0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakitník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakitníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakitníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuju nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslové nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakitník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakitníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakitníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové šištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakitníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakitníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakitníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakitníku dělat?
3: Nejrůznější druhy sirupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakitník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakitník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakitníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnících, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý hokej vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky.
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom pochtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo v eurokoknu, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zesklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tam mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je to, co dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a dovezeme za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: lékařský kalendář.
1: Podle pronostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu a pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v 2:30.

0: No, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Včera neděle byla, napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý, a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to 7. místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Mezi Evropany výrazně poklesl zájem o cestování na Blízký i Dálný východ. Oprava Kutnohorské ulice v Kolíně bude o třetinu ceny nižší, dražší. Dnes bude převážně oblačno, místy s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Evropané ztratili kvůli krizi na Blízkém východě skoro úplně zájem o cestování do této lokality. Prodeje zájezdů z Evropy směrem na Blízký východ klesly až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Co se týká českých cestovních kanceláří, ty měly podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové v zimě silné prodeje tzv. First minute zájezdů a nepociťují obecně propady prodejů zatím v takové míře.
2: Přestože vlastně díky krizi na Blízkém východě v březnu došlo k absolutní stagnaci prodejů, tak po Velikonocích se nám prodeje už vlastně začaly obnovovat. Zároveň v těch destinacích, kterým čeští klienti třeba méně důvěřují, jako je Turecko, Egypt nebo Kypr, tak díky velmi příznivým cenám se vlastně prodeje i do těchto destinací obnovují.
0: Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové, kteří zastupují celkově asi 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů napříč celou Evropou. Kolínská radnice zaplatí za opravy Kutnohorské ulice o téměř 20 milionů korun více. Celkově bude rekonstrukce stát skoro 75 milionů. Zdražení prací způsobilo podloží pod asfaltovou vrstvou silnice, kde dělníci kopou prostor pro novou kanalizaci. Hornina je na některých místech tvrdší, než předpokládal projekt, říká starosta města Michael Kašpar z uskupení Změna pro Kolín.
3: Ta hornina prostě jde v různých tvrdostech a v různých jako výškách. Není to, že by konstantně jako končila skála třeba ve 2 metrech, ale jsou různý stupně horniny a jsou různý stupně těžitelnosti a samozřejmě, když se to dá odlamovat bagrem, tak je to mnohem levnější, než když to musíte dělat tím kladivem na tom bagru.
0: V Praze se dnes lidé můžou svést historickými vlaky, autobusy i tramvajemi. Na nádraží v Braníku se od 15 hodin koná dopravní den dětí. Historické soupravy pojedou třeba do Vršovic, Radotína nebo z Braslavy. Součástí je i doprovodný program, jako například tvořivé dílny nebo skákací hrad. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Návštěvníci si mohou prohlédnout historický motorový vůz Orchestrion a svést se na pákové drezíně spolku Česká Sibiř. Na programu jsou také ukázky práce uměleckého kováře a prezentace hasičů.
1: Počasí.
0: Ráno bude oblačno až zataženo a přeháňky se vyskytnou výjimečně. Postupně bude oblačno až polojasno a od severozápadu se místy objeví přeháňky. Hlavně na Příbramsku se může odpoledne objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnici 101 u Modletic je na kruhovém objezdu rozlitý olej na vozovce, projíždějte proto opatrně. A v Čáslavě budou dnes celý den uzavřené ulice Dusíkova a generála Františka Moravce. Je to kvůli čáslavským slavnostem. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
5: Krásné ráno.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
5: A v Dobrém ránu Střední Čechy nahlédneme do kalendáře. Uslyšíte, že slavný televizní seriál Hříšní lidé města pražského ožije i na jevišti. No a nebudou chybět ani děti. Voda láká, ale bez plavání to nejde. Jak se to naučit a kdo s tím pomůže a jak nejlépe zvládnout plavání, tak to už nám za chvíli poradí děti z Prahy. A z českých písniček si zahrajeme Činasky, Miraj nebo zaspívá Karel Zich. A jako první Iveta Bartošová a Láska má je zákon. Tak pěkné ráno.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 11 minut po 5. hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy s datem 30. května a pohled do kalendáře teď nabídne Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejné místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Biznis století Orku a Věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianapolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Herone s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
3: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agonii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
2: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
4: Teď Schläger?
2: A já přeju hezkou sobotu.

0: 3:45 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pravonín 11,5, Králův Dvůr 13, Břešťany 16,5, tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Sobota bude teď ráno oblačná až zatažená s přeháňkami, které se ale vyskytnou jen výjimečně, postupně bude oblačno až polojasno a od severozápadu čekáme přeháňky místy. Hlavně na Příbramsku se odpoledne může objevit i bouřka. Večer srážky od severu ustanou a ubyde oblačnosti a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný, severozápadně až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, v silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Jinak rozptylové podmínky velmi dobré až dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Přemýšlíte o tom, že byste si nechali vypracovat rodokmen? Jak se taková věc dělá? A co všechno je při ní možné zjistit? To nám prozradí genealožka Lenka Peremská z Unhoště.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: vámi dobré ráno, střední Čechy. Plavání je důležitá dovednost, která zvyšuje bezpečnost ve vodě a podporuje zdravý pohyb. Nejbezpečnější cestou je výuka pod vedením zkušeného instruktora, ideálně v plaveckém kurzu. Důležitá je pravidelnost, postupné zvykání na vodu a správná technika. U dětí pomáhá hravá forma výuky a dohled dospělého. A jak se naučit plavat podle dětí z Prahy?
1: Až se léto zeptá, umíš plavat? Ano, a jak se naučit plavat?
2: To si musí vzít rukávky a musí držet nohy u svýho zadečku, že se kope do vody.
3: Miluju se srdíčka.
2: A když už se naučíš, tak můžeš plavat ve velkém.
3: Se základkou musíš chodit, trénovat se, učit plavat a když nebudeš vědět, tak se zeptáš někoho.
4: Maminka s tatínkem chytnou za ruku, chvilku to budeš kousat s nima.
3: A když se chceš naučit, jak plavou zvířátka, musíš chodit, kde se učí plavat zvířátka. Já už třeba umím žabku a krokodýla.

Víte, že Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886? Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: hodinu šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Čeští politici odsuzují ruský útok, který zasáhl obytný dům v Rumunsku. Například prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na síti X kromě zásahu rumunského domu zkritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo České ministerstvo obrany, ale taky ministerstvo zahraničí. Opoziční politici pak apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu. Správa železnic stále neví, co na začátku května poškodilo osobní vlaky na trati mezi Prahou a Berounem. Kontrola, kterou železničáři provedli, nic mimořádného neprokázala. Naučná stezka Svatojánské proudy jižně od Prahy je uzavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapskou přehradou a mezi turisty patří k velmi vyhledávaným. Jak dlouho omezení potrvá, není zatím jasné. Muzeum v Jílovém u Prahy připravilo novou výstavu s názvem Kostitřas na trati a neb cyklistika na Jílovsku. Začíná dnes a představí historii tohoto sportu v oblasti jižně od metropole. Nejstaršími exponáty jsou vysoká kola z 80. let 19. století. A dnešní počasí ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, výjimečně s přehánkami. Během odpoledne pak bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu na východní části směrem na D1 ruší noční uzavírku. Za sjezdem na dálnici do Hradce Králové na kilometru 60,5 byl zavřený pravý pruh a krajnice. Pohybují se tam ale ještě lidé, tak dejte pozor. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl šesté s vámi bude Dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Prahy.
2: Slavný televizní seriál Hříšní lidé města Pražského ožije i na jevišti, a to ve světové premiéře v pražském divadle ABC. Byli jsme se podívat na zkouškách a reportáž uslyšíte za chvíli.
3: A teď už Jiří Korn a ještě tě mám plnou náruč, tak dobré ráno.

0: vstáváte ve společnosti Dobrého rána střední Čechy. Rada Vacátko, Jedová chýše nebo hříšní lidé města Pražského nově míří i na divadelní jeviště. Městská divadla Pražská uvedou v sobotu v divadle ABC, tedy dnes, světovou premiéru inscenace inspirované legendárními kriminalistickými příběhy z prvorepublikové Prahy, které proslavil hlavně kultovní televizní seriál.
1: Nehrdce, lok ty chtěl pokrč kolena a nestůj na místě.
2: Radu Vacátka představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a na žahlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu, než bodrého pána v letech.
3: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, že i když to bylo na kameru, tak to herectví bylo takový vlastně výrazný, takový divadelní a sebevědomý, šťavnatý.
2: Na jevišti stojí černá posuvná konstrukce, muzikant hraje na saxofon, herečky v ostře červených, žlutých i zelených sporých úborech představují kabaretní tanečnice a zpěvačky. Pak následuje ostrý až filmový střih a z pestrobarevné scény se stává kancelář Rady Vacátka.
4: Ale my jsme se snažili na to podívat opravdu současnýma očima a vytvořit z něj šéfa, takého, jakého by si každý přál, teda mít nad sebou někoho, kdo je opravdu vzdělaný, kdo myslí na své podřízené, dává jim úkoly, motivuje je, využívá všechny své znalosti z různých oborů kriminalistiky a velmi nás inspirovala vlastně ta skutečná postava Rady Vaňáska.
2: Inscenace Mariana Amstlera je složena ze 4 povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci. Michaela Vetěšková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 3 minuty po 6:45 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Beroun 13, Vestec 14,5 a Jince 14, tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Sobota bude ráno a dopoledne oblačná až zatažená, výjimečně s přeháňkami. Během odpoledne bude oblačná až polojasná, zejména v jihovýchodní polovině kraje se místy vyskytnou přeháňky, od dne se může objevit i bouřka. K večeru srážky od severu ustanou a bude se vyjasňovat. No a nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, v silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Jinak rozptylové podmínky velmi dobré až dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Lucie Bílá s Karlem Gottem. 5 minut před 6 hodinou posloucháte Dobré ráno střední Čechy. No a teď už tipy, kam dneska vyrazit, tak to už ví Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V kostelní Lhotě se konají staročeské máje. Přijďte oslavit tuto tradici. Čeká vás krojovaný průvod za doprovodu muziky, zpěvu, tance mládenců s děvčaty u ozdobených májek. Nebudou chybět humorné scénky i tradiční soud s májovým králem v podání místních obyvatel. Oslavy vyvrcholí večerní májovou taneční zábavou. Rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších bitev českých dějin si nenechte ujít u obce Lipany. Začátek akce je v 11 hodin. Celodenní program připomene slavnou bitvu u Lipan, která ukončila období husitských válek. Těšit se můžete na historické tržiště, dobový vojenský tábor, ukázky šermu, bojových technik i střelbu z historických zbraní. Atmosféru 15. století doplní hudební vystoupení a taneční ukázky. Vrcholem dne bude ve 3 hodin. Dny odpoledne komentovaná rekonstrukce samotné bitvy pod Mohylou na Lipské hoře. Vojenské technické muzeum v Lešanech zahájí novou návštěvnickou sezónu velkým braným dnem pro děti. Malí i velcí návštěvníci si vyzkouší desítky soutěžních disciplín, od překážkových drah a střelby až po uzlování, šifrování nebo hledání min. Chybět nebudou ukázky historické vojenské techniky, jízdy obrněnými vozidly ani prezentace armády České republiky a klubů vojenské historie. Program začíná v 9.30. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Víte, jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Je světový den roztroušené sklerózy. Vodní dílo Kamík na Příbramsku slaví 65 let provozu. Dnes bude většinou oblačno, hlavně odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním, připomínají neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci.
4: Naučila jsem se tu kamarádku RS-ku poslouchat, řekne odpočin si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
5: Hodnotí život s roztroušenou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
6: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie, se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už na nějakých 6 měsících.
5: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: Lidé dnes můžou navštívit elektrárnu Kamík na Příbramsku. Slaví 65 let od zahájení provozu. Vodní dílo pomáhá vyrovnávat odtoky z elektrárny Orlík a zajišťovat dodávky vody do regionu. Akce se koná od 9 do 15 hodin, říká mluvčí společnosti ČES Martin Schreier.
7: Pro registrované návštěvníky je připravena speciální exkurze do provozu. Uvidí generátory, všechny čtyři soustrojí na Kamíku, které slouží skutečně už od roku 1961.
3: Zahradníci na Kubánském náměstí v pražských Vršovicích vysadí nové trvalkové záhonky a cibuloviny a vybudují kolem nich oplocení na ochranu květin. Celkem za úpravy Praha 10 zaplatí 1 milion 600 tisíc korun. Nová zeleň má být podle vedení radnice odolnější vůči suchu a zároveň méně náročná na údržbu. Sport. Tři české páry postoupily do osmifinále beach volejbalového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v play-off dvojice Trousil Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší šestnáctku probojovali New Schaeferová s Meixnerovou. Osmifinále pro české páry začne v Ostravě v 10 hodin. Počasí. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, výjimečně se objeví přeháňky. Během odpoledne pak bude oblačno až polojasno, zejména v jihozápadní polovině kraje se místy vyskytnou přeháňky, ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D8 na kilometru 11 ve směru na Ústí nad Labem stojí porouchané auto. Na silnici 66 u Brodu na Příbramsku probíhá údržba a oprava vozovky a pravý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený. A na Pražském okruhu na východní části směrem na D1 na kilometru 60,5 jsou už průjezdné všechny pruhy. Noční uzavírka skončila. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
8: Krásné ráno. Dobré ráno, střední Čechy.
9: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že kostitřas na trati anebo cyklistika na Jílovsku, to je název nové výstavy v Muzeu v Jílovém u Prahy. V hlavním městě můžou lidé o víkendu navštívit profesionální i amatérská vinařství. Koná se 8. ročník akce zvané Pražské vinice. No a za chvíli vám řekneme víc. A z českých písniček to budou Reddy Kerken, Lucia nebo Dalibor Janda a jako první Michal David a právě začínáme. Tak pěkné ráno.

0: 10 minut po 6. S vámi dobré ráno střední Čechy. Tento víkend se v hlavním městě koná 8. ročník akce nazvané Pražské vinice. Lidé můžou navštívit profesionální i amatérská vinařství napříč metropolí. Letos se jich zapojilo 19.
1: Nejsme úplně typická vinice,
2: říká Jiří Procházka o vinici Palata na pražském Strahově. Netypická je především tím, že patří k domovu pro zrakově postižené, jehož je Procházka ředitelem.
1: Vinice se tam obnovila v roce 2017, máme tam převážně Solaris, což je moškátová odrůda. To víno je suché, takže s malým zbytkem cukru.
2: I tato vinice je jednou z těch, které můžou lidé tento víkend v Praze navštívit a ochutnat místní víno. Většina turistů podle národní someliérky Kláry Kolárové jezdí za vínem na Moravu, protože ani neví, že v Praze nějaké vinice jsou.
3: Ve všech těch vínech je jasně cítit vlastně to místo původu, které se projektuje do vín, která mají většinou vyšší kyseliny, protože jsme tady na 50. rovnoběžce, což dříve bývalo vlastně hraniční místo pro výsadbu révy vine.
2: A vysvětluje, že pěstování vína u nás prospívá klimatická změna. Díky vysokým teplotám hrozny lépe dozrávají, což podle Kolárové pomáhá především velkým vinařstvím.
3: Dozrávají tady odrůdy, které dříve třeba nedozrávaly. Projevuje se to určitě i ve vysoké kvalitě červených vín. Tedy především z odrůd Pinot Noir, která k nám určitě do Prahy patří. A ta kvalita je jako jednoznačně vyšší.
2: Většina vinic v rámci akce nabízí komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Na všech zapojených místech se návštěvníci dozví různé zajímavosti o dané vinici a lokalitě. Vinařství má v hlavním městě více než tisíciletou tradici, říká pražský radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Tomáš Slabihoudek z TOP 09.
4: Ta historie toho je potřeba připomínat a právě říkat lidem, aby navštívili, když jsou tyto místa obvykle uzavřena pro veřejnost. Návštěvníci mají připravený průvodce od Praxity Tourism, kteří je provedou právě těmi vinicemi, které navštíví.
2: Lidé můžou vinice navštívit oba dny od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma s výjimkou vinice svaté Kláry v areálu botanické zahrady v Troji. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: Minuta po čtvrté na sedm a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Osnice 15, Říčany 15 a do Třetice Milovice 14,5. Tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnešní den by měl být ráno a dopoledne oblačný až zatažený, výjimečně s přeháňkami. Během odpoledne oblačný až polojasný, zejména v jihozápadní polovině kraje se místy vyskytnou přeháňky, ojediněle se může objevit i bouřka. K večeru srážky od severu ustanou a bude se vyjasňovat. A nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, v silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. No a rozptylové podmínky, tak ty budou velmi dobré až dobré.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Daniela, 8 minut před 6:30, posloucháte Dobré ráno střední Čechy a teď už se chystá trochu legrace, pěkné ráno.
1: My jsme byli jako i ročník, zvláštní, jako jména jsme měli takový trochu divný, že když jsme přišli do školy, tak pan profesor Pachl, který byl na pohyb, tak jsme měli takový závody v bazénu, rozřazovací, aby jako zjistil, jak jsme na tom fyzicky. A tak jsme přišli v těch plavečkách k tomu bazénu a měli jsme toho uplavat nějak hrozně moc. A teď jsme tam skočili a první doplaval režisér teď z ABC Ondřej Zajíc. On říká, Pachl tam seděl a říká, jméno. Tak on mu říká, Zajíc. Tak on tam napsal Zajíc a napsal čas. Druhý doplaval herec z Davidského divadla Martin Mišička. A Pachl mu říká, jméno. On říká, Mišička. On se na něj tak jako podíval. Pak tam teda napsal Mišička a napsal čas. Třetí jsem doplaval já. On říká, jméno. Tak říkám, Sokol. Tak už na mě chvíli tak jako koukal. Pak to tam napsal. Čas, no a čtvrtý doplaval teda další spolužák. On říká, jméno. A Petr Vidra říká, Vidra. A on to roztrh ten papír a říká, ze mě si prdel nikdo dělat nebude, zpátky a plavete to ještě jednou.

0: by, jak žil bych rád.
1: Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Poslanci včera nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. Poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Středočeský kraj vyhlásí do dvou týdnů výběrové řízení na nového šéfa příbramské nemocnice. Od uchazečů požaduje vysokoškolské vzdělání, nejméně desetiletou praxi a zkušenosti s vrcholným managementem. Nové vedení má zajistit stabilní fungování nemocnice a další rozvoj zdravotní péče i hospodaření zařízení. Pořádání příměstských táborů, škol v přírodě nebo výletů podpoří Praha 5 částkou 600 tisíc korun. To je zhruba stejně jako v loni. Instituce prostředky využijí taky na sportovní dny nebo dětské olympiády. Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku dnes zahájí letošní sezónu. Jeho pracovníci připravili branný den pro děti. Vstup do areálu bude zdarma. Akce začne v 9:30 dopoledne. Na děti čeká 22 stanovišť. A dnešní počasí ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, výjimečně s přeháňkami. Během odpoledne pak bude i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na silnici 118 z Berouna do Vráže havarovalo osobní auto. Mezi Berounem a odbočkou na dálnici do Prahy narazilo do stromu. A na silnici 66 u Brodu na Příbramsku probíhá údržba a oprava vozovky a pravý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se do Jílového u Prahy.
2: V tamním muzeu dnes začíná výstava Kostitřas na trati aneb cyklistika na Jílovsku. V Jílovém natáčela i naše reportérka a její příspěvek vám nabídneme už za chvíli.
3: A teď už Rediger Gena 1+1, pěkné ráno.

0: S vámi je dobré ráno střední Čechy, 4 minuty před 6:45. Milovníci cyklistiky si budou moci užít v Česku atmosféru legendárního závodu Tour de France. Jedna se ta povede v červnu i přes Jílové u Prahy. Regionální muzeum při této příležitosti připravilo výstavu s názvem Kosti třas na silnici aneb cyklistika na Jílovsku. Otevírá se právě dnes.
1: Tak to je zvonkohlas z našich kol na naší nové výstavě, kterou vlastně uspořádáváme kvůli závodu etap Tour de France, které se tady pojede 20. června.
2: Kurátorka výstavy Veronika Stachurová-Kucrová nám tedy představuje novinku.
1: Snažili jsme se tady vystavit kola buď zdejších sběratelů, nebo lidí, kteří tady na Jílovsku žili, mají nějaké zajímavé vzpomínky, zajímavá kola.
2: A mě hnedkon na první dobrou zaujalo hasičské kolo. U něj je taky popisek a je to replika hasičského kola na rámu stadion z 20. let 20. století. Přála bych posluchačům ho vidět, protože na tom kole je dokonce v tom rámu smotaná hasičská hadice. Které další kolo podle vás stojí za to, abychom se u něj ještě zastavili?
1: Je to určitě handbike, to je vlastně takový náš nejnovější stroj. Je to kolo pro handicapované sportovce.
2: A vedle něj kontrast, protože to je takové to vysoké kolo.
1: Pochází z 80. let 19. století, to, na které koukáme, tak to je z muzea v Netvořicích a je zajímavé tím, že se ho vlastně postavil jeden občan z Neveklovska. On se vyučil ve Vídni a z Vídně vlastně přijel na něm domů.
2: Tak a když půjdeme dál, tak tady vidím svoje dětství, sobě 20 v modré barvě, které jsem dokonce měla, potom Liberta ve vínové barvě, na nosiči předělaný takový ten klasický drátěný zelený košík, který býval v samoobsluhách.
1: Je to tak, máme tady právě i kola hodně z druhé poloviny 20. století, taková ta, na kterých opravdu tady místní obyvatelé jezdili.
2: Ta výstava bude mít přesah z muzea i na náměstí.
1: V parku budou umístěné panely, které se právě věnují zejména závodům, které tudy projížděly osobnostem a různým zajímavostem.
2: A v muzeu čekají na návštěvníky ještě další novinky, třeba výstava hlavolamů nebo taky oblíbených hraček místních obyvatel. Z Jílového u Prahy Věra Hájíková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po 6:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Líbeznice 17, Třebonín 16 a Kladno 14. Tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Dnešek by měl být relativně slunečný a teplý, dá-li se tak říci. Ráno a dopoledne ještě bude oblačno až zataženo, výjimečně s přeháňkami. Během odpoledne oblačno až polojasno, zejména v jihovýchodní polovině kraje se místy vyskytnou přeháňky. Ojediněle se taky může objevit bouřka. K večeru ale srážky od severu ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, k tomu povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který může zesílit v přeháňkách a bouřkách. A co se týče rozptylových podmínek, tak ty budou velmi dobré až dobré.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Slovenská zpěvačka Lucia Šoralová s Pavlem zavzpomíná na svoje začátky ve folklórním souboru Lučnica, ale hlavně na účinkování v českých muzikálech a spolupráci se skupinou Elán nebo Michalem Horáčkem.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

Kateřina Marie Tichá a Plamen, posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Blíží se výjimečný druhý květnový úplněk, modrý, tedy druhý květnový úplněk nastává zítra v 10.44 ve znamení Střelce a jedná se o vzácný nebeský úkaz. Dva úplňky v jednom kalendářním měsíci jsou výjimečné, s tím také souvisí označení druhého z nich jako modrý úplněk. Tento pojem ovšem nevychází ze zabarvení měsíce, ale z anglického výrazu Once in a Blue Moon, což ve volném překladu znamená jednou za uherský rok. Tak dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Kateřina Konečná končí jako předsedkyně KSČM. Strana si dnes zvolí nové vedení. Mělník odmítá větrné elektrárny. Proti akceleračním zónám podalo námitky. Dnes bude většinou oblačno, hlavně odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. O pozici předsedy se uchází pět kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Dalším zájemcem je například místopředseda strany Milan Krajča.
4: Delegáti sjezdu budou kromě volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Kateřina Konečná dala svou funkci k dispozici po loňských sněmovních volbách, ve kterých hnutí Stačilo pod jejím vedením neuspělo. V čele komunistů stála od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Teď se chce Konečná věnovat hlavně práci europoslankyni a své rodině. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Vedení Mělníka nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren v okolí města. Podle radnice by větrníky ohrozily krajinný ráz i strategické zdroje pitné vody. V návrhu jsou dvě lokality, které by umožnily stavbu větrných věží o výšce až 200 metrů. Město podle mluvčího Jana Nováčka podalo proti takzvaným akceleračním zónám námitky.
5: Mělník je město, jehož hodnota stojí na dochované historii a unikátních výhledech na významné body v naší krajině. Vymezení větrných zón směrem k Řípu nebo do okolí Kokořínska by tyto hodnoty drasticky snížilo. Hora Říp je pro náš národ symbolem, narušení jejího okolí až 200-metrovými stožáry považujeme za zcela nepřijatelný zásah.
3: Rodiny dnes můžou oslavit Den dětí. Oficiální termín je v pondělí 1. června. Zábavný program připravila třeba hvězdárna Ďáblice. Tam si budou moci například pomocí dalekohledů prohlédnout slunce. Vstup pro děti do 15 let je zdarma. Akce se koná od 13 do 19 hodin. Sport. Tenista Jakub Menčík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále Roland Garros. Alexe de Minora porazil 3-1 na sety. První sadu prohrál 0-6, ale vývoj zápasu otočil. Menčík si vítězství moc váží, protože soupeře z Austrálie porazil až na šestý pokus.
6: Mnohokrát ten Alex dělá mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě, že na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety. Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, výjimečně se objeví přeháňky. Během odpoledne pak bude oblačno až polojasno. Zejména v jihozápadní polovině kraje se místy vyskytnou přeháňky. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u Mnichova Hradiště je mezi kilometry 57 až 58 od rána průjezdný jen jeden pruh. A zavřený je exit 57, sjezd i nájezd. Uzavírka potrvá do zítřka. Oběd se dá přes vedlejší exit 53. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.
7: Krásné ráno.
1: Dobré ráno, střední Čechy.
7: A v dobrém ránu střední Čechy vás pozveme na festival Mezi ploty, budeme mít ve vysílání meteorologa České televize a nebudou chybět ani děti. Co je kostra a k čemu slouží? Odpovědi nejmenších dětí z Prahy uslyšíte v našem vysílání a Prahu čeká tradiční dětský dopravní den. Bude se odehrávat už dneska na nádraží v Braníku. Podrobnosti přidáme už za chvíli a z českých písniček nabízím holky Michala Tučného nebo Terezu Maškovou s Markem Lamborou a jako první Valdemar Matuška a to jsem já, ten kovboj. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 11 minut po 7.
1: Region Express.
0: Dneska se bude konat na nádraží v Praze v Braníku akce nejen pro děti. Jedná se o dětský dopravní den, který nabídne mimo jiné speciální jízdy historických vozidel. Největším lákadlem bude zřejmě historický vlak, který bude jezdit do Zbraslavy a na poslední jízdu se vydá do Vraného nad Vltavou. Podrobnosti zjišťoval Tomáš Kopáček.
2: V 9:30 ráno začne tradiční pražský dopravní den dětí. Na co se mohou návštěvníci těšit, přibližuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Jízdy motorovým vozem Katr, neboli takzvaná Hydra. Tyto legendární motorové vozy ze 70. let minulého století už v Praze vlastně teď nepotkáte, dojezdili. O to větší je o ně teď zájem a budou tady speciální jízdy na 6 okružních trasách, které budou vyrážet z Braníka a pojede se buď přes most Inteligence do Radotína a přes Smíchov a Vršovice zpátky do Braníka, anebo druhá alternativa přes Krč, Kačerov, Zahradní město a zpátky do Braníka.
2: Železniční dopravu také doplní jízdy historické tramvaje.
3: Bude jezdit taková ta klasická Ringhoferka hranatá z první republiky přes Dvorecký most na Anděl a zpátky přes Palackého náměstí do Braníka.
2: Zastoupena budou i silniční vozidla. Návštěvníci se budou moci svést historickými autobusy na 3 speciálních linkách.
3: Buď to přes sídliště Novodvorská, nebo přes sídliště Libuš a kolem Modřanské trati zpátky do Braníka. Další krátká trasa bude jezdit přes Dvorecký most na Smíchovské nádraží. Na speciálních autobusových linkách bude ke svezení třeba legendární kloubový autobus Ikarus nebo hranaté karosy B732. Budou tady také karosy ŠT11 a o něco novější kloubový Citybus.
2: Po 3 letech se tradiční akce vrací do areálu nádraží Praha-Braník.
3: Právě protože jednak je to v blízkosti zajímavých lokalit. Nedávno byl nedaleko otevřen nový Dvorecký most, takže toho také využijeme pro ty speciální jízdy.
2: Samotná akce potrvá od 9:30 do 5 hodin odpoledne. Kompletní program, včetně doprovodného programu, naleznete na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Barochov 14,5, Chodětov 18 a Brandýs 24. Tolik máte na teploměrech právě teď a jinak sobota bude teď ráno a dopoledne oblačná až zatažená, výjimečně s přeháňkami. Během odpoledne oblačná až polojasná, zejména v jeho západní polovině kraje se místy vyskytnou přeháňky. Ojediněle se může objevit i bouřka. K večeru srážky od severu ustanou a bude se vyjasňovat. No a nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který v silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rostlové podmínky velmi dobré až dobré a na podrobnější víkendovou předpověď si počkejte kolem 7:45, uslyšíte meteorologa České televize.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tereza Mašková s Markem Lamborou a náš příběh Společnost vám dělá dobré ráno střední Čechy, 9 minut před půl osmou. Kostra je soustava kostí, která tvoří oporu lidského těla, chrání vnitřní orgány jako srdce nebo plíce, umožňuje pohyb a udržuje tvar těla. Dospělý člověk má přibližně 206 kostí, které jsou spojeny klouby a vazy. Bez kostry by tělo nebylo pevné a rozpadlo by se. Tak a teď uslyšíte, jak si kostru představují nejmenší děti z Prahy.
1: Každý má svou kostru, ovšem jak kostru popsat? Těžký úkol pro nejmenší děti.
2: Kostí. Třeba v hlavě máme lebku.
3: A když třeba někdo pluje dlouho na lodi, tak se z něj stane kostra.
4: Já vím, že kostky se skládají takhle, že jsou takové čtverečky, které tam leží. A ta kostra teprve postaví. Pak přijdou další a také to podává dokola a ještě mezi ně padají takové žluté a modré. Viděla jsem to v pohádce, byl jednou jeden život.
5: Já jsem měl

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%. Příbram omezí takzvané černé skládky a nelegálně odložený odpad. Vedení města kvůli tomu chce vylepšit městský kamerový systém. Nový systém plánuje spustit do letních prázdnin. V okolí Mnichovic u Prahy se nejspíš pohybuje vlk. Zvíře zachytila fotopast tamnější obyvatelky. Agentura ochrany přírody a krajiny následně potvrdila, že se jedná o vlka obecného. Lidé se ale šelmy nemusí obávat. V pražském veletržním paláci začíná dnes odpoledne výstava Hranice designu. Tvoří výtvarné práce dětí a mládeže. Různá témata spojená s designem zkoumali mladí výtvarníci se svými pedagogy. Řešili třeba, jak vznikají knihy a plakáty, nebo jak se tvoří písma a loga. 18. ročník celostátní výtvarné přehlídky ukazuje i trendy ve výtvarné pedagogice. Výstava potrvá do 26. června. A dnešní počasí, ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, výjimečně s přeháňkami. Během odpoledne pak bude i polojasno, ale místy se vyskytnou přeháňky a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Ve Zdicích v ulici Husová havarovalo osobní auto do lampy veřejného osvětlení. A na silnici 118 z Berouna do Vráže narazilo osobní auto do stromu. Havarovalo mezi Berounem a odbočkou na dálnici D5 do Prahy a Plzně. Opatrně ale projedete. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl osmé je s vámi dál dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Prahy.
1: V areálu Bohnické psychiatrické nemocnice dnes začíná festival Mezi ploty. Co všechno nabídne, uslyšíte už za chvíli.
2: A teď už skupina Holky asi senzační, tak pěkné ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Patřím do Bohnic, s tímto heslem je v areálu tamní psychiatrické nemocnice 34. ročník festivalu Meziploty. Ten tradičně propojuje koncerty a divadelní představení s osvětou v oblasti duševního zdraví. Tak tancujem ve větru, sukněma točící,
1: a vybíháš na balkon, vítáš mě plačící. Vedle skupiny Divokej byl se na pódiích vystřídají třeba zpěvačka Kateřina Marie Tichá nebo písničkáři Tomáš Klus a Xindl X. Spojení umění s otevřenou diskuzí o duševním zdraví je pro většinu vystupujících zásadní, jak potvrzuje i Michal Dvořák z kapely Lucie.
2: Mezi tyto ploty v Bohnicích mířím už po několikáté ve velkém klidu s pocitem očekávání dobrý muziky, skvělý zábavy a hlavně s pocitem, že tvoříme něco užitečného.
1: Program v Bohnickém divadle Za plotem je letos zaměřený na dílo Václava Havla. Vršovické divadlo Mana přispěje scénickým čtením protestu. Spitfire Company zase v pohybovém představení Antiwords vychází ze slavného zpracování audience s Pavlem Landovským.
3: Ale si pivo?
4: Ne, děkuju.
3: A proč ne, si dejte? Někde v dálce, každá má svůj
1: cíl, ať je pár dlouhá, nebo tisíc mil. Pro dětské návštěvníky vystoupí třeba Kašpárek v rohlíku a svým programem přispějí i členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Konkrétně představením Pepi to neplivej.
5: Představení je pravdivý příběh o skautech, kteří vedli velblouda Pepitu do Prahy, do zoologické zahrady.
6: A potkali spoustu svých dalších kamarádů, skautů a hodně to ilustruje dobu po druhé světové válce.
7: S Pepitou do lesa, louky a nebesa, světlo a vůně, tak jako koně.
1: Téma duševního zdraví se na festivalovém programu odrazí i v debatách, které se letos zaměří například na poruchy příjmu potravy, úzkosti v digitálním světě nebo závislost na alkoholu, který se na akci neprodává. Podle ředitele festivalu Roberta Kozlera je velmi důležité, že se návštěvníci můžou vedle lékařů a vědců setkat také s takzvanými peer konzultanty.
8: Peer konzultant je člověk, co si prošel jistým duševním onemocněním a rozhodl se tu zkušenost zhodnotit při pomoci druhým lidem, kteří vlastně jsou třeba v nějakém akutním stavu. No, to já považuji taky za obrovskou věc.
1: Festival Meziploty se už po třetí koná pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla. K jeho podpoře se letos připojila i slovenská exprezidentka Zuzana Čaputová. Josef Kaňka, Český rozhlas.
9: Český rozhlas, střední Čechy.

0: 15 a 18 stupni Celsia.
1: A co nás čeká za počasí přes den?
0: Většinou oblačno, zataženo, výjimečně přeháňky, během odpoledne oblačno až polojasno, zejména v jihozápadní části kraje se pak objeví přeháňky, ojedinělé i bouřka. K večeru od severu srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Teploty 25 až 28 stupňů Celsia a bude foukat slabý během dne mírný severozápadní až severní vítr. V silnějších přeháňkách a bouřkách bude zesilovat, jinak bude jeho průměrná rychlost mezi 3 a 7 metry za sekundu.
1: A jaká bude neděle?
0: Ráno 13 až 10 stupňů, v údolích ojediněle až 7. Přes den by pak mělo zůstávat oblačno a nebo polojasno, během dne od západu místy přeháňky a nebo bouřky, četnější v jihozápadní části kraje. Později na večer postupně se může vyskytovat i déšť. Teploty 24 až 27, v Polabí ojediněle až 29. A ráno a dopoledne bude foukat slabý proměnlivý nebo západní vítr. Během dne to bude spíš severozápadní 2 až 6, v přeháňkách a bouřkách bude zesilovat.
1: To byla meteoroložka České televize Alena Zarybnická. Já vám děkuji, přeji pěkný den a naslyšenou.
0: Krásný den přeju.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 8 minut před 8 hodinou posloucháte Dobré ráno střední Čechy a teď už je čas pro Petra Junkmana, který vám nabídne pohled do dnešního kalendáře a já přeji krásné sobotní ráno.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Junkman. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejné místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Biznis století Orku a Věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianapolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
3: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agonii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
2: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
4: Teď Schläger.
2: A já přeju hezkou sobotu.

0: I matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: V Česku zatím letos zemřelo dvakrát více motocyklistů než loni. Kosmonosy u Mladé Boleslavy dokončili rekonstrukci zámeckého parku za 40 milionů korun. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na českých silnicích letos dosud zemřelo 23 motocyklistů. Oproti stejnému období loni to je více než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nedání přednosti nebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
3: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
1: Zahradníci dokončili obnovu zámeckého parku v Kosmonosích na Mladoboleslavsku. Nové jsou kromě zeleně a stromů taky zavlažovací a kamerový systém, mlatové cesty nebo lampy veřejného osvětlení. Práce vyšly zhruba na 40 milionů korun. Areál budou moci lidé navštívit od 1. července, říká starosta města Eduard Masarčík z uskupení Občané pro Kosmonosy.
4: Bude tam vodopád, který tvoří vlastně a naplňuje to jezírko pod tou grotou. Dole bude tam takový potůček, jako který by simuloval z kamenů tok živé vody. No a do toho potůčku, jako kamenného, bude umístěna tu torzo vikingské lodi, které bude nasvíceno.
1: Den dětí dnes můžou zájemci předčasně oslavit v pražském návštěvnickém centru České národní banky. Od 10 do 18 hodin je tam pro děti připravený program spojený s fungováním banky. Budou si moct například zvednout zlatou cihlu. Další program přibližuje mluvčí České národní banky Petra Vlčková.
5: V laboratoři peněz budou moci prozkoumat české bankovky a jejich ochranné prvky. Chybět nebudou ani dětské aktivity, soutěže a prohlídky expozic, včetně oblíbené výstavy Svět bankovek Oldřicha Kulhánka.
1: Tedy grafika, který navrhl současné bankovky. Další expozice připomene například význam prvorepublikového ministra financí Alojze Rašína. Sport. Fotbaloví reprezentanti Tomáš Holeš a Mojmír Chytil budou pokračovat v pražské Slávii. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Nový kontrakt útočníka Chytila je ještě o rok delší. Slavia o tom informovala na svém webu.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Výjimečně se objeví přehánky. Během odpoledne pak bude oblačno až polojasno, zejména v jihozápadní polovině kraje se místy vyskytnou přehánky. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: V ulici Husova ve Zdicích havarovalo osobní auto do lampy veřejného osvětlení. A na silnici 118 z Berouna do Vráže narazilo osobní auto do stromu. Havarovalo mezi Berounem a odbočkou na dálnici D5 do Prahy a Plzně. Opatrně byste ale měli projet. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.
6: Pěkné ráno.
2: Dobré ráno střední Čechy.
6: A v Dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že Oscarový snímek Ostře sledované vlaky letos slaví 60 let. Dnešní díl, co v učebnicích nebylo, bude patřit mořím a přidáme i tipy pro dnešní den. A z českých písniček to budou Leona Machálková, Divoký byl nebo František Nedvěd a jako první Petr Muk a Ona se brání. Tak dobré ráno.
2: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 11 minut po 8 hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Odpověď najdeme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: minuta po čtvrté na devět a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Sulice 17,5, Milovice 24 a Břešťany 20. Tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Sobota by měla být ráno a dopoledne oblačná až zatažená výjimečně s přeháňkami. Během odpoledne bude oblačno až polojasno. Zejména v jihozápadní polovině kraje se místy vyskytnou přeháňky. Ojediněle se může objevit i bouřka. K večeru budou srážky od severu ustávat a bude se vyjasňovat. No a nejvyšší teploty dneska naměříte mezi 25 až 28 stupni, k tomu povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadně až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, v silnějších přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a rozptylové podmínky, ty budou velmi dobré až dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Přemýšlíte o tom, že byste si nechali vypracovat rodokmen? Jak se taková věc dělá? A co všechno je při ní možné zjistit? To nám prozradí genealožka Lenka Peremská z Unhoště.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Divoký byl a čmelák. 9 minut před 8:30 a v dobrém ránu střední Čechy už je připraven sobotní humor. Krásné ráno.
1: To je náhoda.
2: Pane, jak bylo vaše jméno? Já jsem zapomněl.
1: No Vrána přece.
2: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
1: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
2: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
1: No jo, právě. Vždyť už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
2: No,
1: ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
2: No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane. Pane Brabec.
1: Vrána.
2: Vlastně Vrána. Vrána. To byste nevěřil. No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: No to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
2: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší. No, já jsem vám byl včera u doktora a on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
1: No to je horší.
2: No. Něco jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říkáte.
1: Ze skla?
2: No. Nějak jako sklo. Sklo.
1: Jo, tak a sklerózu, jestli
2: sklerózu,
1: to
2: sklerózu. Říkám, no, jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte?
1: Jo.
2: Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
1: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hocker.
2: No jo. A to bývají v hlavě, jo?
1: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
2: No jo, tak to bude ono tohle, no.
1: No.
2: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
1: Jo.
2: Jména, čísla. Čísla teda.
1: No.
2: No a to třetí už jsem zapomněl. Teda. No. To byste nevěřil, pane Slavík.
1: Jak, Vrána.
2: To byste ne... co?
1: Vrána.
2: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
1: Ne, já se jmenuju Vrána.
2: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno.
1: No, ano. No to nic, no, ale my jsme mluvili o té vaší skleróze.
2: Jo, bo to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, co jsem to říkal, nevíte?
1: No, tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
2: Na hlavu, že jo, no jo. A víte, už mě šediví, no jo.
1: No. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
2: No jo, tak paměť mám taky špatnou.

víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Most přes dálnici D4 poblíž jíloviště u Prahy, který čeká demolice, se uzavře v pátek 5. června. Původně to mělo být v první červnový den. Stavbaři ale musí dokončit instalaci veřejného osvětlení na nové provizorní lávce pro pěší. Chodci tak musí ještě využívat starý most. Jeho bourání spojené s dočasnou uzavírkou dálnice je nadále naplánované v noci na 14. června. Střední škola a základní škola Beroun, kde se učí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, získá přístavbu. Budou v ní dvě tréninková centra pro žáky i pracoviště pro speciální pedagogy a psychology. Náklady včetně vybavení budou zhruba 120 milionů korun. Rada Středočeského kraje už vybrala stavební firmu. Práce mají začít v nejbližších týdnech a potrvají více než 1,5 roku. Lidé dnes můžou navštívit elektrárnu Kamík na Příbramsku. Slaví 65 let od zahájení provozu. Vodní dílo pomáhá vyrovnávat odtoky z elektrárny Orlík a zajišťovat dodávky vody do regionu. Akce se koná od 9 do 15 hodin. Registrovaní zájemci si budou moct prohlédnout provoz. Uvidí generátory, které na Vltavské kaskádě slouží od roku 1961. Součástí dnešního dne otevřených dveří Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci je výstava nazvaná Krajina Lustig. K nedožitým 100. narozeninám spisovatele Arnošta Lustiga ji připravil Festival 100. Večer se v nejvyšším purkrabství Pražského hradu uskuteční taky scénické čtení Lustigových povídek. A dnešní počasí dopoledne bude oblačno až zataženo, výjimečně s přehánkami. Během odpoledne pak bude i polojasno, ale místy se vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy dejte pozor před sjezdem na Tuřice. Na kilometru 22,5 praskla pneumatika u osobního auta. Průjezdný je pouze levý pruh a je to v mírné zatáčce, tak jeďte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A pokračujeme po půl deváté v dobrém ránu Střední Čechy a zamíříme na Berounsko.
1: Oscarový snímek Ostře sledované vlaky letos oslaví 60 let. Natáčení na nádraží v obci Loděnice u Berouna připomíná muzeum trati. Co všechno tam lidé můžou vidět, řekneme už za chvíli.
3: A teď už Leona Machálková a Dej zpátky čas, tak pěkné to dnešní ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy. Letos v listopadu to bude 60 let od premiéry Oscarového snímku Jiřího Menzla Ostře sledované vlaky. Toto jubileum oslaví lidé za necelý měsíc v obci Loděnice u Berouna, kde se velká část filmu natáčela. Navštívit tam můžou taky takzvané muzeum trati.
1: Ahoj, Miloši.
2: Ahoj, Mášo.
1: No tobě to ale sluší.
2: Tobě to taky sluší, Mášenko.
3: Nádrží bez filmu dnes poznal jen málo kdo, ale podle obyvatelky Loděnice Markéty Macháčkové má film pro obec stále velký význam.
4: Teď je to nádraží přestavěný, ale ještě donedávna to tady fakt vypadalo jako v tom filmu. Co vím od těch pamětníků, tak když to natáčeli ten film, takže pan Menzel a i ty herci se scházeli v restauraci na kovárně v Chrustenicích. To byla taková vyhlášená hospoda.
3: Přímo v nádražní budově v Loděnici je skromné muzeum, kterým mě provádí kustodka Alena Heinrichová.
5: Sehnali jsme partu lidí a dohodli jsme se, že tady kromě teda ostře sledovaných vlaků a historie nádraží, taky bude historie obce. Že?
3: Možná se teda pojďme podívat dovnitř, co tady vlastně je.
5: Teda je to rozdělení do třech částí. Že? A vzadu tam je muzeum ostře sledovaných vlaků.
3: Je to skutečně malá místnost, řeknu.
5: Ano, 2x5 metrů. A tadyhle máte fotografie z filmu přímo z toho. Dole je posledních 5 fotografií ze slávy, kterou tady uspořádali České dráhy při příležitosti 50 let od natáčení ostře sledovaných vlaků.
3: Právě při oslavách před 10 lety v reportáži Jaroslava Skalického pro Český rozhlas o natáčení promluvil režisér filmu Jiří Menzel. Že by mohl za snímek získat Oscara, ho prý ani nenapadlo.
6: Měl jsem štěstí. My jsme s panem Šefrem měli jediný cíl natočit to tak, aby nás zase nechali další film dělat. No. Jiný ambice jsme neměli.
3: Na natáčení tehdy zavzpomínal i kameraman Jaromír Šofr. Promluvil o tom, proč tvůrci zvolili právě nádraží v Loděnici.
7: Bylo bezkonkurenční pro jeho nádhernou intimitu, což je dáno sevřeností přírodní, tou vysokou strání.
3: I letos si lidé v Loděnici připomenou výročí filmu Ostře sledované vlaky, konkrétně 20. června. Z Loděnice Laura Hájková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: ráno a dopoledne oblačná až zatažená, výjimečně s přeháňkami, během odpoledne oblačná až polojasná, zejména v jihozápadní polovině kraje, kde se místy vyskytnou přeháňky, ojediněle se také můžou objevit i bouřky. K večeru budou srážky od severu ustávat a bude se vyjasňovat a teploty dneska naměříte mezi 25 až 28 stupni. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. V silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky velmi dobré až dobré.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 9 minut nás dělí od 9. hodiny, dobré ráno, střední Čech je u konce, no a po 9. se můžete těšit na pořad Mezi nebem a zemí, po 10. na Hobby magazín a po 11. to bude pořad Středočeská setkání. A Petra Procházková se bude těšit na slyšenou zase zítra v dobrém ránu střední Čechy. No a teď už tipy, nechte se inspirovat s Denisou Hergeslovou a já přeji krásné sobotní ráno.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V kostelní Lhotě se konají staročeské máje. Přijďte oslavit tuto tradici. Čeká vás krojovaný průvod za doprovodu muziky, zpěvu, tance mládenců s děvčaty u ozdobených májek. Nebudou chybět humorné scénky i tradiční soud s májovým králem v podání místních obyvatel. Oslavy vyvrcholí večerní májovou taneční zábavou. Rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších bitev českých dějin si nenechte ujít u obce Lipany. Začátek akce je v 11 hodin. Celodenní program

připomene slavnou bitvu u Lipan, která ukončila období husitských válek. Těšit se můžete na historické tržiště, dobový vojenský tábor, ukázky šermu, bojových technik i střelbu z historických zbraní. Atmosféru 15. století doplní hudební vystoupení a taneční ukázky. Vrcholem dne bude ve 3 hodiny odpoledne komentovaná rekonstrukce samotné bitvy pod Mohylou na Lipské hoře. Vojenské technické muzeum v Lešanech zahájí novou návštěvnickou sezónu velkým braným dnem pro děti. Malí i velcí návštěvníci si vyzkouší desítky soutěžních disciplín, od překážkových drah a střelby až po uzlování, šifrování nebo hledání min. Chybět nebudou ukázky historické vojenské techniky, jízdy obrněnými vozidly ani prezentace armády České republiky a klubů vojenské historie. Program začíná v 9:30. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Hey!

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Brambor je přebytek. Pěstitelé v Česku letos zmenšují svá pole. Rakovník opraví zimní stadion. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole. V porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
2: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
0: Zimní stadion v Rakovníku nechá opravit tamní radnice. Vedení města teď hledá firmu, která do konce příštího roku vypracuje projektovou dokumentaci. Podle odhadu za ní město zaplatí kolem 9 milionů korun. Dělníci opraví například fasádu budovy, šatny nebo ubytovny. Tento víkend můžou lidé v hlavním městě navštívit profesionální i amatérská vinařství. Koná se osmý ročník akce Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Zapojilo se 19 vinic napříč metropolí, říká národní someliérka Klára Kolárová.
3: To je skvělá příležitost pro ty, kteří vlastně víno moc často nedegustují, že to propojí právě s tím pohybem, že se vlastně podívají na místa, která jsou tady v Praze, ale málo kdo je viděl. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Třetí dojel na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byl jen vítězný Ital Ferraci a stříbrný Polák Pašut. Krejčí doufá, že svým výsledkem pozval fanoušky na příští zastávku světového poháru za týden v pražské Troji.
4: Výsledek je lepší než výkon za mě. Zatím jsme to jeli všechno z plného tréninku, ale na Prahu chcem tu formu trošku vyladit. Takže já doufám, že tohle je dobrá pozvánka do Troje a že se příští týden uvidím s co nejvíce lidma.
0: Světový pohár vodních slalomářů začne v pražské Troji v pátek 5. června.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude oblačno až zataženo, výjimečně se objeví přeháňky. Během odpoledne pak bude oblačno až polojasno, zejména v jihozápadní polovině kraje se ale místy vyskytnou přeháňky. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 na kilometru 13,5 ve směru do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchané auto. V Plzeňské ulici v Králově Dvoře je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný jeden pruh. V Husově ulici ve Zdicích havarovalo osobní auto do lampy veřejného osvětlení. A v Příbrami je dnes uzavřená silnice 66, Milínská ulice. Poběží se tu příbramský triatlon. Z dálnice na Příbram je lepší sjíždět směrem na Háje nebo u Dubence. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Mezi nebem a zemí.
1: Mezi nebem a zemí.
5: Jak souvisí včelaření a duchovní život? A co se můžeme naučit pozorováním včelího úlu? Oslavte 200. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie jedinečnou výstavou Orlicko-Ústeckého muzea a farnosti, která vás provede fascinujícím životem a vědeckým dílem zdejšího rodáka, uznávaného kněze a badatele Josefa Cibulky. Duchovní místa ožila na jaře i na Králově Dvorsku. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Karel Gott a Darina Rolincová zpívali společně v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Včelaření má u nás velkou tradici. V evropském kontextu jsme jednou z nejvíce zavčelených zemí. A není to jen okrajový koníček několika málo lidí, ale masová záliba, původně propojená s životem na venkově, která však v poslední době proniká stále více i do měst. A nejde jen o produkci medu. Skrze pozorování včel se můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život, pokračuje Terezie Bečková.
1: Od pradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boharé, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo Modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
2: Vím, že někteří duchovní autoři, teď mám na mysli konkrétně jednoho, který i napsal knihu o včelaření, Emil Varé, tak on zmiňuje, že opravdu tohle propojení, jak té fyzické práce, tak té duševní práce a toho intelektuálního úsilí, tak ale má nějakým způsobem udržet člověka psychicky ve zdraví. Oni to prostě brali už tehdy tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu, což jsou věci, které my dneska že řešíme. Well-being a další cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastný, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
1: Duchovní rozměr včelaření můžeme najít třeba také v pozorování včelstva jako dokonale harmonického společenství. Svatý Ambrož, patron včelařů, kázal o úlu jako o symbolu církve, kde tisíc jedinců spolupracují pro blaho celku.
2: Ono funguje skutečně jako naprosto sehraný organismus, kde každý má nějaký svůj úkol a svoji roli a to prostě plní a nic jakoby v tom včelstvu se prostě neděje, že by někdo dělal něco pro sebe. A stejně tak o církvi se mluví, že jo, jako o těle, kde každý má prostě jiné dary, ale všichni tvoří jeden celek.
1: V dnešní uspěchané a na výkon orientované době nabízí včelaření prostor pro stišení a pokorné pozorování. Moderní včelař, inspirovaný přístupem již zmiňovaného Emila Barré, se učí do života včel zasahovat jen minimálně a respektovat jejich přirozený rytmus.
2: Je to fascinující, jak ty včely vlastně všechny přesně vidí, co mají dělat a včelař je i veden s takovou pokorou k tomu, aby pozoroval, co se děje a uvědomoval si i ty širší souvislosti. Když se někde příliš chemizuje, když se někde příliš hnojí, takže to má jako dopad na ty včely.
1: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
2: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Že? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce, ale zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit a uvědomovat si, jako jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonalé v tom úlu zvládnout. Jo?
1: Včely mají navíc schopnost zrcadlit vnitřní stav člověka. Práce u včel se tak stává formou duchovního cvičení, které kultivuje mírnost a bytí v přítomném okamžiku.
2: Když jdete ke včelám a máte prostě v sobě nějakou emoci vzteku, naštvání, oni to ty včely poznají. Oni jsou prostě víc neklidné. Oni vás můžou prostě i píchnout, protože člověk jako zkrátka si sebou nese i nějaký takový odér a něco z něho vyzařuje. A ty včely to prostě poznají. Stejně tak já jsem se teda i naučila, když jdu ke včelám, prostě nesmíte nějak výrazně vonět. Včely fakty neocení, prostě Chanel číslo 5 nebo jakýkoliv jiný parfém.
1: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis, ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Pro ty, kteří jsou ochotni stát se tichými pozorovateli, představují včely most mezi materiálním a duchovním světem.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, skvělé lidství, která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které umělá inteligence manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Upozornil také na roli digitálních platform v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako forma otroctví. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví a za to, že jej po staletí neodsoudil. Dezinformace podle hlavy katolické církve našly v umělé inteligenci mocný zesilovač díky schopnosti manipulovat s obsahem, obrázky a videi, což lidi vystavuje zaujatým či zavádějícím pohledům. Internet by měl být podle něj vnímán jako prostředí, v němž může dozrát vnitřní svoboda a kritické myšlení a nikoli jako nástroj nadměrného rozptylování nebo dominance. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Levem XIV. Jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu. 67-letý Nugent dosud působil jako vyslanec svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Na univerzitě v italském Maynutu studoval kerelská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992 a působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Od roku 2015 byl nunciem na Haiti. Podporoval tam obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 i snahy o ukončení politické krize v karibské zemi. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Orlicko-Ústecké městské muzeum společně s farností oslavili 250. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie výstavou o rodákovi, knězi, pedagogovi a badateli Josefovi Cibulkovi, který se tady narodil 1. července 1886. Sám Cibulka spojil svoji cestu římskokatolického kněze s typem vědce a humanitního vzdělance. Po únoru 1948 se odsunul do Litoměřic, ale přes všechny pedagogické úspěchy byla jeho hlavní činností vědecká práce. Věnoval se církevní archeologii a středověkému sakrálnímu umění a dalším oborům. Po výstavě provedl doktor a teolog Michal Sklenář kolegyně Vítu Balcarovou.
1: Josef Cibulka se v Ústí nad Orlicí narodil, takže výstava chce připomenout jeho osobu jako významného rodáka. Byl to římskokatolický kněz, historik umění, opakovaně děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a stál také v době takzvaného protektorátu v čele Národní galerie.
2: On nebyl jenom člověkem víry, on byl také akademikem, pedagogem.
1: Ano, byl to člověk mimořádně nadaný, čehož si jeho okolí všimlo už v mládí. Velmi brzy pokračoval nejprve na německé a pak na české gymnázium, pak i hned studoval na papežské univerzitě v Římě, kde byl také formován ke kněžství.
2: Můžeme se tady ve vitrinách podívat na některá jeho díla?
1: Máme tady několik exponátů. Josef Cibulka se do svého rodného města a do regionu často vracel, také se věnoval jeho dějinám. Je spoluautorem soupisu památek Lanškrounského okresu. Ke konci života se soustředil na dějiny Velké Moravy a nové objevy, ke kterým došlo v 50. letech 20. století.
2: Pane Sklenáři, zaměřme se tedy na jeho pedagogickou činnost.
1: Josef Cibulka začal pedagogicky působit hned po svých studiích, když se vrátil z Říma do Československa, nejprve v Hradci Králové a potom v Praze. Měl směřovat do Bratislavy, kde se měla otevřít nová teologická fakulta, měl stát v jejím čele, k tomu nedošlo a proto působil jednak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jednak na Teologické fakultě.
2: A co po roce 1948?
1: Doba byla i osobně pro Josefa Cibulku velmi náročná, nejen proto, že stárl, ale také proto, že byl jeho seminář na Filozofické fakultě zrušen, on musel z fakulty odejít a působil potom na Teologické fakultě, která byla nuceně vyhnána do Litoměřic.
2: My jsme ve výstavní síni, ovšem tady není zdaleka všechno, co ještě tady schází.
1: Ještě schází obléci dvě figuríny. První bude představovat strýce Josefa Cibulky, Jana Nepomuka Cibulku, který jej křtil. Druhá figurína bude představovat přímo Josefa Cibulku v době, jak slouží mešní liturgii. A vytvoříme zde jakousi iluzi sakrálního prostoru, kněžiště, ministranta, oltáře a klanící se anděli u kříže.
2: Mám poslední otázku. Když se na Josefa Cibulku podíváme dnes, jaký člověk to byl v rámci nejen své doby? Co nám zanechal?
1: Byl to člověk široce rozprostraněný. On se nesoustředil na jedno téma, jedno období, ale dokázal, i když jeho doménou bylo středověké výtvarné umění, tak dokázal se zabývat velmi intenzivně i dalšími oblastmi, třeba paramentikou, posvátnými oděvy. Byl to člověk, který přesáhl hranice svého města, svého regionu a určitě i své země. Můžeme o něm jistě hovořit jako o vzdělanci evropského formátu.

0: Také Helenu Vondráčkovou jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Zajímavá duchovní místa najdeme ve dvoře Králové nad Labem a jeho okolí. Na Královédvorsku je vyhledáván i Braunův Betlém a křížová cesta 21. století. Kde se dá na jaře duchovně nadechnout a rozjímat? To zajímalo redaktora Karla Sladkého. Zastavil se proto za Janou Mikiskovou v Královédvorském informačním centru.
1: A je tady spousta krásných duchovních míst, duchovních zastávání. Připomeňte některá.
2: Máme tady kostel svatého Jana Křtitele, který se určitě lidé spojí s nálezem rukopisu Královédvorského. A v letních měsících se dá vidět i na věž kostela. V nedalekém okolí je tady křížová cesta 21. století, která navazuje na tradici sochařství v období baroka Matyáše Bernarda Brauna.
1: Myslím si, že Matyáše Bernarda Brauna tady hodně připomíná právě tento region, že je tady v nejrůznějších podobách.
2: Určitě. Tak lidé budou znát nejvíce hospital Kux, kde jsou jeho sochy ctností a neřestí, a nedaleko pak se nachází přímo v lese přírodní památka Braunův Betlém.
1: Tam se dá procházet, to je taková procházka.
2: Je to tak, to je volně přístupné, nachází se to v lese, je tam velké parkoviště, takže lidi si můžou zaparkovat auto, projít se, je to tak, řeknu, kilometr tam, kilometr zpátky, a opravdu vede to lesem, je tam příjemná cesta, je to hezká procházka.
1: A můžeme říct, že je to i takové možná duchovní zastavení, duchovní nadechnutí v té dnešní době.
2: Dalo by se říct, že ano.
1: Tak. Je to udržované?
2: Je to udržované, to spravuje památkový ústav a každý rok tam vždycky se snaží očistit ty sochy, aby neničily ta koroze a mech a takovýhle věci, takže vždycky jako starají se o to. Tak.
1: A jsou to sochy výjevy svatých? Vy jste zmínili tu křížovou cestu, kde ji přesně najdeme?
2: Křížová cesta je kousíček od Stanovic a dalo by se říct mezi Stanovicena a právě tím Braunovým Betlémem. Dá se to projít vlastně, když si projdete Braunův Betlém, tak je tam naučná stezka, která vás zavede i k ty křížové cestě, 14 zastavení, a je to takové novodobé zpracování ty křížové cesty.
1: A tam se dá celoročně?
2: Je to také celoročně přístupné, je to v přírodě, na takové louce vlastně, takže můžete opravdu během celého roku projít se podél těch soch. Jsou tam informace i informační cedule, co ta socha znamená a co lidé můžou to očekávat.
1: Ten Braunův Betlém v Žirči, to je velmi hezké místo. Jak se tam lidé přesně dostanou?
2: Buď to se tam zajedou vlastním autem, je tam velké parkoviště, takže tam můžou i zaparkovat. Nedaleko je vlaková zastávka, takže dalo by se říct, že i vlakem se tam dostanou. A pokud by chtěli využít autobus, tak zajet do Žirče a pak musí dojít pěšky, a je to teda tak 2 kilometry pak vzdálené od toho Žirče.
1: Co z toho, o čem jste mluvila, z těch duchovních míst máte vy osobně nejraději tady na Královédvorsku?
2: Ten Braunův Betlém, to je hezký místo, ta křížová cesta také hezké místo.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď ohlédneme za jednou událostí. Na konci května se v posvátných Lurdech uskutečnila jedna nebývalá pouť. Řekli bychom vojenská. V čem je významná, to ví spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, od 22. května proběhla v Lurdech takzvaná PMI, Pèlerinage Militaire International, tedy mezinárodní vojenská pouť. Pouť se koná vždy v měsíci květnu a trvá 3 dny. Letos to tedy padlo na dobu od 22. května. Pouť svolává a vyhlašuje biskup francouzských ozbrojených sil a má se jednat o setkání takzvaných strážců míru, jak o vojenských složkách prý mluvil papež Jan Pavel II. Pouť je připravena nejen pro příslušnice a příslušníky ozbrojených sil, ale i jejich rodiny, prostě pro všechny, kdo si hledají cestu ke Kristu a k Marii. Během pouti mohou poutnice a poutníci podstoupit třeba křest, beřmování, mají možnost přijmout svátost, smíření, nebo může dojít také k pomazání nemocných.
0: Války a konflikty jsou každodenní realitou. Jeden konflikt, válka na Ukrajině, se odehrává v naší bezprostřední blízkosti. Jak si máme vysvětlit označení strážci míru? Naprotiřečí si to?
1: Jan Pavel II. Mluvil o strážcích míru, přitom se jedná o ty, kdo se přímo mnohdy účastní právě válečných konfliktů a jak známo, válečné konflikty se řeší poměrně důrazně za použití zbraní, tedy prostředků zabití. Tito lidé jsou vystaveni tomu jistému dilematu, ale na druhou stranu nasazují své životy a to ve jménu demokracie a obrany lidských práv. Tak, jak je to vysvětlováno i francouzským ministerstvem obrany. Je to samozřejmě otázka jisté humanity a hlavně osobní etiky. Jak se dozvíme na stránkách PMI, mezinárodní vojenská pouť se snaží přinést boží milosrdenství vojenskému světu a hlavně podpořit ty, koho se válečné konflikty přímo dotýkají nebo dotkly. A to osobně, zejména fyzicky. Tedy především se jedná o ty, kdo byli zraněni, kdo přežili. Setkání v Lurdech má být samozřejmě i psychickou podporou nejen pro samotné příslušnice a příslušníky vojenských složek, ale i jejich rodiny. Mezinárodní vojenská pouť se letos konala už po 660.
0: A Marie, jaká byla letos účast v Lurdech při tomto třídenním setkání?
1: Podle těch mediálních informací se do Lourdes sjelo až 17 tisíc poutníků a poutnic vojenských sil, a to i se svými příbuznými a rodinami. Letos se jednalo o zástupkyně a zástupce 41 zemí z celého světa. Samozřejmě za účasti i České republiky. Tu reprezentovala při slavnostním nástupu v bazilice svatého Pia X. čtveřice složená ze 2 žen a ze 2 mužů, což bylo unikátní, většinou byly totiž tyto země reprezentovány a měly určité delegace pouze složené z mužů, jako těch, kdo jsou hlavní představitelé vojenských složek. U České republiky to tedy bylo silně paritní, 2 muži, 2 ženy. Velkého ohlasu se při nástupu dostalo samozřejmě delegaci z Ukrajiny, byly to ale země skutečně z celého světa, ze Středoafrické republiky, ze Spojených států amerických, Británie a jako poslední nastoupila samozřejmě garda z Vatikánu. Slavnostní mše se konala v neděli a to při oslavě letnic, tedy seslání Ducha Svatého, což je jeden z

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. My jsme dnes z archivu vybrali zamyšlení od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Týden po letnicích přichází svátek Nejsvětější Trojice a ve čtvrtek po něm pak svátek Božího těla, tedy Eucharistie. A běžný kazatel nebo farář, mě ostatně nevýjímaje, z toho může být tak akorát na prášky. Trojice a Eucharistie, to jsou jedna z největších tajemství křesťanské víry. A říci o nich něco smysluplného, ještě ke všemu v omezeném prostoru, který má člověk při bohoslužbě k dispozici, to je často předem prohraný boj. Vždycky si při takové příležitosti vzpomenu na známou legendární historku o svatém Augustinovi, který na mořském pobřeží potkal dítě, které se malou mušličkou snažilo přelít celý oceán do vykopané jámy. Když mu svatý biskup s náležitě pedagogickým tónem vysvětlil, že to se mu nepovede ani za milion let, tak mu dítě, samozřejmě ve skutečnosti boží zjevení, už těpačně odpovědělo, že bude dřív s tím přeléváním hotové, než on, svatý Augustin, skutečně pochopí tajemství Boží Trojice. Přivedlo mě to vlastně k překvapivě osvobozujícímu poznání. Boží tajemství, které vnímáme skrze víru, se snažíme různě obkroužit našimi teologickými teoriemi, snažíme se ho nějak zachytit v lidsky pochopitelných pojmech a konceptech. V historii jsme k tomu používali nejrůznější myšlenkové a filozofické nástroje, dílem zděděné z řecké kultury, dílem postupně vycházející z křesťanského myšlenkového rámce, ale nic z toho není ta víra samotná. Jakoby boží tajemství byla obrovská krychle ze zcela hladkého materiálu, kterou žádný člověk nedokáže uchopit, aniž by mu uklouzly prsty. A naše učené teologické a filozofické teorie jsou jen různá madla.

Dla úchyty a držáčky, někdy pohodlnější, někdy méně pohodlné, které nám mají pomoci to neuchopitelné závaží nějakým způsobem alespoň kousek poponést. Jsem dalek tomu myslet si, že protože naše lidské uvažování o Bohu nemůže nikdy vystihnout a postihnout jeho samotnou podstatu, takže vlastně vůbec nemá žádný smysl. Kdybychom neměli ty naše chabé lidské pokusy o připevnění onoho pomyslného madla k božímu tajemství, tak bychom s ním vůbec nehnuli. Jenom se musíme uchránit toho nebezpečí, abychom to naše madlo, třeba už pěkně tradičně ohmatané, okrášlené a nám velmi milé, zaměňovali s tím, co máme ve skutečnosti nést. Buďme tedy tváří v tvář Trojici a Eucharistii rádi, že o nich můžeme mluvit. Ale pamatujme si také, že je o nich občas dobré i mlčet.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Kateřina Konečná končí jako předsedkyně KSČM. Strana si dnes zvolí nové vedení. Nymburská radnice hledá jméno pro novou ulici. Zapojit se můžou i místní. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. O pozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Dalším zájemcem je například místopředseda strany Milan Krajča.
3: Delegáti sjezdu budou kromě volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Kateřina Konečná dala svou funkci k dispozici po loňských sněmovních volbách, ve kterých hnutí Stačilo pod jejím vedením neuspělo. V čele komunistů stála od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Teď se chce Konečná věnovat hlavně práci europoslankyni a své rodině. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Lidé v Nymburce můžou pojmenovat nově postavenou ulici. Spojnici mezi ulicí Na Hroudách a Okružní dělníci nedávno dokončili. Náklady byly více než 40 milionů korun. Nápady můžou místní posílat do 4. června přes internetový formulář na stránkách města, říká mluvčí Nymburka Marta Svobodová.
4: Z došlých návrhů město vybere užší seznam finalistů, o kterém bude hlasovat Komise pro sport, školství a kulturu. Výsledky hlasování budou sloužit jako doporučení pro zastupitele, kteří o konečném názvu rozhodnou.
2: V Praze se dnes lidé můžou svést historickými vlaky, autobusy i tramvajemi. Na nádraží v Braníku bude od 15 hodin dopravní den dětí. Historické soupravy pojedou třeba do Vršovic, Radotína nebo z Braslavy. Součástí bude i doprovodný program, jako například tvořivé dílny nebo skákací hrad. Sport. Tenisový turnaj Roland Garros ovládne premiérový grandslamový vítěz. Všichni hráči, kteří v minulosti jakýkoliv Grand Slam vyhráli, už vypadli. Naposledy skončil Srb Djokovic. V mužské dvouhře zůstává jediný Čech Jakub Menšík, který bude o čtvrtfinále bojovat zítra proti Rusovi Rubljovovi. Počasí. Dopoledne bude oblačno až zataženo, výjimečně se objeví přehánky. Během odpoledne pak bude oblačno až polojasno. Hlavně v jihozápadní polovině kraje se ale místy vyskytnou přehánky. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D7 na 17. kilometru směrem do Chomutova je hlášený předmět na vozovce, tak projíždějte opatrně. Silnice 118 u Vinařic na Kladensku je po nehodě osobního auta s motorkářem uzavřená. Probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce. V Praze na jižní spojce se v prostředním pruhu srazila dvě osobní auta. A v Příbrami je dnes uzavřená silnice 66. Poběží se tu příbramský triatlon. Z dálnice na Příbram je lepší sjíždět směrem na Háje nebo u Bence. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuju nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám vořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten vořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte. Ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku. Jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý hokej vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšuje teplný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se přehodí u jiný ze skrývací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevnišku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníkovi přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená, ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volí třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to lidská otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou. Budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení teplně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Pirátkářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu a pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Češi poslali potravinovému ombudsmanovi za první tři měsíce funkce přes 300 podnětů. Hygienici kontrolují pražská koupaliště. Nově budou během sezóny sledovat i jezero Lipence a Branickou pláž. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Potravinový ombudsman řešil za první tři měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj taky často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
4: Podněty třeba na snělou zeleninu, snělé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
2: Pracovní skupinu tvoří zástupci ministerstev, potravinářů i obchodních řetězců. Jednání se účastní taky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pražští hygienici začali kontrolovat kvalitu vody v přírodních koupalištích. Nově sledují i jezero Lipence a Branickou pláž. Celkem budou v hlavním městě v létě každé dva týdny monitorovat 9 koupališť. Všechny jsou zatím ke koupání, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
5: Naším úkolem je zajistit, aby se lidé koupali bezpečně. Pravidelný monitoring je klíčem k prevenci zdravotních rizik, jako jsou kožní vyrážky nebo zažívací potíže.
2: Román Mariborská hypnóza české spisovatelky Dory Kaprálové vyhrál cenu Evropské unie za literaturu. Sedmičlenná porota vybírala z děl 14 nominovaných autorů. Literární odborníci v knize ocenili mimo jiné poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve slovinském Mariboru. Porota udělila taky dvě zvláštní uznání. Ta putovala k autorům z Francie a Černé hory. Kaprálová za svůj poslední román před měsícem získala taky ocenění kniha roku 2025 v soutěži Magnesia Litera. Sport. Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. V 15:20 bude Švýcarsko hrát s Norskem a ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem.
3: Počasí.
2: Během odpoledne bude oblačno až polojasno. Hlavně v jihozápadní polovině kraje se ale místy vyskytnou přehánky. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 na 32. kilometru ve směru na Hradec Králové stojí odstavené porouchané auto. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov je kolona mezi sjezdy na Bakov nad Jizerou a Mnichovo hradiště. Na kilometru 57 mají silničáři zúžení. Sjet se dá na 53. kilometru na Bakov a objet to po silnici 610. U Mnichova hradiště je ale nájezd na dálnici zavřený. Najedete až u Březiny. A silnice 3 z Prahy do Tábora je ucpaná před Benešovem. Kolona od Marače až k odbočce na Konopiště zabere asi 10 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu pořad Středočeská setkání a Šárka Formánková.
3: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.
6: Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Přemýšleli jste někdy o tom, odkud pocházíte? Nemyslím tím nějaké konkrétní místo, ale spíš lidi, kterým jste se narodili a kteří se zase narodili jiným lidem. Mluvím o vašem rodu a o vašich předcích. Pokud by vás zajímalo, jak se o nich můžete něco dozvědět, pak jste tu dneska správně. Naším hostem bude totiž genealožka Lenka Peremská z Umhoště.
3: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Napadlo vás někdy nechat si sestavit svůj rodokmen, zjistit, kdo byli vaši předci a příbuzní a proč byste to vlastně chtěli vědět? Jak se takový rodokmen dělá a co všechno je možné přitom odhalit, se zeptáme našeho dnešního hosta, genealožky Lenky Peremské z Unhoště. Vítejte u nás, hezký den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Proč někteří lidé tak moc touží vědět, kdo byl jejich předek?
1: Já myslím, že je to součást naší identity, že každý z nás potřebuje být nějakým způsobem zakořeněný a vlastně mít pocit, že někam patří. A každý z nás si myslím, že má nějaký talent nebo nějakou predispozici nebo třeba i různé rodové nemoci a říkáme si, po kom jsme to asi tak mohli zdědit.
0: To znamená, nemusí to být jenom po mamince, po tatínkovi?
1: Ne, tak my si genetiku přinášíme z mnoha generací před námi, takže je možné, že třeba najdeme předka, který je, dejme tomu, v nějakém čtvrtém, pátém pokolení zpátky a má třeba nějakou predispozici, kterou máme i my dneska.
0: Říkala jsem, že někteří lidé hodně touží vědět, jaká je jejich rodová minulost, ale pak jsou lidé, které to vůbec nezajímá. Já se musím přiznat, že já jsem sama o tom nikdy nepřemýšlela a můj bratr je tím doslova posedlý.
1: Já jsem přesvědčena o tom, že v každém lidském životě vždycky přijde nějaký okamžik, kdy ten člověk, i ten, kterého to vůbec nezajímalo, tak se posadí a řekne si, možná, že by to stálo za to. Většinou je to teda bohužel spojené s nějakým odchodem nějakého rodinného člena. To se stává strašně často, že mě klienti vlastně kontaktují až v okamžiku, kdy jim někdo umře a oni si doslova rvou vlasy a říkají, měli jsme se zeptat, ale nezeptali jsme se, takže teď se musíme obrátit na vás, protože prostě vůbec nic nevíme.
0: Předpokládám, že vás historie vaší rodiny zajímá a tak se musím zeptat, už jste sestavila svůj rodinný rodokmen?
1: No, já jsem dlouho byla takzvaně kovářova kobyla, protože prostě na to nebyl čas, ale musím říct, že teď jsem se pochlapila, že v posledních dvou letech jsem se do toho konečně pustila a odhalila jsem už něco málo pro maminku i pro tatínka.
0: A odhalila jste něco, co vás opravdu překvapilo?
1: Já chápu tuhle otázku a vím, že vždycky každý očekává nějakou fakt zajímavou odpověď, ale mě v rodokmenu překvapí vždycky něco, protože ty jednotlivé osudy a příběhy rodin jsou tak strašně zajímavé sami o sobě, že prostě neexistuje, že by nějaký rodokmen byl nepřekvapivý.
0: Z vašich zkušeností, jaké mají Češi informace o svých předcích?
1: Zaplať pámbu bych řekla, že v poslední době čím dál tím lepší, protože genealogie jako taková zažívá dost velký boom už, dejme tomu, nějakých 10-15 let, takže se čím dál tím víc lidí začíná zajímat o svoje předky a je to dáno také tím, že vlastně spousta matričních materiálů se digitalizuje. Čímž pádem i běžný člověk si doma otevře internet, najde si nějakou digitální badatelnu a může si svoje předky, pokud to samozřejmě umí, dohledávat sám.
0: Mě občas překvapí, když se někoho zeptám a on odpoví, že vlastně ani u své vlastní babičky třeba neví, jaké má příjmení.
1: To je strašně častá věc. Já se při přednáškách se vždycky ptám a zhruba 50% lidí ví a 50% vůbec nemá ponětí o tom, jaká byla vlastně ta rodná příjmení babiček nebo prababiček. Tak to se dá změnit, že?
0: Já jsem na vašich stránkách viděla nabídku, že dokážete vypracovat větev, kmen, strom 1 a strom 2. Co to znamená?
1: No, to jsou balíčky, které jsem si nazvala já tímhle způsobem. My jsme potřebovali něco nabídnout klientům, aby to bylo přesně ohraničené, ale jinak my vesměs dokážeme všechno. Dokážeme jít mnohem dál, než to, co nabízím na svých stránkách. Měli jsme už klienty, kteří nám dali úplně volnou ruku a řekli, chceme prostě všechny předky. Pak jsme teda zpracovávali rodokmeny, kde těch předků bylo třeba 1300. A když se rozbalila ta plachta, kde vlastně ten rodinný strom, tak měřil nějakých 35 metrů.
0: Pokud bych si chtěla nechat sestavit rodokmen, tak co všechno vám musím zajistit a poskytnout?
1: Ideálně rodný list výchozí osoby, od které budeme začínat. Spousta lidí, pokud by třeba chtěla začít dědečkem a ten rodný list nemá, tak mě víceméně stačí třeba rodný list jeho přímého potomka. A z toho už my jsme schopni se samostatně vlastně dostat do archivu a dohledávat.
0: Ideální asi je, když je víc těch dokumentů, nějaké rodné listy, úmrtní listy, možná nějaká informace z náhrobního kamene?
1: Ideálně, samozřejmě, já vždycky všem říkám, nevyhazujte staré dokumenty. Vím, že se to děje, vždycky, když v rodině někdo umře, tak se prostě vezme šanon a hodí se k popelnicím. Tak to určitě nikdy nedělejte, protože nikdy nevíte, kdo přijde s nápadem sestavit si rodokmen. A pro nás jako genealogy samozřejmě čím víc dokumentů, tak tím lépe se hledá.
2: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je genealožka Lenka Peremská z Unhoště. Řekněte mi, jak přesně vypadá nebo probíhá ta práce na tvorbě rodokmene. Čím přesně se začíná?
1: Tak v momentě, kdy já dostanu od klienta rodný list, tak v tom rodném listě mám napsáno nějaké informace, údaje o rodičích. A já potom vlastně skládáním pramenů se dostávám o další a další generace zpátky do minulosti. To znamená, ideálně my najdeme, pokud v rodném listě máme uvedeno, že třeba tatínek se narodil tady a tady toho a toho, tak si najdeme ten jeho konkrétní zápis v matrice a tam jsou zase uvedeni jeho rodiče, někdy i prarodiče. Potom hledáme oddací zápis jejich rodičů a zase se narození jejich rodičů a takhle vlastně postupujeme hlouběji do minulosti. K tomu samozřejmě se potom ještě přidávají matriky zemřelých, kde dohledáváme úmrtí.
0: A do jakých veškerých materiálů můžete nahlížet, kromě těch matričních záznamů?
1: No, díky digitalizaci, která probíhá poslední době poměrně svižně, my můžeme nahlédnout i do soupisů podaných, do sčítání lidu, která jsou perfektní, která vlastně probíhala jednou za 10 let, takže tam je krásně vždycky vidět, jak se ta rodina třeba vzmáhala nebo chudla. Máme gruntovní knihy, máme kroniky obcí, spousta věcí skutečně už je dneska dosažitelná, aniž byste musela cestovat někam do archivu.
0: Kdy se vlastně u nás začaly psát matriky?
1: Takovéto soustavné vedení matriky je zhruba od poloviny 17. století, respektive to jsou ty matriky katolické, teda převážně, do kterých my jsme schopni se dostat. Předtím tady byla 30-letá válka a vlastně během těch 30 let česká země byla v rozkladu naprostém. Takže vlastně i ty matriky z velké části třeba mohly schořet anebo nebyly vůbec vedené v té době. Takže my samozřejmě ideálně, pokud se nám daří výzkum, tak jsme schopni se dostat právě až někam do té poloviny, dejme tomu 17. století.
0: Jak se ty matriky vyvíjely v průběhu času? Jak se vyvíjely ty záznamy? Byly ze začátku jednoduché, obyčejné a pak se větvily, anebo to bylo obráceně?
1: Samozřejmě, čím hlouběji jsme v minulosti, tak tím jednodušší a obecnější máme zápisy. Třeba na ženský se moc nehledilo, takže tam, když máte zápis o narození, tak tam máte, že já nevím, třeba otec Jan Novák, manželka Anna. Nazdar.
0: A konec.
1: Nic tam toho prostě není. Mm-hmm. Takže vy potom musíte, když jste, dejme tomu, v polovině 17. století, děláte nějaký velký rodokmen, tak musíte víceméně zrekonstruovat všechny rodiny na té vsi, protože velmi často ještě najdete v jedné vsi stejné příjmení několikrát a někdy se stává, že jsou tam i stejná jména. Takže opravdu musíte rozlišovat, jestli tenhle potomek patřil tady k tomu páru nebo tady k tomu páru a někdy to není úplně jednoduché. A samozřejmě směrem k současnosti se ty matriky začaly zlepšovat. V 18. století se začaly dokonce kolonkovat, máte tam titulku vždycky a kolonky pěkně, takže už se to čte hezky a těch informací se tam objevuje čím dál tím víc. Na druhou stranu si teď budu trošku protiřečit, protože v těch nejstarších záznamech čas od času máme záznamy, kdy pan farář se opravdu rozepsal. Já jsem třeba našla narození nebo křest, bylo to nemanželské dítě, které někdo nechal na schodech před kostelem a pan farář to tam krásně celé popsal, že dítě mělo na sobě cedulku, jsem křtěná Anna nebo tak nějak to znělo. A vlastně takovéhle zápisy se čas od času objeví.
0: A co všechno za informace se v těch matrikách dá objevit, kromě toho, kdo se kdy narodil, koho si vzal?
1: Spousta informací. Když řeknu takové ty hlavní, tak tam vždycky máte, jestli to dítě manželské, nemanželské, jakého je vyznání. Pak jsou tam uvedeni kmotři, což je zase velice důležitá kolonka, protože vám ukazuje nějaké další sociální vazby té rodiny v té dané lokalitě. Potom je tam třeba jméno porodní báby a velmi často třeba u matriky sňatků, matriky oddaných, najdete třeba i podpisy zákonných zástupců, tedy otců těch snoubenců, pokud nedosáhli určitého věku, u nás to bylo teda 24 let, tak se vlastně do té matriky podepsali a protože valná většina naší společnosti byla negramotná, tak se povolovaly takové ty tři křížky. Ale pořád jsou to tři křížky psané rukou vašeho předka.
0: Když vlastně jste říkala, že se psalo, jestli je dítě manželské nebo nemanželské, já jsem někde zaznamenala, že se tam občas psaly docela vtipné poznámky, které právě znamenaly, že to dítě je nemanželské.
1: To jsou takové ty obecné věci, které zapisovali faráři hlavně v těch dřívějších dobách. Třeba utopil se za kamny v louži, odešel do lesa, matka zmrhaná a tak dále. To jsou prostě věci, které se objevují dnes a denně, ale zajímavé je, že takový ti amatérští badatelé se s tím strašně často potýkají. Protože to berou doslovně a pak fakt nevědí, jak s tím dál nakládat.
0: Ano, přesně by mě to překvapilo, protože bych si říkala, co je to za informaci a co to přesně znamená. Tak je dobré, že vy už dokážete číst mezi řádky.
1: Musíme. A máme takovou praxi, že už to dokážeme.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do minulosti. Pátráme po předcích a porodových historiích s naším dnešním hostem, genealožkou Lenkou Peremskou. Jak daleko se dokážete dostat do historie?
1: Zhruba někam do poloviny 17. století. Samozřejmě nemůžu to říct, že vždycky to bádání bude stoprocentně takhle hluboké. A někdy se zamotáme třeba už ve století 18. Ono je to dost odvislé od toho, jaký to byl rod, jestli to byl rod usedlý, nějaký selský, který někde dědil nějaký svůj grunt, anebo jestli to byly podruzy, nebo jestli to bylo třeba stěhovavé povolání. To je úplné peklo to dohledávat, protože ti lidé, kteří to vykonávali, skutečně putovali od vesnice k vesnici a vždycky někde se jim narodilo dítě. Další dítě se jim narodil třeba 50 kilometrů odsud, takže strašně záleží na tom, co to bylo za rodinu.
0: Máte nějaký rekord, do jakého roku jste se dokázala dostat?
1: Máme rekord tuším 1580 nebo 1582. Jednou se nám podařilo navázat na šlechtický rod, takže to můžu říct, že to bylo až do 13. století, ale to jsme nehledali my, protože ten šlechtický rod už byl zmapovaný předtím.
0: Dá se říct, že v každé rodině, které sestavujete rodokmén, se objeví něco zajímavého?
1: Já tvrdím, že rozhodně ano. Pokud se na to podíváme takovým tím pohledem toho, že budeme koukat na ten příběh a budeme si představovat ten příběh, když je pár a narodí se mu 12 dětí a z toho 11 dětí zemře a jeden jediný přežije a to je vlastně ten předek klienta, tak nemůžu říct, že by to bylo nezajímavé. A takových příběhů se tam odehrává strašně moc.
0: Stává se často, že zjistíte, že uvedený otec nebyl ve skutečnosti biologickým otcem dítěte?
1: No, já to zjistit nemůžu. Do toho by musela nastoupit třeba genetická genealogie. Já se řídím jenom tím, co je uvedené v matrikách, takže pokud je pro mě ten otec uvedený v matrice, tak já ho považuji za otce biologického. Zároveň ale jedním dechem říkám, že pokud si chcete být stoprocentně jistí, že máte správné předky, tak potom musíte jít jenom po ženách, protože prostě otec je vždycky nejistý.
0: Ano, a to platí stále.
1: Ano.
0: Stalo se vám někdy, že jste objevila něco, že vám z toho doslova běžel mráz po zádech?
1: Ano, když třeba kompletně celá rodina vymřela při epidemii cholery, dejme tomu, nebo při hladomoru v roce 1770. To jsou příběhy, které se mě dotýkají, když třeba procházím knihy zemřelých a teď tam čtu, jak tam prostě opravdu dítě za dítětem umírá. Jako nevím, kdo by u toho zůstal netečný.
0: Stává se, že odhalíte v minulosti rodiny i něco hodně nepěkného nebo nepříjemného?
1: Samozřejmě. A ne každý to chce slyšet.
0: Zrovna jsem se chtěla zeptat, jestli se třeba dopředu domlouváte s klientem, jestli i tohle bude chtít vědět, když tam bude něco takového.
1: Stalo se mi to asi třikrát, kdy jsem opravdu řekla klientovi, jak to je. Měli jsme tam jednou nějakou nacistickou minulost a dvakrát, už nevím přesně, co to bylo, ale taky to nebylo úplně, myslím, že vražda a tak dále. A naštěstí teda mý klienti k tomu přistoupili strašně pěkně, protože řekli, ano, je to součást naší identity, my to do té kroniky chceme, nemůžeme s tím nic dělat, není to naše vina, my jsme už mnoho generací později a chceme to tam, protože je to součást naší historie.
0: Spousta lidí si možná představuje, že sestavování rodokmenu je nudná mravenčí práce, ale já si myslím, že to tak asi úplně není.
1: Ne, vůbec ne. To je detektivka. Navíc je to naprosto návyková činnost. Pro mě to byl koníček, já jsem to teda přeměnila ve svoje řemeslo a vlastně se tím zabývám dnes a denně už nějakých 15 let a nemůžu říct, že by mě to nudilo. Vždycky s kolegyní říkáme, že to je vlastně droga, která nezabíjí, protože vy přitom máte úplně totožné pocity. Máte prostě pocity euforie, jste nastartovaní teď s každým tím zápisem, když se vám něco podaří třeba po dlouhé době, tak tam ječíte, jásáte u počítače, takže to je činnost, která je naprosto nabíjející.
0: Zrovna jsem se chtěla zeptat, jestli tam probíhá nějaké vzrušení a teď jste mi odpověděla mnohonásobně.
1: No je.
0: Objevíte někdy v nějakých záznamech, matrikách, kronikách i něco opravdu hodně vtipného?
1: No, vtipného. Jak se to vezme? Třeba z našeho pohledu je to vtipné. Třeba mám narození, kde se narodilo nemanželské dítě a pojmenovali ho Nabukadnezar.
0: Ježiš.
1: Myslím si, že pro tu maminku to úplně vtipné nebylo. Myslím si, že bylo pojmenované prostě kvůli tomu, že matka něco spáchla, tak aby se jakoby pomstili. Já to dneska dávám jako perličku. Někdy máme vtipná příjmení. Teďkon třeba nedávno jsem měla rod Uchcaná, což taky dneska to někomu přijde vtipné, ale prostě ty rody se takhle jmenovaly a přejmenovávat se začaly až v průběhu 19. na konci 19. 20. století, kdy některá ta hanlivá příjmení původní už se prostě lidem nelíbila.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je genealožka Lenka Peremská. Povídáme si o sestavování rodokmenů a o pátrání v historii rodin. Dá se při pátrání v matrikách odhalit třeba i původ jména?
1: Jak se to vezme? Jména, my tomu říkáme teda dneska příjmení, ale dřív se tomu říkalo příjmí. A byla dávána tak, aby se vlastně jedinec odlišil od těch zbylých jedinců. V jedné vesnici třeba bylo 10 Janů a potřebovali nějakým stylem odlišit, takže jim prostě dali přídomky třeba podle toho, jak vypadali nebo jak se chovali, takže nebo třeba čím se zabývali, tak máme Jan Rybář, Jan Malý a tak dále. Ale ta příjmí tehdy ještě nebyla ukotvená, takže se velmi často měnila. To příjmení jako takové se opravdu objevuje v liních až v tom 18. století. Jakoby v té linii, že se předává z otce na syna. Ale pak máme ještě třeba oblasti jižní, jihozápadní Čechy, kde se velice často ponechávala přímý po chalupě. Nebo příjmení po chalupě. Říká se tomu jméno po střeše. A to vlastně funguje tak, že pokud se nějaký, já nevím, třeba Kuba Vomáčka přistěhoval na grunt ke Kateřině Veselé, tak přestože se jmenoval Vomáčka, tak přebíral v tu chvíli její příjmení Veselý. A pak se nám rodili děti. Někdy byl Veselý, někdy byl Vomáčka a je občas velmi těžké se v tom zorientovat. A vlastně některé ty grunty do dneška tam nesou příjmení nebo příjmení jméno po těch bývalých vlastnicích.
0: Stalo se vám někdy při sestavování rodokmenu, že jste narazila na nějakou známou osobnost?
1: Stalo v některých těch bočních větvích, se samozřejmě podařilo, už nevím, jestli to byl Erben, stalo se nám to mockrát, ale pro mě jsou zajímavé právě ty osobnosti, které tak známé nejsou, které byly známé ve své době, ale dneska my vlastně o nich nic nevíme. Teď třeba v posledním rodokmenu jsem našla stavitele Varhan z Prahy, což naprosto unikátní, to se mi fakt za 15 let nepodařilo takovéhle povolání najít a teď najednou se mi ukáže stavitel Varhan.
0: Já jsem někde četla, že jste dokonce objevila nějaké předky, kteří žili v době, kdy Mácha psal svůj Máj a v podstatě to byli současníci těch postav.
1: Ano, ano, to je pravda. Nemusí být třeba úplně spříznění, ale pokud žili ve stejné oblasti nebo ve stejné vesnici, která měla 10 chalup, s někým známým, kdo tam žil ve stejné době, tak samozřejmě můžeme předpokládat, že se velmi dobře znali.
0: Sestavovala jste někdy rodokmen pro nějakou současnou známou osobnost?
1: Sestavovala několikrát. Nevím, jestli o tom můžu mluvit, ale myslím, že mám svolení Marta Isová a David Ondříček. Například teda dělala jsem rodokmen přímo Ondříčkových a pro mě je to vždycky čest. V tuhle chvíli zrovna taky dělám rodokmen známé osobnosti, ale nemůžu o tom říct nic víc.
0: Ano, myslím si, že to je trošku genealogické tajemství. Když takhle pátráte v minulosti po jménech lidí, kteří už nežijí, nemáte potom někdy nepříjemný pocit? Nebojíte se, aby se na vás nepřišli podívat?
1: No, Ježišmarja. Mně se to stávalo v počátku. Já vím, že pak vypadám jako úplný hlupák, když o tom mluvím, ale mně se to fakt v počátkách stávalo. Já jsem ještě neměla nastavenou tu hranici, že prostě pracuji od do. Žila jsem tím, takže jsem prostě strávila třeba nad jednou rodinou opravdu den i noc v kuse, třeba několik týdnů. A malinko mě to pak postihovalo. A stávaly se mi potom v noci takový nepěkný příhody, takový duchařiny. Nevím, prostě moje podvědomí asi nějakým stylem vyvolávalo věci, které nebyly úplně hezký, ale musím teda říct, že ti lidé, kteří vlastně jakoby ke mně přicházeli, byli vždycky hrozně přátelský.
0: To zní skvěle.
1: Já vím, že budu vypadat jako blázen.
0: Ne, já se přiznám, že teď jsem trošku jako chtěla říct, že ta představa, že by se to mohlo stát, ale vůbec by mě nenapadlo, že se vám to skutečně stalo. Mm. Já na ty věci věřím, to já se přiznávám. A myslím si, že vlastně je skvělé, že asi to, jak jste ty lidi našla, možná řekla jejich jméno, že jim to v něčem třeba i pomohlo.
1: No to je ještě taková jakoby moje vlastně nadhodnota toho, když zpracovávám rodokmen, že já a jsem tím známa a říkám to všude, že vlastně některá ta jména říkám nahlas. A dělám to od prvou počátku právě u těch lidí, kteří jsou brzo zapomenutí. Tak prostě ta jména vyslovuju nahlas, protože mám pocit, že je to taková jakoby pieta vůči nim, protože jejich jména třeba 300 let nikdo nevyslovil. Ale musela jsem s tím ne úplně skončit, ale dát si pozor, abych to nedělala moc často, protože už mi to fakt lezlo trošku na mozek.
0: A evidentně vám ti lidé přišli poděkovat.
1: No, nejspíš ano.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: dnešního středočeského setkání nás vzal do minulosti, společně s ním pátráme po rodové historii. Naším hostem je genealožka Lenka Peremská z Unhoště. A když se někdo chce věnovat genealogii, musí k tomu něco konkrétního vystudovat?
1: Bohužel nemusí. Říkám bohužel záměrně. Já třeba jsem teda vystudovaná historička a vždycky je dobré, pokud ten člověk má nějaké studium za sebou v příslušném oboru, ať už je to archivář, pomocný vědec historický nebo historik. Jenže bohužel, pokud si chcete otevřít genealogickou živnost, tak tomu vůbec nic nepotřebujete doložit. A dneska je trošičku trend, že spousta lidí si udělá svůj rodokmen, potom někde absolvuje nějaký genealogický kurz a hned na to šup a otevřou si svůj vlastní biznis. Já jsem těch prací pár už měla v ruce a ta kvalita samozřejmě je úměrná tomu, co ti lidé do toho vložili. Takže vždycky je dobré, pokud někdo vybírá genealoga, podívat se, jestli má k tomu příslušné vzdělání. Ale pozor, tím nechci zavrhovat všechny, protože znám spoustu dobrých genealogů, kteří to vzdělání nemají a přesto jsou výborní, ale mají za sebou mnoho let praxe.
0: Potřebujete k tomu i nějaké jazyky? Musíte umět třeba latinu nebo v naší zemi němčinu, polštinu?
1: Ideálně, když umíte němčinu a ještě ideálnější, pokud umíte i latinu. Ono samozřejmě stačí znát jenom nějaké základní názvy, ale když tím jazykem mluvíte nebo ho máte trošku pod kůží, tak je to samozřejmě snazší při tom vyhledávání, protože většina těch matrik je psaná německy a v těch úplně nejstarších najdete právě latinu.
0: Některé záznamy jsou třeba psané i jiným písmem, například Schwabachem nebo Kurentem. Ty znáte, umíte je přečíst?
1: Musíme, protože jinak bychom si nevydělali ani na teplou vodu. Kurent je vlastně písmo, které se u nás v těch českých oblastech používalo zhruba do poloviny 19. století. V těch německých oblastech se používalo až do roku 1941. Takže opravdu ty záznamy jsou psané písmem, které dneska umí přečíst jenom málo kdo. A každý, kdo chce si rodokmen sestavit, tak se s tím dřív či později setká a musí se s tím nějak vypořádat.
0: A jak se člověk učí znát takové písmo, jako je Schwabach a Kurent?
1: Musí se nejdřív naučit vlastně jednotlivé typy těch písmen, protože ta písmena jsou vlastně velmi odlišná od písmen, které používáme dnes. A já říkám, že všechno se dá vysedět, takže praxe v tomhle případě je jediná, která vlastně vám zaručí, že se naučíte číst Kurent.
0: Jak jste se k práci genealožky dostala vy? Vy jste říkala, že se z koníčka stala práce, ale někde to začít muselo.
1: No ne tak úplně. Já jsem totiž studovala historii a měla jsem zaměření na český středověk. A v momentě, kdy jsem nastoupila na doktorské studium, tak jsem se potřebovala už nějakou měrou živit a získala jsem práci v Kladenském muzeu. A v Kladně český středověk úplně nefrčí. Takže mě bylo jasné, že
0: to nebude úplně
1: tohle
0: ono.
1: Odvětví asi nebude úplně ono. A hlavně jsem taky zjistila, že jsem úplně takový ten typický zaměstnanec, že jsem spíš solo hráč a že potřebuju prostě mít nějaké vlastní dílo, za které já budu sama odpovědná a kde si budu sama řídit čas a budu úplně osobně svobodná a budu sama sobě šéfem. Takže jsem hledala, v jaké oblasti se uplatnit, a protože vlastně historie vždycky byla moje vášeň a protože ještě zároveň jsem studovala žurnalistiku a jsem hrozný psavec, tak jsem vlastně našla tohle odvětví, protože v té době ne, že by bylo v plenkách, ale bylo dost ještě nevyužité. Tak jsem si říká, že by to bylo úplně ideální pro mě a já jsem tomu naprosto propadla.
0: Vy jste sama říkala, že tahle práce vám nikdy nepřipadala nudná, byť už ji děláte nějaký ten pátek. Nebudu se tedy ptát na to, jestli je to nudné, ale není to trochu únavné? Přeci jenom jsou to neustále opakující se informace, data.
1: Únavné to je, ale nikoli kvůli tomu, že bych se u toho nudila, ale vlastně sedíte u počítače a pracujete neustále hlavou a musíte mít 100% soustředění. Tam vlastně každá jedna chybička vás může zavést někam, kde vlastně nechcete být. Takže musíte být stále soustředěná a po x hodinách tady toho plného soustředění je fakt člověk orvaný jako tulipán.
0: Říkám si, že když se takhle člověk zabývá tou minulostí, tak už trochu má představu. Ale když se zeptám obecně, myslíte si, že lidé dneska mají tendenci si tu minulost idealizovat?
1: Velice. Ono to jde v ruku v ruce s takovým tím bio, ezo, co sleduju na internetu, tak spousta lidí právě vždycky říká, ježiš, tak pojďme žít jako naše babičky. Nikdo pro boha nechce žít jako naše babičky, protože zaprvé se umíralo při porodech, lékařská péče byla minimální, zajištění na stáří žádné, teď teda taky není žádné, ale předtím nebylo vůbec žádné. Jo, ten život byl strašně těžký. Epidemie, nemoce, války, vlastně ten způsob života opravdu byl jenom o tom, aby přežil nějaký další potomek, který vlastně ponese tu rodovou linii dál. A dneska často opravdu slýchám, jak lidé říkají, jak dřív bylo líp, nebylo. Teď konce máme dobře. všechno, co je před náma, bylo vždycky horší.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
4: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
3: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9:00 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Písně.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit.
0: Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Budeme dokončovat náš rodokmen, protože naším hostem je genealožka Lenka Peremská. A vy se zabýváte pátráním v minulosti, vyhledáváním informací a ty pak musíte klientovi předat. Ale tak trochu si myslím, že to asi není jenom nějaký soubor dat, jmen, čísel.
1: Vůbec ne. Já nejsem vůbec fanoušek klasických rodostrumů. Já naopak se snažím vždycky předat klientovi kroniku, která bude plná informací. Navíc se ji snažíme psát tak, aby byla čtivá, ale zase musí se udržet v nějakém odborném rámci, nemůžeme si tam jakkoliv vymýšlet. A trošičku se tam snažíme ještě lidem podsunout něco o historii, protože většina lidí prošla dějepisem na základní škole a všichni ho z duše nesnášejí. Takže my se jim tam snažíme jakoby trošičku odsunou takové ty obecné věci, u kterých třeba ani si neuvědomovali, jak moc působily na předky jejich. Takže výsledkem je opravdu čtivá kronika, která vám řekne, jak vaši předci žili, kde žili, jaký způsob života to byl, do jaké sociální vrstvy patřili. Víceméně vám to opravdu poodhalí, jaká ta vaše rodina byla.
0: Kdo si tak u vás nejčastěji vypracování rodokmenu objednává?
1: To je těžké nějak specifikovat. Většinou jsou to lidé ve středním věku, dejme tomu, kteří jsou zajištění, protože ono to není nic levného, je to opravdu nákladná věc. Většinou jsou to lidé, kterým odejde někdo z rodiny. Po úmrtí dědečka, někoho prostě, tak se obrací na nás, že mají třeba v rodině nějaké tabu a chtěli by zjistit, jestli je to pravda nebo ne. Takže to asi nejtypičtěji jsou tady ti lidé, ale mívám opravdu klienty úplně od nejmladších až po nejstarší. I když musím říct, že mezi těma úplně nejmladšíma jich zatím moc není.
0: Říkám si, že někdo možná třeba chce i svojí mamince, svému tatínkovi udělat radost a pro ně nechá připravit ten rodokmen, protože pro ně je to takový ten hezký dárek o tom, že se připomene ta jejich historie.
1: To se stává velice často, ale většinou ti klienti přichází a říkají, no já už jsem tatínkovi dal úplně všechno a vůbec už nevím co a teď mě napadlo, že bych mu dala ten rodokmen. Takže opravdu, jakoby klienti velmi často chtějí rodokmen jako dárek pro někoho, potom děláme takové ty velké rodokmeny právě k nějakému jubileu.
0: Vy jste o tvorbě rodokmenu napsala dvě knížky. O čem přesně jsou?
1: Jsou to takové příručky pro začátečníky.

0: taky. On už je to poměrně dost let, co vyšly, a ta praxe hlavně na internetu v těch digitálních badatelnách je zase od té doby úplně někde jinde, takže ne vždycky se z toho dá čerpat i dnes, i když ty základní informace tam určitě jsou. Já strašně ráda genealogii popularizuju. I jezdím po přednáškách, prostě ráda předávám lidem něco o genealogii dál, a tady ty dvě knížky by toho měly být takovým jako důkazem.
1: Na začátku jsme zmínili, že rodokmen své vlastní rodiny už jste začala dělat. Dostala jste se někam do nějaké určité doby?
0: Dostala jsem se už poměrně daleko, já se vždycky na to vrhám v každé volné chvíli. Tam je taková u mě osobně taková zajímavost, že vlastně všichni mí předci nebo některé ty větve někdy v 17. století bydlely ve stejné lokalitě. A pak se ty větve rozeběhly po celé republice a spojily se zase až u mých prarodičů. Ale vlastně ty místa původu jsou vlastně úplně stejná. To je taková rarita zrovna u mě. A předpokládám, že ti mí pra předci se třeba i mezi sebou znali. Takže samozřejmě se snažím vyvést to, co hlouběji jde, ale jak říkám, máme tolik zakázek, že čas na vlastní rodokmen je opravdu okleštěný.
1: Takže jenom ve volných chvilkách.
0: Bohužel.
1: Já jsem říkala, že jste z Unhoště.
0: Ano.
1: Tam jste přistěhovaná nebo jste tam narozená?
0: Náplava jsem. Já jsem se narodila v Teplicích, pak jsem studovala v Brně a nakonec jsem zakotvila v Unhoště. Jsem tam nějakých, tuším, 16 let.
1: Mm-hmm. To znamená, že budete trošku oříškem pro další vaši budoucí generaci, kdyby zkoumala vaši minulost.
0: Určitě. A ještě vzhledem k tomu, že každé moje dítě se zase narodilo úplně někde jinde, tak rozhodně.
1: Proč si vy sama myslíte, že je dobré znát své předky a svoji minulost?
0: Já jsem přesvědčená o tom, že pokud člověk nezná svoji minulost, tak vlastně nezná ani sám sebe. Je to prostě něco, co nás definuje. Ať už je to minulost rodiny, nebo minulost třeba, když to řeknu nadneseně, národa. Jo, prostě minulost nebo historie jako taková a její znalost je podle mě naprosto kruciální pro každého. A v té rodině se třeba velmi často říká, velmi často jsem slýchala takový to, po kom ty seš. A to jsou takové ty věci, které si přenášíme skrz generace. A pokud víme, že naši předci byli tamhle sedláci nebo tamhle třeba pracovali na dvoře s koňma a někdo z nás má třeba vztah ke koním, tak já si můžu říct, aha, tak něco jsem podědila evidentně, něco se někde přeneslo. Takže opravdu jakoby znát svoji minulost je podle mě úplně základ.
1: Je pravda, že i když to nechceme znát úplně do hloubky, tak si myslím, že to, co jste říkala, vědět, po kom vlastně jsme, chceme všichni.
0: Určitě.
1: Já vám moc děkuji, že jste nám přišla přiblížit genealogii, přiblížit tvorbu rodokmenů, no a že jste nám hlavně přišla připomenout, že je to pro nás opravdu důležité.
0: Já taky moc děkuji za pozvání.
1: Ať se vám daří, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Naším dnešním hostem byla genealožka Lenka Peremská z Unhoště. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Česko odpoledne zasáhnou bouřky. Zítra se k nim přidá taky přívalový déšť. Kosmonosy u Mladé Boleslavy dokončili rekonstrukci zámeckého parku za 40 milionů korun. Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Objeví se jen ojediněle, někde můžou padat i menší kroupy. Bude je doprovázet vítr s nárazy až 72 km za hodinu. Výstraha platí do 19 hodin a týká se jihozápadu Středočeského kraje, dále krajů Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského a Vysočiny a Znojemska v Jihomoravském kraji. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj budou bouřky hrozit i zítra odpoledne. Výstraha se rozšíří na Prahu a většinu území Středočeského a Ústeckého kraje a Vysočiny. Přidá se taky přívalový déšť. Meteorologové taky zmírnili výstrahu kvůli riziku požárů, která platí pro Ústecký a Středočeský kraj, včetně Prahy. Podle nich přestane platit o půlnoci ze zítřka na pondělí. Zahradníci dokončili obnovu zámeckého parku v Kosmonosích na Mladoboleslavsku. Nové jsou kromě zeleně a stromů taky zavlažovací a kamerový systém, mlatové cesty nebo lampy veřejného osvětlení. Práce vyšly zhruba na 40 milionů korun. Areál budou moci lidé navštívit od 1. července, říká starosta města Eduard Masarčík z uskupení Občané pro Kosmonosy.
3: Bude tam vodopád, který tvoří vlastně a naplňuje to jezírko pod tou grotou. Dole bude tam takový potůč, jako který by simuloval z kamenů tok živé vody. No a do toho potůčku jako kamenného bude umístěna takové torzo vikingské lodi, které bude nasvíceno.
2: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy pak vedení města plánuje na 5. září. V Praze se dnes lidé můžou svést historickými vlaky, autobusy i tramvajemi. Na nádraží v Braníku se od 15 hodin koná dopravní den dětí. Historické soupravy pojedou třeba do Vršovic, Radotína nebo z Braslavy. Součástí je i doprovodný program, jako například tvořivé dílny nebo skákací hrad. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Návštěvníci si mohou prohlédnout historický motorový vůz Orchestrion a svést na pákové drezíně spolku Česká Sibiř. Na programu jsou také ukázky práce uměleckého kováře a prezentace hasičů.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno a zejména v jihozápadní polovině kraje se místy vyskytnou přehánky. Hlavně na Příbramsku a Benešovsku taky bouřky, které můžou být i silné. K večeru srážky od severu ustanou a přechodně se obloha vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D1 na 17. kilometru směrem do Brna došlo k nehodě dvou osobních aut a nákladního auta. Na silnici 2 u Olešky se srazila dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních aut je pak taky v Davli v ulici Kiliánská. A na dálnici D10 ve směru na Turnov počítejte kvůli zúžení s kolonami od 55. kilometru. Zdržíte se asi 15 minut. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začínají písničky na přání s Ivetou Chlumskou.
5: Přeji vám krásné sobotní poledne.
1: Písničky na přání.
5: Dobrou chuť k obědu a příjemný poslech muziky, kterou si sami vybíráte. Číslo naší SMS brány 90 011 04 plně přijímá vaše vzkazy. Píšete je tedy ve tvaru STC, mezera, pak váš text a odesíláte tak, ať se vejde zpráva do jedné jediné SMSky, aby k nám dorazila úplná. No a když se chcete rozepsat, tak raději přes webový formulář. Ten najdete pro písničky na přání na naší internetové adrese střednícechy.rozhlas.cz. Tak jdeme na to.
1: Písničky na přání.

slza, katarze na úvod sobotních písniček na vaše přání s datem 30. května. Co mi píšete? Dobrý den, přeji vám do studia, prosím zahrání písničky pro mého tátu Romana k dnešním narozeninám. Milý tatínku, k dnešním narozeninám ti přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a mnoho úspěchů v práci. Jsem moc rád, že tě mám a mám tě moc rád, napsal syn Derek a my gratulujeme a přejeme zdraví vrchovatě.

To byly holky z písní Letní ráno, no a my 12 minut po 12. pokračujeme v písničkách na vaše přání. Hezký den, píšete mi, prosíme nechat zahrát písničku k životnímu jubileu pro naší maminku Ivanku. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. Napsali dcery Jana a Iva a manžel Toník. A i Český rozhlas Střední Čechy přeje zdraví Vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unesete.

0: Písničky na přání.
1: Stevie Wonder nám dospíval a pokračují písničky na vaše přání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a píšete mi hezké odpoledne. Prosím, zahrá písničku Stalo se, co má se stát od Marcela Zmoška s přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Hanku Rigrovou, která v těchto dnech slaví narozeniny. Hezkou sobotu všem přeje Helena Pospíšilová, my oslavenkyni gratulujeme. No a písnička od Marcela Zmoška bude taky pro všechny posluchače i pro nás do rozhlasu. Napsali si o ní Hela a Milátka Bukovské z Kutné Hory. A já všechny zdravím.

Z Rakovníka zdravíme a děkujeme za víkendové hudební vzpomínky našich věrných upřímačů. Přemýšleli jsme o stejném písničkovém oplatku, avšak marně, nápad se nedostavil, až nám přišel na pomoc samotný pan Jiří Helekal. Společně a tajně jsme vymysleli něco, na čem si snad pochutnají i Janinky ze Šípku, Anička v Kutné Hoře, Libuš Svendy, i Jindra v Benešově a taky Stáňa s Alčou, Liběnka s Fandou a všichni, kteří na nás právě myslí. Janička a Zdeněk z Rakovníka, taky malá Jespa, ta zatím ještě u psí maminky v Turnově.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Slovenská zpěvačka Lucia Šoralová s Pavlem zavzpomíná na svoje začátky ve folklórním souboru Lučnica, ale hlavně na účinkování v českých muzikálech a spolupráci se skupinou Elán nebo Michalem Horáčkem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky na přání.
1: Zuzka Norisová šepotala po lásce, no a my ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy pokračujeme v písničkách na vaše přání. Píšete mi: dobrý den, Iveto, prosíme o zahrání pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Písničku mu posílají Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka. Všem posluchačům přeji pěknou sobotu. Dobré sobotní odpoledne, píšete dál. Prosím o zahrání písně manželům Milunce a Karlíčkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníka a Květě a Romanovi z Vysoké. Všem příjemný víkend přeje Eva Kozderková.

0: Máme půl jedné a vy mi píšete. Krásnou sobotu vám přeji do Karlína, všem věrným posluchačům. Dnes prosím zahrát Kamilám k zítřejšímu svátku, napsala Veronika z Rakovníka.
1: Občas umí být naše duše nestálí. Občas hrajeme si každý vlastní hrou. Ale pokaždé si přístav mezi vlnami.

0: Písničky na přání.
1: A je tu další píseň v podání Jiřího Korna. Dík všem pracovníkům i posluchačům našeho milého rádia. Moc děkujeme přátelům za posílané písničky. Napsali mi Hanka a Jiřinka.

Jiří Korn s písní Dík. No a dík, že jste stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, že vám v poledne v sobotu můžeme dělat společnost s písničkami na vaše přání. Mám tu píseň k narozeninám pro Pepíka Rumla z Lovčic. Hlavně zdraví, k tomu hodně štěstí a síly do dalších let přeje Anička z Kutné Hory a moc gratulujeme i my z Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky na přání.
1: A píšete mi, prosíme, Bílý měsíc, Janinám, Květě Romanovi, Jarce z Kladna, Líbě Svendy, Marušce z Dendovy, Jarmelkám, Světle, Jindře, taky pro vás napsali Stáňa a Alča. Tak děkujeme za Ivetu Simonovou.

I my to prosíme o zahrání Valčík pro lásku Janinám, Jarmelkám, Evě, Světlance, Drahušce, Marcele, Monice, Jindře, Liběně, Libuši a Vendy, Pečínkovým a taky Aničkám, napsali z Vysoké Květa a Roman.

0: Za 9 minut 13. hodina, tak jsme u konce dnešních poledních písniček na vaše přání. Budou to ale ještě jednou mezi 17. a 18. Píšete mi ještě na závěr, Iveto, zahrajte pro radost Janičkám, Jarmilkám, Veronice, Libušce, Liběnce, Aničkám, Květě s Romanem, Jarce, Maruškám, Drahušce, Stáně a Alče a všem dalším milým posluchačům napsali Janiny. Výlety s Pavlem Kudrnou po 13. hned po zprávách, které pro vás chystá Lenka Vokatá. A já vám přeji krásnou sobotu.
1: Musel jsem pryč,

že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: V Evropě je přebytek brambor. Pěstitelé v Česku proto zmenšují svá pole. Mělník odmítá větrné elektrárny. Proti akceleračním zónám podal námitky. Bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami a teplotami do 28 stupňů. U zpráva zvítá Lenka Vokatá. V Česku letos pěstitelé brambor zmenšují svá pole. Oproti minulému roku je to až o 10%. Oznámil to Bramborářský svaz s tím, že důvodem je loňská vysoká úroda, snížení poptávky ve světě a ceny pod výrobními náklady. Podle předsedy svazu Josefa Králíčka přebytek brambor na evropském trhu způsobily převážně odrůdy určené na výrobu hranolek, které se vyváží mimo Evropskou unii.
4: Některé státy, někteří odběratelé, třeba v jihozápadní Číně nebo v Indii nebo v Jižní Americe, prostě přestali tyto zboží brát, protože budují vlastní kapacity. No a ta poptávka po hranolkách z Evropy se snížila a tím pádem to zboží zůstalo na skladech.
3: Vedení Mělníka nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren v okolí města. Podle radnice by větrníky ohrozily krajinný ráz i strategické zdroje pitné vody. V návrhu jsou dvě lokality, které by umožnily stavbu větrných věží o výšce až 200 metrů. Město podle mluvčího Jana Nováčka podalo proti takzvaným akceleračním zónám námitky.
5: Mělník je město, jehož hodnota stojí na dochované historii a unikátních výhledech na významné body v naší krajině. Vymezení větrných zón směrem k Řípu nebo do okolí Kokořínska by tyto hodnoty drasticky snížilo. Hora Říp je pro náš národ symbolem, narušení jejího okolí až 200-metrovými stožáry považujeme za zcela nepřijatelný zásah.
3: Helsinskou ulici v Kladně opravují dělníci. Vyměňují tam povrchy silnic a chodníků nebo budují nové travnaté plochy. Vznikne tam i několik parkovacích míst. Pracovníci zrekonstruují taky přilehlou Petrohradskou ulici, říká mluvčí města Vít Heral.
6: Téměř půlkilometrové ulice Helsinská a Petrohradská projdou komplexní revitalizací. V obou ulicích dojde k navýšení parkovacích kapacit zhruba o 80 míst. Práce za 70 milionů korun probíhají ve 4 etapách a potrvají do 3. října. Sport.
3: Tenisté Tomáš Macháč a Matěj Vocel odstoupili ze 4 hry na Roland Garros. A to kvůli Macháčovu zranění, kterého už ve druhém kole dvouhry s Němcem Alexandrem Zverevem trápil zánět v patě. Organizátoři o tom informovali na webu turnaje.
2: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno a zejména v jihozápadní polovině kraje se místy vyskytnou přehánky. Hlavně na Příbramsku a Benešovsku taky bouřky, které můžou být i silné. K večeru srážky od severu ustanou a přechodně se obloha vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D1 na 15. kilometru směrem do Brna stojí v připojovacím pruhu porouchané nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na D11 na 12. kilometru směrem do Prahy a na D10 na 20. kilometru směrem do Turnova. Na silnici 18 u Příčov je po nehodě nákladního a osobního auta neprůjezdný pruh. Další nehoda dvou osobních aut je na silnici 3 u Benešova u kruhového objezdu, tak jeďte opatrně. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
7: Přeji vám hezkou sobotu. Je tady poslední květnový víkend a nutno uznat, že letošní květen nám ve svém závěru přinesl už vyloženě letní počasí, ideální pro velké výlety. A pokud byste náhodou nevěděli, kam se vydat, rádi vám poradíme, začínají výlety. Dnes vás vezmeme na vyhlídku jménem Hraběcí stolek. Najdeme ji na Vysočině, kousek od obce Vír. Je neuvěřitelně malebná a nabízí krásný pohled do údolí na řeku Svratku. Potom si v Praze vyzkoušíme, jak fungují přívozy přes Vltavu a zažijeme přitom skutečnou romantiku. Čeká nás také výlet na Valašsko, na Svantovítovu skálu u Malé Bystřice ve Zlínském kraji. Výhledy z ní jsou prý opravdu dechberoucí. A nakonec navštívíme zámek Týnec v Plzeňském kraji. Ten kdysi začal stavět hrabě Kolovrat a protože jeho potomci o něj neměli zájem, zůstal nedostavěný až do 19. století. Dnes má nového majitele, vášnivého sběratele umění a tak jsou v něm k vidění umělecké sbírky, včetně děl, grafika a spisovatele Josefa Váchala. Berete naši nabídku, pokud ano, jsme rádi. A ještě jednou, buďte vítáni.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje, jen pár kilometrů od krásného hradu Pernštejna, je na vysokém srázu nad řekou Svratkou vyhlídka zvaná Hraběcí stolek. Jak přišla ke svému neobvyklému jménu? To se s ředitelem destinační agentury Koruna Vysočiny Davidem Štěpánkem vydala zjistit naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: Po polní cestě mezi Bolešínem a Věstínkem na Žďársku jdu s Davidem Štěpánkem a míříme na Hraběcí stolek. Už ta cesta se mi líbí. Zpívají nám ptáci, nádherné čisté louky.
2: Cesta nám zabere asi 10 minut, řekl bych, že je to tak 300 až 500 metrů.
1: My jsme si vybrali takovou jednodušší stezku. Ono se dá jít na tu vyhlídku i ze spoda. Odkud?
2: Přímo z víru a vystoupat hřeben, ale je to nějakých 150 výškových metrů.
1: Tamhle do kopečka tlačí maminka kočárek. Dobrý den, já jdu na Hraběcí stolek, vy právě odtud jdete i s kočárkem. Je to tam hezké?
3: Nádherný, to je nejhezčí místo tady v okolí.
1: A hodně tady chodí turistů?
3: Moc jich nepotkáváme, ale my chodíme v takovou dobu, kdy to jako není takovej ten turistický čas, že jo?
1: To se vám vůbec nedivím. Tak děkujeme, nashledanou. Co je zajímavé, my jdeme z kopce dolů.
2: To je moje nejoblíbenější vyhlídka v tomhle směru. Hraběcí stolek si vybrali i hollywoodští filmaři. Natáčeli tam pár záběrů do trháku Nosferatu. Část filmu se natáčela nedaleko na Pernštejně, takže využili i tuhle vyhlídku.
1: Vstoupili jsme do listnatého lesa a něco nám tam prosvítá.
2: Nový altánek, který byl vybudován na místě původní rozhledny.
1: Cedule, vstup na vlastní nebezpečí, ale festovní altánek. Je tam stůl, lavice, no a nádhera. Už jsem na vyhlídce, dívám se dolů k řece.
2: Díváme se na vodní dílo Vír 2. Tady tohle je vyrovnávací hráz. Přímo před náma, na tom brdku, pod těma stromama se ukrývá zřícenina hradu Pišolac.
1: Říkáte brdek, ten pojem mi není známý.
2: Brdek vlastně znamená kopec. No to je úplně jednoduchý. Proto brdy.
1: No a teď už se dostáváme k tomu, proč se této vyhlídce říká Hraběcí stolek. Je tady dokonce informační tabule, na ní je stará černobílá fotografie. Rozhledna, dvě patra.
2: Tuhle rozhlednu nechal vystavět poslední pán kunštátského panství, hrabě František Josef Kudenhove Honrich. Pan hrabě měl tohle místo rád, sám jsem velmi rád jezdil na lov a při svých toulkách tady si nechával připravovat oběd nebo nějakou svačinu, právě proto se tomuhle místu říká Hraběcí stolek.
1: Já jsem čekala nějakou pověst o děvečce, která skočila ze skály, tak tady nic takového není.
2: Ne, a není to až tak dlouhá historie, ta rozhledna byla vystavena v roce 1903 a stála tady zhruba do roku 1930. A v roce 2020 se bratři Bartoňovi z nedalekého Bolešína rozhodli postavit na tom stejném místě tenhle velký dřevěný altán.
1: Na vyhlídkové straně toho altánu je připevněná lavička. Můžeme si užít tu svačinku i zvenku a přímo pohledem na ty nádherné kopce.
2: Já bych teda volil tu lavičku přímo na hraně útesu. Tam je to nejlepší. Tady se všichni fotí. Tohle je vlastně velmi oblíbené instagramové místo.
1: No je to krásný pohled. A nikde nikdo.
0: Konstatuje překvapeně naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na vyhlídku jménem Hraběcí stolek u Bolešína zavedl ředitel destinační agentury Koruna Vysočiny David Štěpánek. K procházce na vyhlídku můžete přidat i výlet do nedaleké obce Vír. Údolí je obklopené skálami a pokud jste milovníci adrenalinu, můžete zkusit i místní feraty. Oblíbené jsou také procházky k hrázi Vírské přehrady anebo na vyhlídky Klubačice a Rosyho skála.

Máme světovou kuriozitu, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Tak začínalo zadání minulé soutěžní otázky. A jak zněla? Kam se za ní můžeme vydat? Kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku nebo za B do Varnsdorfu? Tak to jsou dvě města ve Šluknovském výběžku. Krásná města, ale musím dát přednost Rumburku, protože tady právě ona nejsevernější loreta stojí. Udělejte si tam výlet, je nádherná. No a když tam budete, tak si udělejte výlet i do úžasného okolí. Je tam spousta cyklostezek. Na Dymník se třeba můžete podívat, nebo na Hrádek ve Varnsdorfu. To je vlastně na pomezí Česka a Německa. Prostě je tady hodně možností. Takže kdo napsal Ačko, tak teď asi zpozorní, protože ve slosování mohl mít štěstí. Kdo vyhrává ale cestovní alulahev? Jsou to pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová nebo Šebelová, Blansko, paní Danuše Čermáková, Hradec nad Moravicí, paní Jiřina Sovová, Brno Medlánky a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem balíme a posíláme dárek cestovní alulahev, jak už jsem říkal. No a možná, že vyhrají i hlavní cenu. A tou hlavní cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Budete-li soutěžit, tak vám držíme palce.

0: Přívozy mají v Praze na Vltavě dlouhou historii, která sahá až do středověku. Sloužily k překonávání vodního toku a byly důležité pro dopravu a obchod. Postupně je nahrazovaly mosty a jejich význam se tím pádem zmenšoval. Přívozům samozřejmě nenahrával ani rozvoj automobilové dopravy. Mnoho z nich skončilo po roce 1948 kvůli zániku živností. Přívozem se ale v Praze můžete svést i dnes, jak zjistila naše kolegyně Jolana Nováková, která se k Vltavě vydala s historikem Martinem Pitrem.
1: Tady to zní jako u moře, ale my jsme v Praze, jsme u Vltavy, jsme na Císařské louce, naproti Vyšehradu, máme odsud nádherný výhled a už jsme byli taky v Modřanech a byli jsme v Podolí. Ostatně, když mluvím o těch Modřanech, tak tam my máme jednu zmínku o přívozu už někdy snad z 15. století.
2: Z doby vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Listina pochází z ledna 1459 a tento přívoz byl součástí obchodní cesty z jižních Čech do Prahy. Původně byl určen jen k přepravě osob a se začátkem provozu modřanského cukrovaru v roce 1861 byl vedle osobního přívozu zřízen druhý přívoz pro povozy s řepou.
1: Já se v těch Modřanech ještě chvilku zdržím, protože tam se udála taky jedna tragédie, protože v roce 1910 v listopadu na jednom z přívozů, kterým pluli dělníci ráno do práce, tak se stalo to, že místo 12, kteří by se tam vešli na tu loď, tak se jich tam nacpalo 30 a ten přívoz se samozřejmě potopil a 3 lidi se utopili. Tak něco veselějšího asi radši.
2: Ano, přívozy v současnosti lidé rádi využívají nejen z praktických důvodů, třeba cestou do práce, ale také jako výletní zážitek. Pokochat se pohledem na Prahu z vodní hladiny za pěkného počasí, jako je třeba dneska, je velká paráda.
1: K těm přívozům se dostanete městskou hromadnou dopravou, většinou tramvají, i když tam u zoologické zahrady, tam je to spíš autobusem a pěškobusem taky. Je příjemné, že k přívozu dojdete třeba přes zahradní restauraci, okolo lázní, okolo posezení na lodi, vidíte krásnou pražskou architekturu. No prostě, jak říkal Martin, je to paráda. 6 přívozů je součástí pražské integrované dopravy, to znamená, teď jeden slyšíme zrovna, to znamená, že na nich plujete na lítačku nebo na jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Přívozy mají svoje jízdní řády, pravidelné, 4 jsou jenom sezónní a na některých z nich dokonce můžete plout i mimo jízdní řád. Když potřebujete, tak zazvoníte nebo zamáváte, prostě nějak požádáte a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.
2: Jeden pražský přívoz byl nedávno zrušen. Lávka pro pěší a cyklisty mezi Holešovicemi a Karlínem, mimochodem nejlepší stavba roku 2023, nahradila přívoz s milým pojmenováním Eholka. Ale bezbariérová loď na elektromotor vozí cestující po jiné trase.
1: No a mimo tarif pražské integrované dopravy funguje ještě přívoz Vyšehrad mezi Smíchovskou náplavkou a Podskalím.
2: Tak vzhůru na palubu, Jolano.
1: Vzhůru na palubu, ale až za 20 minut, protože tamhle ten přívoz ten nám právě uplul.
0: Na romantickou plavbu pražskými přívozy přes Vltavu nás naše kolegyně Jolana Nováková pozvala spolu s historikem Martinem Pitrem. A pokud byste o přívozech chtěli vědět víc, můžete se už teď podívat na web našeho pořadu výlety.rozhlas.cz, kde kromě dalších informací najdete i spoustu krásných fotografií. Jak už jsem mnohokrát říkal, tak naši reportéři se naučili i úžasně fotografovat. Tak za to děkujeme.

0: Valašsko je častým cílem turistů. Pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. K jedné z nich se vydáme v další reportáži. Jde o přírodní památku jménem Svantovítova skála. Nachází se poblíž obce Malá Bystřice. Tento 60 metrů dlouhý skalní výchoz, který je součástí Vsetínských vrchů, pochází ze Třetí hor. A jak už to tak u podobných míst bývá, je i tohle opředeno pověstmi. Ke Svantovítově skále se společně s nezávislou starostkou Malé Bystřice Lucí Kotrlovou vydala naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. A kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme, máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály, přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Santov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složený jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší a pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů sešup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsti se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí?
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání, na Valašsku je vždycky krásně.
0: Zve do Vsetínských vrchů starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová. Tak toho pozvání využijte a určitě na Valašsko alespoň na pár dnů vyrazte. Tento kraj nabízí síť cyklostezek, turistických tras i míst k odpočinku a zažít se tam toho dá skutečně mnoho. Výlety. Tak jsem už prozradil, jaká je hlavní cena to při vyhlášení soutěže z minulého víkendu, ano, tedy výletnický batoh s řadou příjemných, krásných věcí v něm, ale musíte znát novou soutěžní otázku, abyste se zařadili do slosování o tu hlavní cenu. Mimochodem, v průběhu měsíce stačí jedna správná odpověď a pak pochopitelně trocha štěstí. Svezení pražskými přívozy přes řeku Vltavu s naší kolegyní Jolanou Novákovou nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Napovím, že jeho historie sahá až do roku 1222. Dnes je tento historický přívoz obnovený a je možné ho opět využívat. Jde o ptáme se za A. Přívoz Vyšehrad nebo za B. Přívoz Sedlec Zámky. Tak nám pošlete textovou zprávu, to je docela jednoduché odpovídání na soutěž, je spoplatněna částkou 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. A její znění? Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. To všechno pošlete na telefon, no všechno, tedy tuto textovku na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. Neřekl jsem, o co hrajeme, tak to napravím. Hrajeme o 5 kusů cross body tašek. Pokud někdo snad netuší, co to je, tak je to taška, která se dává na rameno křížem přes tělo. Nespadne vám, máte volné ruce a je to vlastně takové hodně pohodlné. Takže cross body taška, no a hlavní cena výletnický batoh. Prostě dáváme vám teď dárky, nebo můžete vyhrávat dárky, které se vám hodí na těch vašich ještě chvíli jarních cestách, ale už brzy letních. Tedy podle počasí tady je léto už vlastně naplno.

0: Dinci u Klatov v Plzeňském kraji stojí barokní zámek od italského architekta Aliprandiho. Býval sídlem rodiny Kolovratů, pak ho vlastnilo několik dalších majitelů. Vystřídali se v něm dvě armády, sirotčinec, starobinec a jeden čas se dokonce uvažovalo o tom, že v něm bude hotel s kasínem. Tak naštěstí ale všechno dopadlo jinak a naše plzeňská kolegyně Jitka Doubravová se sešla s jeho současným majitelem a zároveň sběratelem umění Janem Plánkem Lazarovicem.
1: Já jsem ho koupil v roce 99.
2: Popisuje majitel zámku Jan Pelánek Lazarovic.
1: Neměl okna, dveře, podlahy a stropy. Z každé místnosti v druhém patře bylo vidět do nebe.
2: Vstoupili jsme do zámku. Jaké prostory může vidět veřejnost?
1: Expozice jsou zatím části prvního patra a celém.

0: nového salonu.
1: To je původně pokoj paní Hraběnky. Restaurovaný je od malíře a restaurátora Žiláka. A nahoře je velký nástěnný obraz taky od Žiláka, který znázorňuje svatého Lukáše, který osvobozuje duše českých malířů. Vypouští je právě z támhle klece. A Leonardo a Michelangelo mu pomáhají.
0: Vstoupili jsme do dalšího sálu, který je vymalovaný zeleně a uprostřed stojí klavír a na stropě jsou na modrém podkladu letadla.
1: To je malba od Aleny Andrlové, malířky z Klatov. A musíme se podívat od začátku, to je klasický téma přeměna živočichů v techniku, dneska aktuální téma.
0: Právě tady začíná expozice malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře a také spisovatele a básníka Josefa Váchala.
1: Tady jsou lepty, největší kolekce leptů, která se dochovala, kompletně sbírka ex libris, největší kolekce kreseb dochovaných.
0: Vstoupili jsme do velkého sálu, kde je i zajímavá akustika.
1: Největší práce od Váchala, uvolněné myšlenky, 5 metrů dlouhý obraz.
0: Josef Váchal tady pobýval?
1: On tady pobýval ve 30. letech na návštěvě u Jaroslava Polívky, byl mecenáš a sběratel knih a je známo pouze 5 tady těch kreseb a skoro okolnosti jsou všechny tady.
0: Nad hlavou máme obrovskou přes 100 metrů dlouhou nástropní malbu Tomáše Císařovského.
1: Jmenuje se to Nebe nad Týncem, využil takového krásného efektu místo dynamických mraků, tady vidíme dynamická letadla. A jsou tady vyobrazeny osobnosti, které měly co společného s Týncem, například tamhle majitel z 30. let a tady je Josef Váchal, píše si právě zápisky. Na druhé straně to je podsta Sašovi Kolovratovi, který ve svém automobilu Saša Wagen veze Marlene Dietrichovou, kterou objevil a fotografuje a natáčí ho Jindřich Kolovrat, jeho mladší bratr, kterému se ovšem všude říká starý pán. Se dožil 98 let, ale tady je namalovaný jako mladý klučík.
0: Poslední Váchalovský sál je věnován volné grafice a cyklům. Na stropě je opět dílo současného umělce Jiřího Surůvky.
1: Tato práce byla připravena pro Bienále v Benátkách, ale slovenská strana to odmítla, takže nakonec skončila tady.
0: Zámek Týnec je ideálním typem na výlet, který propojuje historii, současné umění i příběh záchrany památky.
1: Co jsem slyšel, je to jediné místo, kde se projevuje takováto symbioza moderního současného umění s památkou.
2: Říká majitel zámku v Týnci u Klatov a zároveň vášnivý sběratel umění Jan Pelánek Lazarovic, který zámeckými prostory provedl naši plzeňskou kolegyni Jitku Doubravovou. Otevřené jsou vždy od čtvrtka do neděle od 10. do 17. hodiny. Můžete si vybrat prohlídku o historii zámku a slavných osobnostech nebo o životě a díle Josefa Váchala. A případně můžete, máte-li chuť, oba okruhy spojit dohromady.

A je tu závěr dnešních sobotních výletů. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Tak to je nová soutěžní otázka. Malá nápověda, jeho historie sahá až do roku 1222. Teď je historický přívoz obnovený, můžete se na něm projet, můžete ho tedy opět využívat. A my se ptáme, zda jde o přívoz Vyšehra, to je Ačko, nebo za B o přívoz Sedlec Zámky. Tato odpověď se skrývá pod písmenem B, jak už víte, Ačko, Bčko potřebujete do odpovědi, do té textové zprávy a tu už nebudu opakovat. Všechno podrobné, tedy podrobnosti najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tedy říkám podrobnosti, znění otázky, máte tam také reportáže, které jsme vysílali, máte tam fotografie ke každé reportáži. No poslechněte si, Jolana Nováková vám nabídla informaci o pražských přívozech, třeba se právě tam skrývá správná odpověď na tu dnešní otázku. Tak přemýšlím, co bych vám ještě řekl, co bych vám prozradil. Nic, tak pokud se za chvíli vydáte na výlet, tak si to užijte. Nezapomeňte se včas vrátit, tedy pokud hodláte být někde přes noc, protože zítra další nedělní výlety startují ve stejném čase, tedy ve 13 hodin a 4 minuty. U mikrofonu určitě bude Pavel Kudrna. Hezký den.

0: hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Česká vláda využije ke změně financování rozhlasu i televize současné zákony. Návrh ministra Klempíře už řešit nebude. Lidé v Nymburce mohou pojmenovat nově postavenou ulici. A dnešní počasí v regionu polojasno až oblačno a hlavně na jihozápadě kraje přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré sobotní odpoledne. Vláda se už nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který přichystal ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize tak využije změnu současného zákona. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl zhruba 400 připomínek, které se k tomuto návrhu sešly.
3: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili a od firem, půjdou z rozpočtu.
2: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise premiéru Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ně žádný racionální důvod. Lidé v Nymburce mohou pojmenovat nově postavenou ulici. Spojnici mezi ulicemi Na Hroudách a Okružní dělníci nedávno dokončili. Náklady byly více než 40 milionů korun. Své návrhy mohou obyvatelé města posílat do 4. června přes formulář na webu města, říká mluvčí radnice Marta Svobodová.
4: Z došlých návrhů město vybere užší seznam finalistů, o kterém bude hlasovat Komise pro sport, školství a kulturu. Výsledky hlasování budou sloužit jako doporučení pro zastupitele, kteří o konečném názvu rozhodnou.
2: Rodiče z Prahy 7 budou moci nově zapsat své děti do nové dětské skupiny na Ortenově náměstí. Vedení městské části otevře v budově bývalé herny, kterou koupilo před 3 lety. Dělníci v průběhu rekonstrukce stavbu zateplili, vyměnili okna a také opravili střechu. Od září bude do dětské skupiny chodit téměř 25 dětí, říká místostarostka 7. městské části Hana Šišková ze sdružení Praha 7 sobě.
5: Zápisy do ní budou probíhat již teď na začátku června, a to přesně 4. června 2026 a v době od 10 do 12 hodin v kanceláři mateřské školy Tusarova 27.
1: Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain se dnes večer pokusí o obhajobu titulu v prestižní lize mistrů. Ve finále v Budapešti se střetnou s londýnským Arsenalem, který naopak nejprestižnější evropskou klubovou soutěž ještě nikdy nevyhrál. Finále začne netradičně už v 18 hodin.
1: Počasí.
2: Čekáme často slunečno, k tomu teplo, bude ale větrno a zejména na jihozápadě kraje přehánky i bouřky. Jde hlavně o Příbramsko a Benešovsko. Nejvyšší teploty dnes mezi 25 a 28 stupni, vítr mírný od severozápadu večer zeslábne. V silnějších přehánkách a bouřkách ale bude přechodně zasilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 směr Praha-Brno se opět tvoří kolony v omezení u Šmejkalky. Na 25. kilometru na konci omezení stojí v pravém pruhu nepojízdné vozidlo. Průjezdný zůstal levý pruh a kolona od sjezdu na Benešov je přibližně na 15 minut. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná středočeské sobotní odpoledne, s vámi je a bude Iveta Chlumská.
6: A budu s vámi ráda, hezký den.
1: Středočeské odpoledne.
6: A mám pro vás i příjemnou muziku pro zpestření Tomáše Kluse, Hanu Zagorovou, Dalibora Jandu, Lenku Filipovou a její Leny a zajímavé informace. Třeba o tom, že na Berounsku se tento víkend koná pouť císařovny Elišky. Do dalšího ze série královských průvodů dnes vyrazila i naše regionální stopařka Žofie Nováčková. Za chvíli se s ní spojíme, dozvíme se víc.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Celý víkend patří na Berounsku pouti císařovny Elišky. Na místě je právě teď naše středočeská stopařka Žofie Nováčková a hlásí se do vysílání. Žofie, hezké sobotní odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Pověz se nám o pouti něco víc. Proč se vlastně koná?
2: Dnešní akce připomíná pouť císařovny Elišky Pomořanské, tedy čtvrté manželky Karla IV., na kterou se šlechtičná vydala za doprovodu vévody Štěpána II. Bavorského, no a na pouť se vydali, aby podpořili uzdravení císaře. Královský průvod se tu ale koná každoročně, letos je to už 19. ročník a také navazuje na skutečnou historickou událost. Karel IV. Totiž uchovával korunovační klenoty svaté říše římské na svém venkovském sídle Hradě Karlštejně. Každý rok je po velikonočních svátcích vystavoval v Praze v katedrále svatého Víta. Poberounská pouť si každoročně připomíná právě cestu, kdy se klenoty vracely zpátky na Karlštejn.
1: Žofie, kudy tedy pouť vede a co je ještě dneska na programu?
2: Průvod vyrazil už po 9. ráno od radnice v Králově dvoře. Už tam čekal na návštěvníky program. Na tamním zámku hrála historická hudba, tančilo se, předvedli se kejklíři a šermíři. A kolem 1 hodiny, nebo krátce po 1 hodině, průvod dorazil sem do Berouna, kde je až do 4 do odpoledne otevřené dobové tržiště. Teď za mnou, nevím, jestli slyšíte, probíhá rytířský souboj, taky bude dětská bitva o hrad a samozřejmě se taky předvedou kejklíři a i další šermíři. A potom se kolem 3. průvod vydá dál směrem do Tetína, kde bude program pokračovat až do večera.
1: Ta kulisa za tebou je skutečně lákavá, já už jsem na začátku říkala, že celý víkend patří na Berounsku pouti císařovny Elišky. Co se tedy bude dít zítra?
2: Zítra ráno se průvod vydá do středočeského Srbska, kde kolem 2. odpoledne nedělní putování skončí. No a kdo chce, může se zítra nebo ještě dnes k průvodu přidat a část cesty si užít v doprovodu kejklířů, bubeníků a samozřejmě kostýmované císařovny Elišky. A na pouť můžete vyrazit v kostýmu i bez, i když ten kostým se samozřejmě vítá.
1: Ze zastávky pouti císařovny Elišky v Berouně se nám do vysílání přihlásila naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. My ti za to děkujeme. Hezké odpoledne. Hezké odpoledne a naslyšenou.
2: Hezké odpoledne, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy začala jezdit do nedalekých Čelakovic nová pravidelná lodní linka. Plavidlo se jmenuje Svatý Václav a podrobnosti přinese do našeho vysílání už za chvíli náš redaktor. Tak si na to počkejte a hezký den všem.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
2: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Pohled na hodiny napoví, máme 14:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No a teď se dozvíte, že největší řeku České republiky, řeku Labe, začala dnes brázdit další loď. Jmenuje se Svatý Václav. Cestující bude vozit mezi Brandýsem nad Labem, Starou Boleslaví a 5 kilometrů vzdálenými Čelákovicemi. A projel se s ní i náš kolega Radek Duchoň. Teď se hlásí do vysílání. Radku, hezký den.
1: Hezký den, loď svatého Václava dnes pokřtil kapitána, celá jeho posádka a další hosté, včetně církevních hodnostářů. Plavidlo je 99 let staré, samozřejmě ale po celkové rekonstrukci a působilo v Německu. Majitel loď pořídil právě v Německu a teď ho začal provozovat tady v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. Loď je 30 metrů dlouhá, 5 metrů široká a vejde se na ní 200 cestujících. Má bílou barvu a dokáže jet rychlostí 12 km v hodině. Začala jezdit na pravidelné lince do Čelákovic, které jsou vzdálené 5 kilometrů. Já jsem se samozřejmě také svezl, je to opravdu velký zážitek a tady z Brandýsa vyráží z přístaviště a v Čelákovicích bude končit v přístavišti poblíž centra města. Podle plavebního řádu jsou naplánované plavby každý den kromě pondělí, o víkendech bude provoz četnější.
0: Radku, pověz, kdo tedy loď provozuje a proč se rozhodli právě pro trasu do Čelákovic?
1: Loď provozuje soukromý provozovatel, kapitán a majitel se jmenuje Karel Marek a rozhodli se pro linku do Čelákovic, protože Čelákovice i Brandýs se na provozu podílí a obě města chtějí společně s ředitelstvím vodních cest dostat víc turistů na vodu a tedy oživit tuto lokalitu a tuto vodní cestu turistickým ruchem.
0: Dnes začalo v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy i sloužit nové přístaviště. To je jen pro tuto loď, anebo tam můžou kotvit i další plavidla?
1: Mohou tady kotvit i další plavidla. Veřejné přístaviště osobních lodí je určené pro osobní lodě. Je postavené na pravém břehu horního plavebního kanálu. Přístaviště je asi 100 metrů dlouhé a lodě tady mohou i kotvit podle jasných pravidel. Možné to je na 3 hodiny a když by někdo potřeboval déle, třeba přes noc, může po domluvě s provozovatelem. Současně je přístaviště vybavené přípojkou elektrické energie a také plní funkci veřejného ochranného stání pro osobní i nákladní lodě. A to za povodní. Jsou tady 3 dalby. Dalby jsou silné pilíře zaražené do dna vodního toku a právě k ním se lodě dají přivázat. Kotviště vyšlo ředitelství vodních cest na asi 50 milionů korun.
0: Reportér Radek Duchoň byl s námi ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Děkujeme a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Zámek v Lešanech v Posázaví otevírá nové prohlídkové trasy. Návštěvníci si můžou prohlédnout, jak se žilo na venkovském sídle na konci 19. století. Jaké exponáty zámek ukrývá, to nám za chvíli prozradí naše reportérka. Tak si na to počkejte.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tak Whitney Houston přispěla do našeho sobotního odpoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No a novou prohlídkovou trasu Šťastný život v Secesi otvírá v letošní sezóně zámek Lešany. Návštěvníkům přiblíží, jak se žilo na venkovském zámku kolem roku 1900. Na místě je naše reportérka Elena Chomátová. Eleno, hezké odpoledne přeji.
1: Hezké odpoledne.
0: Prozraď nám prosím něco o nové prohlídkové trase.
1: Na zámku se otevřel nový secesní prohlídkový okruh. Ten návštěvníkům umožňuje nahlédnout do éry 19. a 20. století, ke které neodmyslitelně patřily krásné šaty, velké klobouky, víře, ale i jasně vymezená společenská pravidla. Je tu vystaveno více než 1000 exponátů a průvodce návštěvníkům dělají živé obrazy.
0: Ale to není jediné, co si zámek pro návštěvníky připravil, je to tak?
1: Ano, v přízemních prostorách zámku se na 3,5 měsíce instaluje putovní výstava Největší záhady a tajemství světa. Tato výstava ukrývá nejtajemnější předměty téměř ze všech světa dílů. Nejzajímavějším a zároveň nejhodnotnějším exponátem je tu například replika slavné Michelhecovy křišťálové lebky.
0: Připomeň nám prosím, od kdy se můžeme přijít podívat právě na prohlídkovou trasu Šťastný život v Secesi a výstavu Největší záhady a tajemství světa?
1: Nová prohlídková trasa je otevřená ode dneška a to až do 28. září a výstavu je možné si přijít prohlédnout od 17. června a potrvá také až do 28. září.
0: Ze zámku v Lešanech se nám do odpoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Míříme k 15. hodině, věřím, že máte hezké sobotní odpoledne, my vám ho ještě více zpříjemníme, příjemnou muzikou samozřejmě a taky dalšími informacemi. Třeba hned po 15. po zprávách s Otou Nehasilem zeptáme se na počasí. No a na co se ještě můžeme zeptat, co nás čeká od června tady na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, nový pořad Osobnosti Česka a my vám ho víc představíme. Tak si na to počkejte a mějte se, jak jen nejlépe to půjde.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Čas se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy žije.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

nikdo nepřekládal, ublíží, když na mě očinu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucom zkýší, finajmu dá, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem,

bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

se zhrtnou, třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíší ty najmout.

Víte, že koně pruské jeskyně jsou největším objeveným jeskynním systémem v České republice? Mají tři patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Meteorologové v Česku varují před silnými bouřkami. V našem regionu dnes hlavně na Příbramsku. Na českých silnicích letos zemřelo už více než 20 motorkářů. Fotbalisté Baníku i podruhé v baráži o první ligu porazili Táborsko a nadále budou hrát nejvyšší domácí soutěž. A dnešní počasí polojasno až oblačno, hlavně na jihozápadě kraje přehánky i bouřky. Maxima vysoká kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. V části České republiky dnes odpoledne a v podvečer hrozí silné bouřky. Výstraha platí do 18. hodiny, hlavně pro jihozápad Čech, část Vysočiny a Jihomoravského kraje. V regionu středních Čech se týká Příbramska a Benešovska. Bouřky se mají objevit také zítra odpoledne a večer. Varování se už bude týkat velké části Středočeského kraje, kromě oblasti severovýchodu. Přidá se také přívalový déšť. Na silnicích v České republice letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo výrazně pomoci elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla v Jeseníkách. Upřesní vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
3: Brandýs nad Labem, Stará Boleslav na příští rok plánuje velkou rekonstrukci městského kina v ulici Karla Tájka. Vznikne při ní mimo jiné nové hygienické zázemí a bezbariérový přístup. Odhad nákladů je 12 milionů korun. Projekt už má stavební povolení, město připravuje soutěž na stavební práce. Den dětí dnes mohou zájemci s předstihem oslavit v pražském návštěvnickém centru České národní banky. Až do 18 hodin je tam pro děti připravený program spojený s fungováním banky. Budou si moci například zvednout zlatou cihlu. Další program upřesnila mluvčí České národní banky Petra Vlčková.
5: V laboratoři peněz budou moci prozkoumat české bankovky a jejich ochranné prvky. Chybět nebudou ani dětské aktivity, soutěže a prohlídky expozic, včetně oblíbené výstavy Svět bankovek Oldřicha Kulhánka.
0: Sport.
3: Fotbalový Baník Ostrava může slavit udržení v nejvyšší domácí soutěži. V odvetě baráže totiž vyhrál na hřišti Táborska 5-0 a po domácím vítězství 3-0 tak bude hrát první ligu i v nové sezóně. Zítra se rozhodne o posledním celku pro nový ročník nejvyšší soutěže. Slovácko nastoupí proti Artisu Brno. První zápas tým z Uherského Hradiště vyhrál jednoznačně 4-1.
0: Počasí.
3: Čekáme převážně slunečno, k tomu teplo, bude ale větrno a zejména na jihozápadě kraje přehánky i bouřky, hlavně na Příbramsku a Benešovsku. Maxima mezi 25 a 28 stupni, mírný vítr od severozápadu večer zeslábne. V silnějších přehánkách a bouřkách ale může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Pozor teď na hlavním tahu číslo 16, Mělník Slaný. U sjezdu na Velvary havarovala dvě osobní vozidla a pokračuje tam vyšetřování nehody. Tolik doprava, Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Středočeské odpoledne pokračuje, slovo má opět Iveta Chlumská.
7: Krásný den všem.
0: Středočeské odpoledne.
7: Marek Ztracený, Karel Gott, Roxette, Jakub Smolík a další zapějí v této hodině. Taky od června pro vás máme nový pořad Osobnosti Česka. Podrobnější budu v této hodině. No a doufám, že podrobnější k počasí bude už za chvíli taky Alena Zárybnická. Zavoláme do České televize a zeptáme se, co nás čeká.
0: Středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.
8: Trochu větší nos a váha motýlů.

0: počasí ve středních Čechách.
1: 15 minut po 15. máme přesně. No a jak jsem slibovala, informace o počasí. Počasí ve středočeském kraji vypadá slibně. Máme sluníčko, taky nám pofukuje. A kolik stupňů naměříme, tak na to už se zeptám meteoroložky Aleny Zárybnické. Přeji hezké sobotní odpoledne do České televize.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak to tedy vypadá s tím počasím? Já to sleduju, že tady je velmi příjemně, ale asi to nebude na všech místech středočeského kraje.
2: Stávající teploty se nejvýš dostávají v Praze 27,5 stupně Celsia, do Břichovice jen o desetinu víc, tak takhle vysoká teď máme měření, nebo takhle vysoké jsou teploty na meteorologických stanicích. A co do té příjemnosti? No, vyskytují se spíš v západních a jižních Čechách i silnější bouřky. Výstraha varující právě před bouřkami bude platit, nebo respektive platí i pro tu jižní, jihozápadní část středních Čech, a to pro dnešní odpoledne a večer. Týká se to třeba Hořovicka, Rokycanska, Plzeňska obecně, Příbramska, Dobříše, Sedlčan, Votic. Prostě zkrátka ta západní, jihozápadní část regionu má až do 19. hodiny platnou výstrahu právě kvůli bouřkám.
1: Tak my už o tom informujeme vlastně v našem zpravodajství. Jak to bude ale v dalších částech středočeského kraje, kdy se dočkáme slibovaného deště, protože přeci jenom ta vláha je potřeba.
2: Je potřeba to bez pochyby, ale nebude pršet celoplošně. Budou to právě spíš místy přehánky nebo bouřky, které by se objevit měly hlavně v té právě jihozápadní části regionu. Počítáme i se silnějším větrem s nárazy kolem 70 km v hodině a menšími kroupami během noci, ale už bude oblačnost se rozpouštět, bude oblačnosti ubývat až na polojasno a ráno bude 13 až 10 v údolích, ojediněle až 8 stupňů Celsia.
1: Co tedy přinese druhý víkendový den, bude opět slunečný?
2: Měl by být povětšinu dnes slunečný, bude ale přibývat oblačnosti až s večerem. S večerem se postupně právě znovu spíš na jihu, jihozápadě dočkáme přeháněk a bouřek a znovu kvůli nim bude platit výstraha. Zítra by jich mělo být víc než dnes plošně a počítáme stejně jako dneska s nárazy větru až 70 km v hodině nebo klidně kolem 70 a krátkodobě s intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm. A taky kroupami. Maximál zítra mezi 24 a 28 stupni.
1: A co přinese začátek nového týdne? Přinese ochlazení?
2: Přinese ochlazení, přinese větší pravděpodobnost přeháněk. V pondělí maxima už jenom kolem 20 stupňů, většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřky. Tak v pondělí a případně v úterý snad ten den, kdyby se častěji měl vyskytovat déšť, především to pondělí, v úterý už zase se dočkáme i polojasné oblohy a teploty rychle půjdou k 25, 22 až 26 a zase ochlazení ve středu. Bude se to střídat podle toho, jestli to bude frontální systém a je, nebo jestli výběžek vysokého tlaku vzduchu.
1: Říká meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Děkujeme za podrobné informace o počasí. Budeme se těšit na slyšenou.
2: Pěkné odpoledne.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Od června pro vás máme nový pořad Osobnosti Česka, už za chvíli prozradím víc. Teď ale Marek Ztracený a Léto 95.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Slovenská zpěvačka Lucia Šoralová s Pavlem zavzpomíná na svoje začátky ve folklórním souboru Lučnica, ale hlavně na účinkování v českých muzikálech a spolupráci se skupinou Elán nebo Michalem Horáčkem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Led Bee a Beatles na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy máme 15:30 a od 1. června pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovor s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho ale vyspovídala a k mikrofonu pozvala Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru, tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale u Vačap už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas. Tak.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Tak tedy nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. a poprvé už tedy 1. června. No a v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se budeme věnovat vzniku lázeňství u nás. Podrobnosti přidám za chvíli.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vzácný nápoj mládí servírovali Naďa Urbánková a Karel Černoch. No a my se teď vypravíme do Lázní s Martinem Písaříkem. Prozradí, jaké město se může pyšnit historickým primátem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vzniknul roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Když se dívám na hodiny, za 11 minut, 16. hodina. Budou tu další zprávy s Otou Nehasilem a i na dnešek přichystal Patrik Rozehnal výlet za jedním z komiků. Dnes to bude muž, který má rád jazz, hraje na banjo a umí bavit lidi. Ano, jmenuje se Ivan Mládek. Uslyšíte jeho osobní vzpomínky, monology, scénky i anekdoty. To vše samozřejmě doprovodí i jeho písničky. Tak nás poslouchejte i po 16. na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. A hezké odpoledne.

Víte, že koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskyním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Opozice stále odmítá převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Oznámení premiéra na tom nic nezmění. Kosmonosy u Mladé Boleslavy dokončili velkou rekonstrukci zámeckého parku za 40 milionů korun. A počasí v regionu zítra z počátku dne polojasno, postupně přehánky i bouřky. Maxima stále vysoká kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré sobotní odpoledne. Zástupci sněmovní opozice stále chtějí bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu současného zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce Oty Klempíře z Motoristů se dál už nebude projednávat.
2: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
0: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolané premiérem Babišem na úterý 9. června. V Kosmonosích u Mladé Boleslavy skončila rozsáhlá obnova zámeckého parku zhruba za 40 milionů korun. Nové jsou kromě zeleně také zavlažovací a kamerové systémy, mlatové cesty a lampy veřejného osvětlení. Zájemci budou moci areál navštívit od 1. července, říká starosta města Eduard Masarčík z uskupení Občané pro Kosmonosy.
3: Bude tam vodopád, který tvoří vlastně a naplňuje to jezírko pod tou grotou. Dole bude tam takový potůček, jako který by simuloval z kamenů tok živé vody. No a do toho potůčku jako kamenného bude umístěna takové torzo vikingské lodi, které bude nasvíceno.
0: Pražští hygienici zahájili kontroly kvality vody v přírodních koupalištích. Nově sledují také jezero Lipence a Branickou pláž. Celkem budou v hlavním městě v létě každé 2 týdny monitorovat 9 koupališť. Zatím je kvalita vody všude v pořádku, potvrdila to mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
4: Naším úkolem je zajistit, aby se lidé koupali bezpečně. Pravidelný monitoring je klíčem k prevenci zdravotních rizik, jako jsou kožní vyrážky nebo zažívací potíže. Sport.
0: Česká kanoistka Tereza Kneblová vyhrála ve slovinském Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se přitom ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Další Češka na startu Martina Sadková ve finále obsadila 11. místo. Adriana Morenová nepostoupila z kvalifikace.
1: Počasí.
0: Večera v noci na neděli čekáme v regionu převážně polojasno, nejnižší teploty nad ránem, většinou mezi 13 a 10 stupni, v údolích ojediněle kolem 8, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra bude z počátku dne polojasno, postupně ale velká oblačnost, přehánky a bouřky a mohou být i silné. Maxima mezi 24 a 27 stupni, v Polabí až kolem 29. Vítr ráno slabý proměnlivý, během dne mírný od severozápadu až západu, bude v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Silnice číslo 15 z Litoměřic do České Lípy je před obcí Zahrádky stále neprůjezdná. Za odbočkou na Kvítkov zasahují hasiči u požáru lesa. Objížďka vede přes Dolany. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
6: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
5: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
6: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
5: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
6: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
5: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
6: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
5: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
6: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
5: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do banjo bandu.
6: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám mít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některých se hraje v že blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjamina, která se hraje blbě?
3: Samozřejmě, asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím drsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten tón nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žlázy, že jo? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos, strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, a on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si
2: to se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. To možná, tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. koho lavina sebou sebere, ten se... No, tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo, tak je. Ten Ivan Ivánovič, že jo. Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, že já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou láhvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou láhvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic ne, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alkron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... Verstehen? Ich mache... já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flachsenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe. Takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šuškali, čuměli po nás. Jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to. A najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: To bych si radši hezkou olínou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitější.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, to je
4: no jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: No, má dvě brady, se si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Ježiš, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyli, a až sem jdou ještě ty, co jsou
4: tak, tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo je co, nemá ani bradavici nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: Ne, to ne, to žádný příklad, je to abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktické. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to, vem to.
0: To je humor. humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Copak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gegů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později můj nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Do vás znásilnil, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nás nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. Ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150 a říká, jsi dobrý Čeče, já jenom dvě, jak to děláš? No do domácí prodej. A myslím, že si jim vždycky řekneš, no buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Jo. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, že můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: dychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel.

0: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
1: Hezký.
0: Umaštěný celý.
1: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
2: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
1: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
0: A co je tohle? Tomu vy říkáte kupon?
1: Ano.
0: Od čeho je tak zahnědlý?
1: No, to je zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
0: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
1: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
2: Prosím vás, za co vám to štípli?
1: To mě štípli za nečitelné číslo.
2: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
1: No, vždycky, když se mi zablátí.
0: Za co máte tuhle tu dírku?
1: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej guma.
2: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
0: Já taky, že? Ano.
2: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
0: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
1: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
2: No, co bylo dál?
1: Co?
2: Co bylo dál?
1: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
0: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
1: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory má.
2: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
1: Ano, to je hezká příhoda.
0: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
1: Tam vozím tchýni.
0: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
1: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
2: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
1: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
2: Na zelenou. Na zelený, správně.
0: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
1: Kterou?
0: Tuhle.
1: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
2: Co se k tomu došlo?
1: No, já mám totiž na autě zahrádku.
2: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
1: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
0: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
1: Na auto nebo na hlavu?
2: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
1: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu. Tady mám papíry na záchod.
0: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
1: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
0: Vlevo.

0: A jděte opatrně, prší tam, prší tam.
1: Já si zapnu stěrače.
2: Prosím vás.
3: Kde tady můžu vypustit volej?
4: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Mělník odmítá nové větrné elektrárny v okolí města. Oprava Kutnohorské ulice v Kolíně bude stát zhruba o 20 milionů korun více. Fotbalisté ostravského Baníku si zajistili účast v dalším ročníku nejvyšší domácí soutěže. A počasí v regionu zítra podobně jako dnes, zpočátku polojasno, postupně přehánky i bouřky, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Vedení Mělníka nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren v okolí města. Podle radnice by větrníky ohrozily krajinný ráz i strategické zdroje pitné vody. V návrhu jsou dvě lokality, které by umožnily stavbu větrných věží o výšce až kolem 200 metrů. Podle mluvčího Jana Nováčka podalo město proti takzvaným akceleračním zónám námitky.
3: Mělníky město, jehož hodnota stojí na dochované historii a unikátních výhledech na významné body v naší krajině. Vymezení větrných zón směrem k Řípu nebo do okolí Kokořínska by tyto hodnoty drasticky snížilo. Hora Říp je pro náš národ symbolem, narušení jejího okolí až 200-metrovými stožáry považujeme za zcela nepřijatelný zásah.
2: Město Kolín zaplatí za opravy Kutnohorské ulice téměř o 20 milionů korun více. Rekonstrukce tak celkem vyjde přibližně na 75 milionů. Zdražení způsobilo podloží pod asfaltovou vrstvou silnice, kde dělníci kopou prostory pro novou kanalizaci. Hornina je na některých místech tvrdší, než původně předpokládal projekt, říká starosta Michal Kašpar z uskupení Změna pro Kolín.
4: Ta hornina prostě jde v různých tvrdostech a v různých jako výškách. Není to, že by konstantně jako končila skála třeba ve 2 metrech, ale jsou různý stupně horniny a jsou různý stupně těžitelnosti a samozřejmě, když se to dá odlamovat bagrem, tak je to mnohem levnější, než když to musíte dělat tím kladivem na tom bagru.
2: Muzeum trati ve středočeské Loděnici u Berouna připravuje připomínkovou slavnost Oscarového snímku Ostře sledované vlaky. Letos v listopadu to bude přesně 60 let od premiéry filmu, který se z velké části na loděnickém nádraží natáčel. Na programu jsou jízdy historického vlaku, setkání s hosty spojenými s filmem, výstava fotografií z natáčení i večerní promítání snímku přímo v areálu nádraží. Akce se bude konat 20. června. Pokračuje Alena Heinrichová z tamního muzea.
5: Bude tady sešlost těch lidí, kteří teda se toho účastnili, jednak profesionálů, kteří teda si to pamatují a potom pochopitelně z komparzu z obce. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku budou hrát nejvyšší domácí soutěž i v příští sezóně. V baráži totiž vyhráli na stadionu Táborska 5-0 a v celkovém součtu tak vyhráli 8-0. Mezi Slováckem a brněnským Artisem se rozhodne až zítra. Hrát se bude v Uherském Hradišti. Slovácko má z prvního souboje v Brně náskok 4-1.
0: Počasí.
2: Večera v noci na neděli čekáme v našem regionu převážně polojasno, nejnižší teploty nad ránem, většinou mezi 13 a 10 stupni, v údolích ojediněle kolem 8, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den zpočátku polojasno, postupně velká oblačnost, k tomu přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima zítra většinou mezi 24 a 27 stupni, v Polabí až kolem 29, vítr pro ránu pouze slabý proměnlivý, během dne mírný od severozápadu až západu a v přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Pozor teď na dálnici D1 směr Praha-Brno. U sjezdu na Vlašim na kilometru 49 havarovala dvě osobní vozidla. Počítejte tam se zdržením. Tolik doprava, Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají písničky na přání, provázet vás jimi bude Iveta Chlumská.
6: A ráda, hezké odpoledne. Písničky na přání.
7: Tak dnes ještě jednou vítejte při poslechu písniček na vaše přání. Vaše přání je mojí milou povinností. Tak číslo naší SMS brány stále přijímá vaše SMSky 90 01 04. Pište ve tvaru STC mezera pak váš text. A nebo mi napište přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
6: Písničky na přání.

Chcíte a Karel Gott na úvod odpoledních písniček na vaše přání. No a vy chcete samozřejmě popřát, tak já vám to ráda umožním. Ta následující písnička bude věnovaná naší nejmilejší sestřičce a dcerušce Natince k 20. narozeninám. Přejí Ondra a Míra se Soňou. No a my také gratulujeme.

Československá superstar a příběh nekončí, ani my nekončíme, ba naopak začínají písničky na vaše přání, nebo spíš pokračují. Pozdní hezké sobotní odpoledne přeji v klidu a v pohodě prožité s příjemnou hudbou, kterou nám servírujete, Iveto. No a prosím o zahrání Davida Dejla a píseň Horu pro radost napsala Veronika z Rakovníka.

David Dale dospíval, kapela Europe teď bude hrát a zpívat a vy mi píšete. Dobrý podvečer vám do karlínského studia všem posluchačům Českého rozhlasu Střední Čechy. Zahrajte všem jen tak pro potěšení a dobrou náladu. Krásný víkend všem přeje David. Zahraju ráda.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
2: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky na přání.
3: 21 minut po 17. hodině na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují písničky na vaše přání, ovšem teď už v tom dechovém duchu. Iveto, srdečně vás zdravím, zahrajte jen tak pro radost Janinám z Podmok, Jarušce Plavcové, Marcele do Prahy, Libušce Svendy, Pečinkovým, Stáně s Alenkou a Veronice Marečkové. Poslední hezké májové dny všem přeje Anička z Úpice.

Podmájí z Božejáky teď se Šťáhlavskou šeskou nad Vltavou se stmívá. Dobrý den, písničku pro radost a potěšení dnes posíláme Květě a Jirkovi s Romanem, Stáně s Alenkou, Marušce a Zdendovi do Nymburka, Janinkám, Jarmelkám, Novotným, Pečinkovým a Procházkovým napsali Libuše a Vendy.

Iveto, zdravíme vás, píšete dál a všechny přátelé, když přijde sobota, je tu oblíbená dechovka, ať potěší Libušku s Vendy, Květušku s Romanem, Stáňu s Alenkou, Aničky z Úpice a Kutné hory, Marušku se Zdenkem v Nimburce a Liběnku s Vandou. Všem přejeme krásný večer, plný pohody. Jarmily.

0: Písničky na přání.
1: 6:02 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují písničky na vaše přání. Píšete mi, po týdenní pauze posíláme prostřednictvím písniček na přání naši dechovkovou vzpomínku a upřímné poděkování za to též o minulém víkendu našim věrným Světlance spolu s radostí nad překonáním zdravotních potíží, dále Janinkám pod strání, naší milé Aničce do Kutné Hory, Vendulce a její babi Libušce i Zdeničce a Jirkovi do Svoru. Hezké další dny, přátelé, to vám přeji rakovničtí Janička se Zdeňkem.

A my tu zůstáváme stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy s písničkami na přání. Iveto, prosíme, zahrajte Janičkám se Zdendou, Jarmilkám, všem Aničkám, Libušce Svendy, všem Maruškám, Květě s Romanem a Jirkou, Světlance, Jindřišce, Stáně s Alčou. Přeji si Janiny.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Písničky na přání.
2: A vy se těšte na písničku Červená sukínka, bude pro Janiny, Veroniku, taky Jarmelkám, Libuši, Vendy, Marcele, Aničkám, Haně, Jiřince, Pečinkovým, Světlance, Marušce, Květě a klukům. Jí posílají Liběna a Fanda s Příbrami.

Iveto, prosím o zahrání Rozkvetla mě růžička, Věře Novotné, dodatečně k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a pohody a jsme rádi, že už je doma. To přejí Květa a Roman.

Jasmínová očohajky zazní manželům Jadrným, Novotným, Pečínkovým, Ptáčkovým, Vápeníkovým, Libušce Svendy, Jindřišce a všem dalším osamělým lidičkám, napsala Anička z Kutné Hory.

Za 12 minut 18. hodina, tak jsme v závěru písniček na vaše přání. V Zalužanech na Potoce posílám Aničkám z Kutné Hory, Úpice, Pečinkovým, Novotným ze Svoru, Veronice, Věře z Čachovic, Liběně s Fandou, Marcele a Podneckým přejí si Stáňa a Alča. V 18 hodin další zprávy o Tane Hasil, po 18. už středočeská setkání a Šárka Formánková. No a my se pomyslně tady na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy setkáme zase zítra v poledne. Mějte se krásně.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Hodina.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Vláda využije ke změně financování Českého rozhlasu a České televize současné zákony. Návrh ministra Klempíře už nebude řešit. Lidé z Nymburka mohou pojmenovat nově postavenou ulici. Hokejisté Švýcarska po třetí za sebou postoupili do finále mistrovství světa. A počasí v regionu zítra z počátku dne polojasno, postupně přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý sobotní podvečer. Novým mediálním zákonem ministra kultury Oty Klempíře za motoristy se už česká vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. A k tomu podle premiéra stačí změna existujícího zákona.
5: Na Klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
6: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
5: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
7: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
5: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Kladně pokračují opravy Helsinské ulice. Dělníci tam vyměňují povrchy silnic a chodníků a také budují nové travnaté plochy. Vznikne i několik parkovacích míst. Opravy čekají také přilehlou Petrohradskou ulici. Potvrzuje mluvčí města Vít Hral.
8: Téměř půlkilometrové ulice Helsinská a Petrohradská projdou komplexní revitalizací. V obou ulicích dojde k navýšení parkovacích kapacit zhruba o 80 míst. Práce za 70 milionů korun probíhají ve 4 etapách a potrvají do 3. října.
4: Lidé v Nymburce mohou pojmenovat nově postavenou ulici. Spojnici mezi ulicemi Na Hroudách a Okružní dělníci nedávno dokončili. Náklady byly více než 40 milionů korun. Své návrhy mohou teď obyvatelé města posílat až do 4. června přes formulář na webových stránkách města, říká mluvčí radnice Marta Svobodová.
9: Z došlých návrhů město vybere užší seznam finalistů, o kterém bude hlasovat Komise pro sport, školství a kulturu. Výsledky hlasování budou sloužit jako doporučení pro zastupitelstvo, kteří o konečném názvu rozhodnou.
1: Sport.
4: Hokejisté Švýcarska jsou po třetí v řadě ve finále světového šampionátu. V Curychu dnes odpoledne porazili Nory vysoko 6-0. Ve druhém dnešním semifinále nastoupí Kanada proti Finsku. Utkání začne ve 20 hodin.
1: Počasí.
4: Večera v noci na neděli čekáme v regionu středních Čech převážně polojasno, bez deště, nejnižší teploty nad ránem, většinou mezi 13 a 10 stupni, v údolích ojediněle kolem 8. K tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra bude zpočátku dne polojasno, postupně ale přibývání oblačnosti a přes den čekáme velkou oblačnost, k tomu přehánky i bouřky a mohou být i silné. Maxima zítra opět mezi 24 a 27 stupni, v Polabí až kolem 29. Vítr po ránu jen slabý proměnlivý. Během dne mírný od severozápadu až západu, v přehánkách a bouřkách může přechodně zasilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Problémy jsou v Praze, přesněji v Novopatské ulici. Ve směru na Kbelskou je už ve sjezdu směrem do Hloubětína nehoda. Je to v zatáčce a brzdí se prudce. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořad Středočeská setkání. Dobrý podvečer a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Středočeská setkání.
10: Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Přemýšleli jste někdy o tom, odkud pocházíte? Nemyslím tím nějaké konkrétní místo, ale spíš lidi, kterým jste se narodili a kteří se zase narodili jiným lidem. Mluvím o vašem rodu a o vašich předcích. Pokud by vás zajímalo, jak se o nich můžete něco dozvědět, pak jste tu dneska správně. Naším hostem bude totiž genealožka Lenka Peremská z Umhoště.
1: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.

0: Napadlo vás někdy nechat si sestavit svůj rodokmen, zjistit, kdo byli vaši předci a příbuzní a proč byste to vlastně chtěli vědět? Jak se takový rodokmen dělá a co všechno je možné přitom odhalit, se zeptáme našeho dnešního hosta, genealožky Lenky Peremské z Unhoště. Vítejte u nás, hezký den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Proč někteří lidé tak moc touží vědět, kdo byl jejich předek?
1: Já myslím, že je to součást naší identity, že každý z nás potřebuje být nějakým způsobem zakořeněný a vlastně mít pocit, že někam patří. A každý z nás si myslím, že má nějaký talent nebo nějakou predispozici nebo třeba i různé rodové nemoci a říkáme si, po kom jsme to asi tak mohli zdědit.
0: To znamená, nemusí to být jenom po mamince, po tatínkovi?
1: Ne, tak my si genetiku přinášíme z mnoha generací před námi, takže je možné, že třeba najdeme předka, který je, dejme tomu, v nějakém čtvrtém, pátém pokolení zpátky a má třeba nějakou predispozici, kterou máme i my dneska.
0: Říkala jsem, že někteří lidé hodně touží vědět, jaká je jejich rodová minulost, ale pak jsou lidé, které to vůbec nezajímá. Já se musím přiznat, že já jsem sama o tom nikdy nepřemýšlela a můj bratr je tím doslova posedlý.
1: Já jsem přesvědčena o tom, že v každém lidském životě vždycky přijde nějaký okamžik, kdy ten člověk, i ten, kterého to vůbec nezajímalo, tak se posadí a řekne si, možná, že by to stálo za to. Většinou je to teda bohužel spojené s nějakým odchodem nějakého rodinného člena. To se stává strašně často, že mě klienti vlastně kontaktují až v okamžiku, kdy jim někdo umře a oni si doslova rvou vlasy a říkají, měli jsme se zeptat, ale nezeptali jsme se, takže teď se musíme obrátit na vás, protože prostě vůbec nic nevíme.
0: Předpokládám, že vás historie vaší rodiny zajímá a tak se musím zeptat, už jste sestavila svůj rodinný rodokmen?
1: No, já jsem dlouho byla takzvaně kovářova kobyla, protože prostě na to nebyl čas, ale musím říct, že teď jsem se pochlapila, že v posledních dvou letech jsem se do toho konečně pustila a odhalila jsem už něco málo pro maminku i pro tatínka.
0: A odhalila jste něco, co vás opravdu překvapilo?
1: Já chápu tuhle otázku a vím, že vždycky každý očekává nějakou fakt zajímavou odpověď, ale mě v rodokmenu překvapí vždycky něco, protože ty jednotlivé osudy a příběhy rodin jsou tak strašně zajímavé sami o sobě, že prostě neexistuje, že by nějaký rodokmen byl nepřekvapivý.
0: Z vašich zkušeností, jaké mají Češi informace o svých předcích?
1: Zaplať pámbu bych řekla, že v poslední době čím dál tím lepší, protože genealogie jako taková zažívá dost velký boom už, dejme tomu, nějakých 10-15 let, takže se čím dál tím víc lidí začíná zajímat o svoje předky a je to dáno také tím, že vlastně spousta matričních materiálů se digitalizuje. Čímž pádem i běžný člověk si doma otevře internet, najde si nějakou digitální badatelnu a může si svoje předky, pokud to samozřejmě umí, dohledávat sám.
0: Mě občas překvapí, když se někoho zeptám a on odpoví, že vlastně ani u své vlastní babičky třeba neví, jaké má příjmení.
1: To je strašně častá věc. Já se při přednáškách se vždycky ptám a zhruba 50% lidí ví a 50% vůbec nemá ponětí o tom, jaká byla vlastně ta rodná příjmení babiček nebo prababiček. Tak to se dá změnit, že?
0: Já jsem na vašich stránkách viděla nabídku, že dokážete vypracovat větev, kmen, strom 1 a strom 2. Co to znamená?
1: No, to jsou balíčky, které jsem si nazvala já tímhle způsobem. My jsme potřebovali něco nabídnout klientům, aby to bylo přesně ohraničené, ale jinak my vesměs dokážeme všechno, dokážeme jít mnohem dál, než to, co nabízím na svých stránkách. Měli jsme už klienty, kteří nám dali úplně volnou ruku a řekli, chceme prostě všechny předky. Pak jsme teda zpracovávali rodokmeny, kde těch předků bylo třeba 1300 a když se rozbalila ta plachta, kde vlastně je ten rodinný strom, tak měřil nějakých 35 metrů.
0: Pokud bych si chtěla nechat sestavit rodokmen, tak co všechno vám musím zajistit a poskytnout?
1: Ideálně rodný list výchozí osoby, od které budeme začínat. Spousta lidí, pokud by třeba chtěla začít dědečkem a ten rodný list nemá, tak mě víceméně stačí třeba rodný list jeho přímého potomka. A z toho už my jsme schopni se samostatně vlastně dostat do archivu a dohledávat.
0: Ideální asi je, když je víc těch dokumentů, nějaké rodné listy, úmrtní listy, možná nějaká informace z náhrobního kamene?
1: Ideálně, samozřejmě, já vždycky všem říkám, nevyhazujte staré dokumenty. Vím, že se to děje, vždycky, když v rodině někdo umře, tak se prostě vezme šanon a hodí se k popelnicím, tak to určitě nikdy nedělejte, protože nikdy nevíte, kdo přijde s nápadem sestavit si rodokmen. A pro nás jako genealogy samozřejmě čím víc dokumentů, tak tím lépe se hledá.
2: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je genealožka Lenka Peremská z Unhoště. Řekněte mi, jak přesně vypadá nebo probíhá ta práce na tvorbě rodokmene. Čím přesně se začíná?
1: Tak v momentě, kdy já dostanu od klienta rodný list, tak v tom rodném listě mám napsáno nějaké informace, údaje o rodičích. A já potom vlastně skládáním pramenů se dostávám o další a další generace zpátky do minulosti. To znamená, ideálně my najdeme, pokud v rodném listě máme uvedeno, že třeba tatínek se narodil tady a tady toho a toho, tak si najdeme ten jeho konkrétní zápis v matrice a tam jsou zase uvedeni jeho rodiče, někdy i prarodiče. Potom hledáme oddací zápis jejich rodičů a zase narození jejich rodičů a takhle vlastně postupujeme hlouběji do minulosti. K tomu samozřejmě se potom ještě přidávají matriky zemřelých, kde dohledáváme úmrtí.
0: A do jakých veškerých materiálů můžete nahlížet, kromě těch matričních záznamů?
1: No, díky digitalizaci, která probíhá poslední době poměrně svižně, my můžeme nahlédnout i do soupisů podaných, do sčítání lidu, která jsou perfektní, která vlastně probíhala jednou za 10 let, takže tam je krásně vždycky vidět, jak se ta rodina třeba vzmáhala nebo chudla. Máme gruntovní knihy, máme kroniky obcí, spousta věcí skutečně už je dneska dosažitelná, aniž byste musela cestovat někam do archivu.
0: Kdy se vlastně u nás začaly psát matriky?
1: Takovéto soustavné vedení matrik je zhruba od poloviny 17. století, respektive to jsou ty matriky katolické, teda převážně, do kterých my jsme schopni se dostat. Předtím tady byla 30-letá válka a vlastně během těch 30 let česká země byla v rozkladu naprostém. Takže vlastně i ty matriky z velké části třeba mohly schořet, anebo nebyly vůbec vedené v té době. Takže my samozřejmě ideálně, pokud se nám daří výzkum, tak jsme schopni se dostat právě až někam do té poloviny, dejme tomu 17. století.
0: Jak se ty matriky vyvíjely v průběhu času? Jak se vyvíjely ty záznamy? Byly ze začátku jednoduché, obyčejné a pak se větvily, anebo to bylo obráceně?
1: Samozřejmě, čím hlouběji jsme v minulosti, tak tím jednodušší a obecnější máme zápisy. Třeba na ženský se moc nehledilo, takže tam, když máte zápis o narození, tak tam máte, že já nevím, třeba otec Jan Novák, manželka Anna. Nazdar.
0: A konec.
1: Tam toho prostě není. Mm-hmm. Takže vy potom musíte, když jste, dejme tomu, v polovině 17. století, děláte nějaký velký rodokmen, tak musíte víceméně zrekonstruovat všechny rodiny na té vsi, protože velmi často ještě najdete v jedné vsi stejné příjmení několikrát a někdy se stává, že jsou tam i stejná jména. Takže opravdu musíte rozlišovat, jestli tenhle potomek patřil tady k tomu páru nebo tady k tomu páru a někdy to není úplně jednoduché. A samozřejmě směrem k současnosti se ty matriky začaly zlepšovat. V 18. století se začaly dokonce kolonkovat, máte tam titulku vždycky a kolonky pěkně, takže už se to čte hezky a těch informací se tam objevuje čím dál tím víc. Na druhou stranu si teď budu trošku protiřečit, protože v těch nejstarších záznamech čas od času máme záznamy, kdy pan farář se opravdu rozepsal. Já jsem třeba našla narození nebo křest, bylo to nemanželské dítě, které někdo nechal na schodech před kostelem a pan farář to tam krásně celé popsal, že dítě mělo na sobě cedulku, jsem křtěná Anna nebo tak nějak to znělo. A vlastně takovéhle zápisy se čas od času objeví.
0: A co všechno za informace se v těch matrikách dá objevit, kromě toho, kdo se kdy narodil, koho si vzal?
1: Spousta informací. Když řeknu takové ty hlavní, tak tam vždycky máte, jestli to dítě je manželské, nemanželské, jakého je vyznání. Pak jsou tam uvedeni kmotři, což je zase velice důležitá kolonka, protože vám ukazuje nějaké další sociální vazby té rodiny v té dané lokalitě. Potom je tam třeba jméno porodní báby a velmi často třeba u matriky sňatků, matriky oddaných, najdete třeba i podpisy zákonných zástupců, tedy otců těch snoubenců, pokud nedosáhli určitého věku, u nás to bylo teda 24 let, tak se vlastně do té matriky podepsali a protože valná většina naší společnosti byla negramotná, tak se povolovaly takové ty tři křížky. Ale pořád jsou to tři křížky psané rukou vašeho předka.
0: Když vlastně jste říkala, že se psalo, jestli je dítě manželské nebo nemanželské, já jsem někde zaznamenala, že se tam občas psaly docela vtipné poznámky, které právě znamenaly, že to dítě je nemanželské.
1: To jsou takové ty obecné věci, které zapisovali faráři hlavně v těch dřívějších dobách. Třeba utopil se za kamny v louži, odešel do lesa, matka zmrhaná a tak dále. To jsou prostě věci, které se objevují dnes a denně, ale zajímavé je, že takový ti amatérští badatelé se s tím strašně často potýkají. Protože to berou doslovně a pak fakt nevědí, jak s tím dál nakládat.
0: Ano, přesně by mě to překvapilo, protože bych si říkala, co je to za informaci a co to přesně znamená. Tak je dobré, že vy už dokážete číst mezi řádky.
1: Musíme. A máme takovou praxi, že už to dokážeme.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Slovenská zpěvačka Lucia Šoralová s Pavlem zavzpomíná na svoje začátky ve folklórním souboru Lučnica, ale hlavně na účinkování v českých muzikálech a spolupráci se skupinou Elán nebo Michalem Horáčkem.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do minulosti. Pátráme po předcích a porodových historiích s naším dnešním hostem, genealožkou Lenkou Peremskou. Jak daleko se dokážete dostat do historie?
1: Zhruba někam do poloviny 17. století. Samozřejmě nemůžu to říct, že vždycky to bádání bude stoprocentně takhle hluboké. A někdy se zamotáme třeba už ve století 18. Ono je to dost odvislé od toho, jaký to byl rod, jestli to byl rod usedlý, nějaký selský, který někde dědil nějaký svůj grunt, anebo jestli to byly podruzy, nebo jestli to bylo třeba stěhovavé povolání. To je úplné peklo to dohledávat, protože ti lidé, kteří to vykonávali, skutečně putovali od vesnice k vesnici a vždycky někde se jim narodilo dítě. Další dítě se jim narodilo třeba 50 kilometrů odsud, takže strašně záleží na tom, co to bylo za rodinu.
0: Máte nějaký rekord, do jakého roku jste se dokázala dostat?
1: Máme rekord tuším 1580 nebo 1582. Jednou se nám podařilo navázat na šlechtický rod, takže to můžu říct, že to bylo až do 13. století, ale to jsme nehledali my, protože ten šlechtický rod už byl zmapovaný předtím.
0: Dá se říct, že v každé rodině, které sestavujete rodokmén, se objeví něco zajímavého?
1: Já tvrdím, že rozhodně ano. Pokud se na to podíváme takovým tím pohledem toho, že budeme koukat na ten příběh a budeme si představovat ten příběh. Když je pár a narodí se mu 12 dětí a z toho 11 dětí zemře a jeden jediný přežije a to je vlastně ten předek klienta, tak nemůžu říct, že by to bylo nezajímavé. A takových příběhů se tam odehrává strašně moc.
0: Stává se často, že zjistíte, že uvedený otec nebyl ve skutečnosti biologickým otcem dítěte?
1: No, já to zjistit nemůžu. Do toho by musela nastoupit třeba genetická genealogie. Já se řídím jenom tím, co je uvedené v matrikách. Takže pokud je pro mě ten otec uvedený v matrice, tak já ho považuji za otce biologického. Zároveň ale jedním dechem říkám, že pokud si chcete být stoprocentně jistí, že máte správné předky, tak potom musíte jít jenom po ženách, protože prostě otec je vždycky nejistý.
0: Ano, a to platí stále.
1: Ano.
0: Stalo se vám někdy, že jste objevila něco, že vám z toho doslova běžel mráz po zádech?
1: Ano, když třeba kompletně celá rodina vymřela při epidemii cholery, dejme tomu, nebo při hladomoru v roce 1770. To jsou příběhy, které se mě dotýkají, když třeba procházím knihy zemřelých a teď tam čtu, jak tam prostě opravdu dítě za dítětem umírá. Jako nevím, kdo by u toho zůstal netečný.
0: Stává se, že odhalíte v minulosti rodiny i něco hodně nepěkného nebo nepříjemného?
1: Samozřejmě. A ne každý to chce slyšet.
0: Zrovna jsem se chtěla zeptat, jestli se třeba dopředu domlouváte s klientem, jestli i tohle bude chtít vědět, když tam bude něco takového.
1: Stalo se mi to asi třikrát, kdy jsem opravdu řekla klientovi, jak to je. Měli jsme tam jednou nějakou nacistickou minulost a dvakrát, už nevím přesně, co to bylo, ale taky to nebylo úplně, myslím, že vražda a tak dále. A naštěstí teda mý klienti k tomu přistoupili strašně pěkně, protože řekli, ano, je to součást naší identity, my to do té kroniky chceme, nemůžeme s tím nic dělat, není to naše vina, my jsme už mnoho generací později a chceme to tam, protože je to součást naší historie.
0: Spousta lidí si možná představuje, že sestavování rodokmenu je nudná, mravenčí práce, ale já si myslím, že to tak asi úplně není.
1: Ne, vůbec ne. To je detektivka. Navíc je to naprosto návyková činnost. Pro mě to byl koníček, já jsem to teda přeměnila ve svoje řemeslo a vlastně se tím zabývám dnes a denně už nějakých 15 let a nemůžu říct, že by mě to nudilo. Vždycky s kolegyní říkáme, že to je vlastně droga, která nezabíjí, protože vy přitom máte úplně totožné pocity. Máte prostě pocity euforie, jste nastartovaní teď s každým tím zápisem, když se vám něco podaří třeba po dlouhé době, tak tam ječíte, jásáte u počítače, takže to je činnost, která je naprosto nabíjející.
0: Zrovna jsem se chtěla zeptat, jestli tam probíhá nějaké vzrušení a jste mi odpověděla mnohonásobně.
1: No je.
0: Objevíte někdy v nějakých záznamech, matrikách, kronikách i něco opravdu hodně vtipného?
1: No, vtipného. Jak se to vezme? Třeba z našeho pohledu je to vtipné. Třeba mám narození, kde se narodilo nemanželské dítě a pojmenovali ho Nabukadnezar.
0: Ježiš.
1: Myslím si, že pro tu maminku to úplně vtipné nebylo. Myslím si, že bylo pojmenované prostě kvůli tomu, že matka něco spáchala, tak aby se jakoby pomstili. Já to dneska dávám jako perličku. Někdy máme vtipná příjmení, teďkon třeba nedávno jsem měla rod Uchcaná, což taky dneska to někomu přijde vtipné, ale prostě ty rody se takhle jmenovaly a přejmenovávat se začaly až v průběhu 19. na konci 19. 20. století, kdy některá ta hanlivá příjmení původní už se prostě lidem nelíbila.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je genealožka Lenka Peremská. Povídáme si o sestavování rodokmenů a o pátrání v historii rodin. Dá se při pátrání v matrikách odhalit třeba i původ jména?
1: Jak se to vezme? Jména, my tomu říkáme teda dneska příjmení, ale dřív se tomu říkalo příjmí. A byla dávána tak, aby se vlastně jedinec odlišil od těch zbylých jedinců. V jedné vesnici třeba bylo 10 Janů a potřebovali nějakým stylem odlišit. Takže jim prostě dali přídomky třeba podle toho, jak vypadali nebo jak se chovali, takže nebo třeba čím se zabývali, tak máme Jan Rybář, Jan Malý a tak dále. Ale ta příjmí tehdy ještě nebyla ukotvená, takže se velmi často měnila. To příjmení jako takové se opravdu objevuje v liních až v tom 18. století. Jakoby v té linii, že se předává z otce na syna. Ale pak máme ještě třeba oblasti jižní, jihozápadní Čechy, kde se velice často ponechávala příjmí po chalupě. Nebo příjmení po chalupě. Říká se tomu jméno postřeše. A to vlastně funguje tak, že pokud se nějaký, já nevím, třeba Kuba Vomáčka přistěhoval na grunt ke Kateřině Veselé, tak přestože se jmenoval Vomáčka, tak přebíral v tu chvíli její příjmení Veselý. A pak se nám rodili děti. Někdy byl Veselý, někdy byl Vomáčka a je občas velmi těžké se v tom zorientovat. A vlastně některé ty grunty do dneška tam nesou příjmení nebo příjmení jméno po těch bývalých vlastnicích.
0: Stalo se vám někdy při sestavování rodokmenu, že jste narazila na nějakou známou osobnost?
1: Stalo, v některých těch bočních větvích se samozřejmě podařilo, už nevím, jestli to byl Erben, stalo se nám to mockrát, ale pro mě jsou zajímavé právě ty osobnosti, které tak známé nejsou, které byly známé ve své době, ale dneska my vlastně o nich nic nevíme. Teď třeba v posledním rodokmenu jsem našla stavitele Varhan z Prahy, což naprosto unikátní, to se mi fakt za 15 let nepodařilo takovéhle povolání najít a teď najednou se mi ukáže stavitel Varhan.
0: Já jsem někde četla, že jste dokonce objevila nějaké předky, kteří žili v době, kdy Mácha psal svůj Máj a v podstatě to byli současníci těch postav.
1: Ano, ano, to je pravda. Nemusí být třeba úplně zpříznění, ale pokud žili ve stejné oblasti nebo ve stejné vesnici, která měla 10 chalup, s někým známým, kdo tam žil ve stejné době, tak samozřejmě můžeme předpokládat, že se velmi dobře znali.
0: Sestavovala jste někdy rodokmen pro nějakou současnou známou osobnost?
1: Sestavovala několikrát. Nevím, jestli o tom můžu mluvit, ale myslím, že mám svolení Marta Isová a David Ondříček. Například teda dělala jsem rodokmen přímo Ondříčkových a pro mě je to vždycky čest. V tuhle chvíli zrovna taky dělám rodokmen známé osobnosti, ale nemůžu o tom říct nic víc.
0: Ano, myslím si, že to je trošku genealogické tajemství. Mm-hmm. Když takhle pátráte v minulosti po jménech lidí, kteří už nežijí, nemáte potom někdy nepříjemný pocit? Nebojíte se, aby se na vás nepřišli podívat?
1: No, ježišmarja. Mně se to stávalo v počátku. Já vím, že pak vypadám jako úplný hlupák, když o tom mluvím, ale mně se to fakt v počátkách stávalo. Já jsem ještě neměla nastavenou tu hranici, že prostě pracuji od do. Žila jsem tím, takže jsem prostě strávila třeba nad jednou rodinou opravdu den i noc v kuse, třeba několik týdnů. A malinko mě to pak postihovalo. A stávaly se mi potom v noci takový nepěkný příhody, takový duchařiny. Nevím, prostě moje podvědomí asi nějakým stylem vyvolávalo věci, které nebyly úplně hezký, ale musím teda říct, že ti lidé, kteří vlastně jakoby ke mně přicházeli, byli vždycky hrozně přátelský.
0: To zní skvěle.
1: Já vím, že budu vypadat jako blázen.
0: Ne,
1: ale...
0: ne, já se přiznám, že teď jsem trošku jako chtěla říct, že ta představa, že by se to mohlo stát, ale vůbec by mě nenapadlo, že se vám to skutečně stalo. Mm. Já na ty věci věřím, to já se přiznávám. A myslím si, že vlastně je skvělé, že asi to, jak jste ty lidi našla, možná řekla jejich jméno, že jim to v něčem třeba i pomohlo.
1: No to je ještě taková jakoby moje vlastně nadhodnota toho, když zpracovávám rodokmen, že já a jsem tím známa a říkám to všude, že vlastně některá ta jména říkám nahlas. A dělám to od prvopočátku právě u těch lidí, kteří jsou brzo zapomenutí. Tak prostě ta jména vyslovuju nahlas, protože mám pocit, že je to taková jakoby pieta vůči nim, protože jejich jména třeba 300 let nikdo nevyslovil. Ale musela jsem s tím ne úplně skončit, ale dát si pozor, abych to nedělala moc často, protože už mi to fakt lezlo trošku na mozek.
0: A evidentně vám ti lidé přišli poděkovat.
1: No, nejspíš ano.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: dnešního středočeského setkání nás vzal do minulosti, společně s ním pátráme po rodové historii. Naším hostem je genealožka Lenka Peremská z Unhoště. A když se někdo chce věnovat genealogii, musí k tomu něco konkrétního vystudovat?
1: Bohužel nemusí. Říkám bohužel záměrně. Já třeba jsem teda vystudovaná historička a vždycky je dobré, pokud ten člověk má nějaké studium za sebou v příslušném oboru, ať už je to archivář, pomocný vědec historický nebo historik. Jenže bohužel, pokud si chcete otevřít genealogickou živnost, tak tomu vůbec nic nepotřebujete doložit. A dneska je trošičku trend, že spousta lidí si udělá svůj rodokmen, potom někde absolvuje nějaký genealogický kurz a hned na to šup a otevřou si svůj vlastní biznis. Já jsem těch prací pár už měla v ruce a ta kvalita samozřejmě je úměrná tomu, co ti lidé do toho vložili. Takže vždycky je dobré, pokud někdo vybírá genealoga, podívat se, jestli má k tomu příslušné vzdělání. Ale pozor, tím nechci zavrhovat všechny, protože znám spoustu dobrých genealogů, kteří to vzdělání nemají a přesto jsou výborní, ale mají za sebou mnoho let praxe.
0: Potřebujete k tomu i nějaké jazyky? Musíte umět třeba latinu nebo v naší zemi němčinu, polštinu?
1: Ideálně, když umíte němčinu a ještě ideálnější, pokud umíte i latinu. Ono samozřejmě stačí znát jenom nějaké základní názvy, ale když tím jazykem mluvíte nebo ho máte trošku pod kůží, tak je to samozřejmě snazší při tom vyhledávání, protože většina těch matrik je psaná německy a v těch úplně nejstarších najdete právě latinu.
0: Některé záznamy jsou třeba psané i jiným písmem, například Schwabachem nebo Korentem. Ty znáte, umíte je přečíst?
1: Musíme, protože jinak bychom si nevydělali ani na teplou vodu. Kurent je vlastně písmo, které se u nás v těch českých oblastech používalo zhruba do poloviny 19. století. V těch německých oblastech se používalo až do roku 1941. Takže opravdu ty záznamy jsou psané písmem, které dneska umí přečíst jenom málo kdo. A každý, kdo chce si rodokmen sestavit, tak se s tím dřív či později setká a musí se s tím nějak vypořádat.
0: A jak se člověk učí znát takové písmo, jako je Schwabach a Kurent?
1: Musí se nejdřív naučit vlastně jednotlivé typy těch písmen, protože ta písmena jsou vlastně velmi odlišná od písmen, které používáme dnes. A já říkám, že všechno se dá vysedět, takže praxe v tomhle případě je jediná, která vlastně vám zaručí, že se naučíte číst Kurent.
0: Jak jste se k práci genealožky dostala vy? Vy jste říkala, že se z koníčka stala práce, ale někde to začít muselo.
1: No ne tak úplně. Já jsem totiž studovala historii a měla jsem zaměření na český středověk. A v momentě, kdy jsem nastoupila na doktorské studium, tak jsem se potřebovala už nějakou měrou živit a získala jsem práci v Kladenském muzeu. A v Kladně český středověk úplně nefrčí. Takže mě bylo jasné, že
0: to nebude úplně
1: tohle odvětví asi nebude úplně ono. A hlavně jsem taky zjistila, že jsem úplně takový ten typický zaměstnanec, že jsem spíš solo hráč a že potřebuju prostě mít nějaké vlastní dílo, za které já budu sama odpovědná a kde si budu sama řídit čas a budu úplně osobně svobodná a budu sama sobě šéfem. Takže jsem hledala, v jaké oblasti se uplatnit. A protože vlastně historie vždycky byla moje vášeň a protože ještě zároveň jsem studovala žurnalistiku a jsem hrozný psavec, tak jsem vlastně našla tohle odvětví, protože v té době ne, že by bylo v plenkách, ale bylo dost ještě nevyužité. Tak jsem si říká, že by to bylo úplně ideální pro mě a já jsem tomu naprosto propadla.
0: Vy jste sama říkala, že tahle práce vám nikdy nepřipadala nudná, byť už ji děláte nějaký ten pátek. Nebudu se tedy ptát na to, jestli je to nudné, ale není to trochu únavné? Přeci jenom jsou to neustále opakující se informace, data.
1: Únavné to je, ale nikoli kvůli tomu, že bych se u toho nudila, ale vlastně sedíte u počítače a pracujete neustále hlavou a musíte mít 100% soustředění. Tam vlastně každá jedna chybička vás může zavést někam, kde vlastně nechcete být. Takže musíte být stále soustředěná a po x hodinách tady toho plného soustředění je fakt člověk orvaný jako tulipán.
0: Říkám si, že když se takhle člověk zabývá tou minulostí, tak už trochu má představu. Ale když se zeptám obecně, myslíte si, že lidé dneska mají tendenci si tu minulost idealizovat?
1: Velice. Ono to jde v ruku v ruce s takovým tím bio, ezo, co sleduju na internetu, tak spousta lidí právě vždycky říká, ježiš, tak pojďme žít jako naše babičky. Nikdo pro boha nechce žít jako naše babičky, protože zaprvé se umíralo při porodech, lékařská péče byla minimální, zajištění na stáří žádné, teď teda taky není žádné, ale předtím nebylo vůbec žádné. Jo, ten život byl strašně těžký. Epidemie, nemoce, války, vlastně ten způsob života opravdu byl jenom o tom, aby přežil nějaký další potomek, který vlastně ponese tu rodovou linii dál. A dneska často opravdu slýchám, jak lidé říkají, jak dřív bylo líp, nebylo. Teď konce máme dobře. všechno, co je před náma, bylo vždycky horší.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Budeme dokončovat náš rodokmen, protože naším hostem je genealožka Lenka Peremská. A vy se zabýváte pátráním v minulosti, vyhledáváním informací a ty pak musíte klientovi předat. Ale tak trochu si myslím, že to asi není jenom nějaký soubor dat, jmen, čísel.
1: Vůbec ne. Já nejsem vůbec fanoušek klasických rodostromů. Já naopak se snažím vždycky předat klientovi kroniku, která bude plná informací. Navíc se ji snažíme psát tak, aby byla čtivá, ale zase musí se udržet v nějakém odborném rámci, nemůžeme si tam jakkoliv vymýšlet. A trošičku se tam snažíme ještě lidem podsunout něco o historii, protože většina lidí prošla dějepisem na základní škole a všichni ho z duše nesnášejí. Takže my se jim tam snažíme jakoby trošičku podsunout takové ty obecné věci, u kterých třeba ani si neuvědomovali, jak moc působily na předky jejich. Takže výsledkem je opravdu čtivá kronika, která vám řekne, jak vaši předci žili, kde žili, jaký způsob života to byl, do jaké sociální vrstvy patřili. Víceméně vám to opravdu poodhalí, jaká ta vaše rodina byla.
0: Kdo si tak u vás nejčastěji vypracování rodokmenu objednává?
1: To je těžké nějak specifikovat. Většinou jsou to lidé ve středním věku, dejme tomu, kteří jsou zajištění, protože ono to není nic levného, je to opravdu nákladná věc. Většinou jsou to lidé, kterým odejde někdo z rodiny po úmrtí dědečka, někoho prostě, tak se obrací na nás, že mají třeba v rodině nějaké tabu a chtěli by zjistit, jestli je to pravda nebo ne.

0: koho. Potom děláme takové ty velké rodokmeny právě k nějakému jubileu.
1: Vy jste o tvorbě rodokmenů napsala dvě knížky. O čem přesně jsou?
0: Jsou to takové příručky pro začátečníky. Ono už je to poměrně dost let, co vyšly, a ta praxe hlavně na internetu v těch digitálních badatelnách je zase od té doby úplně někde jinde, takže ne vždycky se z toho dá čerpat i dnes, i když ty základní informace tam určitě jsou. Já strašně ráda genealogii popularizuju. I jezdím po přednáškách, prostě ráda předávám lidem něco o genealogii dál, a tady ty dvě knížky by toho měly být takovým jako důkazem.
1: Na začátku jsme zmínili, že rodokmen své vlastní rodiny už jste začala dělat. Dostala jste se někam do nějaké určité doby?
0: Dostala jsem se už poměrně daleko, já se vždycky na to vrhám v každé volné chvíli. Tam je taková u mě osobně taková zajímavost, že vlastně všichni mí předci nebo některé ty větve někdy v 17. století bydlely ve stejné lokalitě. A pak se ty větve rozeběhly po celé republice a spojily se zase až u mých prarodičů. Ale vlastně ty místa původu jsou vlastně úplně stejná. To je taková rarita zrovna u mě. A předpokládám, že ti mí pra předci se třeba i mezi sebou znali. Takže samozřejmě se snažím vyvést to, co nejhlouběji jde, ale jak říkám, máme tolik zakázek, že čas na vlastní rodokmen je opravdu okleštěný.
1: Takže jenom ve volných chvilkách.
0: Bohužel.
1: Já jsem říkala, že jste z Unhoště.
0: Ano.
1: Tam jste přistěhovaná nebo jste tam narozená?
0: Náplava jsem. Já jsem se narodila v Teplicích, pak jsem studovala v Brně a nakonec jsem zakotvila v Unhoště. Jsem tam nějakých, tuším, 16 let.
1: Mm-hmm. To znamená, že budete trošku oříškem pro další vaši budoucí generaci, kdyby zkoumala vaši minulost.
0: Určitě. A ještě vzhledem k tomu, že každé moje dítě se zase narodilo úplně někde jinde, tak rozhodně.
1: Proč si vy sama myslíte, že je dobré znát své předky a svoji minulost?
0: Já jsem přesvědčená o tom, že pokud člověk nezná svoji minulost, tak vlastně nezná ani sám sebe. Je to prostě něco, co nás definuje. Ať už je to minulost rodiny, nebo minulost třeba, když to řeknu nadneseně, národa. Jo, prostě minulost nebo historie jako taková a její znalost je podle mě naprosto kruciální pro každého. A v té rodině se třeba velmi často říká, velmi často jsem slýchala takový to, po kom ty seš. A to jsou takové ty věci, které si přenášíme skrz generace. A pokud víme, že naši předci byli tamhle sedláci nebo tamhle třeba pracovali na dvoře s koňma a někdo z nás má třeba vztah ke koním, tak já si můžu říct, aha, tak něco jsem podědila evidentně, něco se někde přeneslo. Takže opravdu jakoby znát svoji minulost je podle mě úplně základ.
1: Je pravda, že i když to nechceme znát úplně do hloubky, tak si myslím, že to, co jste říkala, vědět, po kom vlastně jsme, chceme všichni.
0: Určitě.
1: Já vám moc děkuji, že jste nám přišla přiblížit genealogii, přiblížit tvorbu rodokmenů, no a že jste nám hlavně přišla připomenout, že je to pro nás opravdu důležité.
0: Já taky moc děkuji za pozvání.
1: Ať se vám daří, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Naším dnešním hostem byla genealožka Lenka Peremská z Unhoště. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Meteorologové v Česku také na zítřek vydali výstrahu před silnými bouřkami. Vnitrostátní lodní doprava má v regionu novou osobní linku. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, postupně přehánky i bouřky. Maxima stále vysoká, kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Velkou část Čech, dále také Vysočinu a část Znojemska zítra zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od zítřejšího poledne až do půlnoci na pondělí. Problémy hrozí tam, kde budou bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
2: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm. Také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
0: Zítřejší výstraha před silnými bouřemi platí také pro velkou část Středočeského kraje a pro Prahu. Výjimkou je v regionu pouze severovýchod, tedy Mladoboleslavsko a Nymbursko. Vnitrostátní lodní doprava má v České republice novou linku. Na Labi začala jezdit osobní loď s názvem Svatý Václav. Cestující vozí mezi Brandýsem nad Labem, Starou Boleslaví a 5 kilometrů vzdálenými Čelákovicemi. Podle místostarosty Čelákovic Petra Studničky z ODS provozuje toto plavidlo soukromý dopravce, který ho zakoupil v Německu.
3: Určitě chceme podpořit cestovní ruch tady na řece Labi, protože voda spojuje a Středočeský kraj má projekt Pustit k vodě, a proto zavedení pravidelné osobní lodní linky mezi Brandýsem nad Labem, Starou Boleslaví a Čelákovicemi je jedním z cílů, jak cestovní ruch u nás podpořit.
0: Rodiče z Prahy 7 budou moci zapsat své děti do nové dětské skupiny na Ortenově náměstí. Vedení městské části otevře v budově bývalé herny, kterou koupilo před 3 lety. Od září bude do dětské skupiny chodit více než 20 dětí, říká místostarostka 7. městské části Hana Šišková ze sdružení Praha 7 sobě.
4: Zápisy do ní budou probíhat již teď na začátku června, a to přesně 4. června 2026 a v době od 10 do 12 hodin v kanceláři mateřské školy Tusarova 27. Sport.
0: Česká kanoistka Tereza Kneblová vyhrála ve slovinském Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Další Češka na startu Martina Sadková ve finále obsadila 11. místo. Mezi kanoisty byl Václav Chaloupka na skvělém 2. místě.
1: Počasí.
0: Večer v noci na neděli čekáme v regionu středních Čech převážně polojasno, pršet nebude, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 13 a 10 stupni, v údolích ojediněle kolem 8. K tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den zpočátku polojasno, postupně velká oblačnost, přehánky a bouřky mohou být i silné. Maxima mezi 24 a 27 stupni, v Polabí 29. Vítr zpočátku slabý proměnlivý, během dne mírný od severozápadu až západu a v bouřkách bude zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Problémy jsou v Praze, v Novopatské ve směru z Černého mostu na Kbelskou. Ve sjezdu na Kbelskou směrem do Hloubětína havarovalo osobní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického, v jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být. A je to linie, která je doporučovaná, i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni, to nebyla naše iniciativa, to byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy, úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence. Takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia a bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje, co všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži, dneska už začíná být i mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná celoživotní vztah velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak, milí posluchači, a pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národní zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku, protože to není samoúčelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolu.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plné infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí, a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
4: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
5: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
6: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky.
2: Důvodem k těmto slovům po případě obava Magdy Faltové, předsedkyně výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, bylo uznesení vlády číslo 302 z letošního 18. května. Týká se přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády České republiky na ministerstva spravedlnosti, kultury, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. O tom, co se vlastně stalo a jak se situace dál vyvíjela, budeme mluvit. Od mikrofonu zdraví Goránka Oljača. Už v pondělí 25. května se změna dočkala vlastních změn. Není ale jisté, zda jsou konečné. Jisté je, že ti první vyvolali na veřejnosti a v odborných kruzích kritické reakce. Mnozí nevěděli, jaký signál krok vlády představuje.
3: Já vlastně nevím, jak ho úplně číst, jestli se tedy máme obávat toho, že nás lidská práva, práva menšin, práva Romů, práva ostatních skupin teď budou zajímat méně, nebo co to vlastně přesně znamená?
2: To pro pořad My a oni řekl dětský ombudsman Martin Beneš. Předtím ale spolu s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem a jeho zástupcem Vítem Alexandrem Šormem podepsal nesouhlas s tímto krokem.
3: Spolu s kolegy jsme se vyjádřili svoje nesouhlas a svoje znepokojení s tímhletím krokem.
2: Jedná se o organizační změnu, nebo to může mít hlubší následky, například na postavení právě dětských uprchlíků nebo nezletilých migrantů?
3: Já se obávám, že to může mít i jako konkrétní negativní dopady, už proto, že vlastně odbor lidských práv byl záměrně nastaven jako mezirezortní. Právě proto byl na úřadu vlády České republiky, tak aby byl nad těmi rezorty a aby nějakým způsobem propojoval, koordinoval, integroval při implementaci lidských práv do těch jednotlivých rezortních politik a legislativ. Takže tím, že se ten odbor teď vlastně nějakým způsobem delimituje a rozdělí na jednotlivá ministerstva, tak o tu nadrezortnost přijde a z mého pohledu to je prostě chyba a může to skutečně znamenat ohrožení těch jednotlivých skupin. Prostě my jsme se vyjádřili jasně už, že ten krok nepovažujeme za šťastný, považujeme ho za, jak z organizačních důvodů, velmi, velmi jako diskutabilní a potenciálně zhoršující postavení lidí, jejichž práva mají být chráněna.
2: Bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková, Laurenčíková nebo Helena Válková také změny kritizovali. Slovy své tiskové mluvčí Karly Mráčkové vláda argumentovala, že existují důvody, proč tento systém měl být nastaven už dávno.
4: Jde jednoznačně o zjednodušení celého systému, aby fungoval efektivně. Jen odbor rovnosti žen a mužů s odborem lidských práv zajišťují společně 6 rad vlády s téměř 40 výbory a pracovními skupinami, které často projednávají stejná témata. Jednotlivé agendy budou teď přímo propojeny s rezorty, kde se jejich převážná část reálně řeší a vždy řešila. Strategické směřování dál zůstává přímo pod premiérem na úrovni rad vlády, které předseda vlády řídí. Tam se určuje směřování, na jednotlivých rezortech bude samotný výkon. Současný stav nedává smysl a pod úřadem vlády tyto odbory zůstaly jako relikt. Úřad vlády má být především servisním místem vlády tak, jak je to i popsáno v kompetenčním zákoně.
2: Krokem, způsobem komunikace ani argumenty většina expertů a odborníků veřejně nesouhlasila. Někteří z členů vládních poradních orgánů odevzdávali své rezignace. Celá situace vyústila po týdnu novou stěhovací změnou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na tiskové konferenci 25. května prohlásil.
5: Na základě všech těch připomínek a děkuji za všechny ty maily a připomínky jsme otevřeli znovu téma přesunu agent, protože ve veřejném prostoru samozřejmě se objevily spoustu různých dezinformací. Vládní zmocněnci pro lidskoprávnou agentu Táňa Malá nebo menšiny Lucie Fuková i koordinace protidrogových záležitostí, to všechno se nemění. Takže rady se nikam nepřesouvají. Co přesouváme, jsou jenom úředníci. Nebudou sedět na úřadu vlády, ale na ministerstvu. Ty rady nadále řídím já a budou tam zástupci různých rezortů. Samozřejmě nadále tam bude ta nadrezortnost.
2: Premiér Babiš připomněl, co si přáli a čekali od přesunu.
5: Náš cíl je od začátku jediný, a to, aby to fungovalo lépe a aby ty agendy z té změny těžily. S ohledem na veřejnou debatu jsme se rozhodli pro dvě úpravy. Za prvé, zřizujeme dvě kanceláře přímo pod premiérem, jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti. Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. A nadřízeným těch úředníků budu přímo já, doteď to byla vedoucí úřadu vlády, a vládní zmocněnkyně tak bude mít vlastní tým pro koordinaci lidskoprávní politiky, včetně mezirezortního připomínkového řízení. Druhá změna je, že odbor rovnosti žen a mužů se nově nepřesouvá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale bude pod Ministerstvem spravedlnosti.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: Jednání o přesunu lidskoprávných agend se ukázaly jako příležitost promluvit si o výboru pro práva cizinců. Jaké to být poradným orgánem, přes který proházejí skoro všechna migrantská témata? Co se může změnit za měsíc? Když jsem kdysi psala dopis výboru, uváděla jsem adresu úřadu vlády. Mám to napsat i v červenci? Ptám se předsedkyně Magdy Faltové.
1: No, to je dobrá otázka. Podle usnesení vlády tak bych řekla, že ne. Ale na druhou stranu z vyjádření pana premiéra se zdá, že on nadále chce předsedat těm radám. A pak je tady samozřejmě otázka...

0: bez odborných konzultací.
1: Tak já myslím, že to je rozhodnutí poměrně fatální pro ty agendy lidských práv, národnostních menšin, občanské společnosti a samozřejmě i pro tu oblast rovnosti žen a mužů. Jsou to všechno průřezové agendy, které právě potřebují tu centrální koordinaci. Vnímám to velmi negativně i proto, že všichni, kdo v těch poradních orgánech působíme, tam působíme bez nároku na honorář, jako dobrovolníci pro ten stát, aby se ty věci zlepšovaly, aby tam byla vlastně nějaká platforma pro diskuzi a řešení situací, které jsou jako komplikované v těch agendách. Neproběhla žádná debata ani mezi těmi úředníky, kterých se to týká. Považuji to za projev nezájmu o tu samotnou problematiku. Je to neúctivý a je to nedemokratický, protože právě ty poradní orgány jsou projevem určité participace na té správě věcí veřejných.
0: Nicméně vedoucí úřadu vlády se vyjádřila o odborných konzultacích jako o tlaku a že by v tomto případě to rozhodnutí nebylo možné. Je tomu tak?
1: Myslím, že odborná i veřejná diskuze do demokracie patří a myslím, že je důležité právě proto, aby to bylo nějaké dobré participativní vládnutí, naslouchat tomu, co ty odborníci, ale i veřejnost, která se to dotýká, říká. Samozřejmě to nutně nemusí znamenat, že to vždycky musí uposlechnout, ale pokud tomuhle říkáme nátlak, tak by to znamenalo, že jediný, kdy můžeme vyjádřit svůj názor, je ve volbách.
0: Jedná se o rozsáhlý rozhovor pro Deník N, ve kterém paní vedoucí mimo jiné se zmínila o tom, že si myslí, že jde o takový jednoduchý odpor k změnám tím pracovním.
1: Já souhlasím s paní Tinde Bartou, že prosazovat změny je náročný a určitě by tento návrh, kdyby šel do nějakého mezirezortního řízení nebo do jiné formy diskuze s těmi poradními orgány, tak by na odpor narazila, ale možná by to mohlo ukázat, že to není ta cesta, anebo třeba by se ukázalo, že část té agendy se dá někam přesunout, může být ta agenda efektivnější, může být efektivnější na úřadu vlády, kdyby třeba mohla vzniknout sekce, která by znamenala, že nebude vše spadat pod ní, že by to třeba získalo větší efektivitu všeho. Ale pokud takovou diskuzi ani nepřipustím, tak se to asi nikdy nemůžeme dozvědět.
0: Jak vy vidíte práci výboru v těch nových okolnostech?
1: Já si to v tuhle chvíli moc představit nedovedu. Z těch informací, které máme, se zdá, že to usnesení směřuje k tomu, že se budou měnit vlastně statut, nějaké jednací řády, obsah těch poradních orgánů. Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky. Zároveň si myslím, že právě ta ztráta té nadrezortnosti, že to vlastně oslabí.
0: Mezitím se, jak jste slyšeli, vláda opět vrátila k tématu přesunu a částečně upravila první usnesení. Komentář Magdy Faltové jsem natočila po telefonu.
2: Změny k přesunu agend představené na tiskové konferenci vlády v pondělí 25.5. nepovažuji za dostatečné. Neposkytují žádné záruky, jak celý systém bude fungovat, naopak dále tříští jednotlivé odbory na více míst. Není k dispozici žádný dokument, který by změny více vysvětloval a opět nebyly nějak diskutovány s experty a expertkami. Veškeré mé výhrady tak stále trvají a obávám se o budoucnost jak agendy lidských práv a menšin, tak rovnosti žen a mužů.
0: Téma bylo aktuální ve středu 27. května, kdy se premiér Andrej Babiš spolu se šéfkou úřadu Tinde Bartou snažili vysvětlovat členům jednotlivých rad vlády, expertům na problematiku lidských práv, národnostních menšin nebo duševních ozdraví či protidrogovou politiku, proč kabinet schválil přesun. Někteří odborníci ale schůzku opustili dřív. Jednání pro Český rozhlas sledovala kolegyně Daniela Brichtová.
3: Ti, kteří opouštěli tu jednání předčasně, tak zmiňovali, že vůbec nešlo o jednání, že se nevedl dialog. Dokonce to označili i za komedii nebo šaškárnu. Mezi prvními odešla například ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem Jitka Poláková. Stejně reagovala i expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Jsme dostali prostor pro dotazy, které ale byly podmíněné tím, že oni nám vysvětlí, co

0: nechápeme a vysvětlí nám, proč je to vlastně skvělý nápad.
1: Odborníci dál trvají na svém, tedy na zachování současného stavu. Předsedovi vlády předali dopis, který podepsalo přes 60 odborníků a členů rad a výborů, které teď působí při úřadu vlády. Iniciátorkou dopisu je bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
2: Ta usnesení, která ta jednotlivé rady přijímají, tak ta jsou tvořena právě dnes na úřadu vlády s tím, že jim dávají tu odbornou expertizu úředníci, kteří jsou nezávislí na jednotlivých ministerstvech.
1: Ta zároveň připomíná, že Česko je vázáno řadou mezinárodních závazků v otázce lidských práv.
3: Premiér Andrej Babiš posoudí do konce týdne návrhy expertů a do pondělí by měl oznámit výsledek. Na příští mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Změny ve vládě premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr a policie pátrala po ztracených parašutistech. Hokejisté Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá změny ve své vládě. Uskutečnit by se mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Jakékoliv spekulace o výměně ministerských postů jsou podle premiéra Babiše nesmyslné.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaký rekonstrukce, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
2: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Záchranáři a policisté dnes museli zasahovat na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr totiž narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo celkem 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc nakonec potřebovali 2 muži, upřesní mluvčí hradeckých záchranářů Lucie Hanušová.
4: Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
2: V jeskyních na Pomezí na Jesenicku začaly opravy elektrické instalace, která už je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemí labyrintu. Omezit má například vznik takzvané lampenflory, říká správce jeskyní Martin Kubalák.
5: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla. Sport.
2: Hokejisté Švýcarska jsou ve finále letošního mistrovství světa, když doma porazili Norsko hladce 6-0. Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem začalo před několika málo minutami.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno, na jihozápadě a také na severovýchodě území přechodně až oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky i bouřky. A zejména v jihozápadní polovině území budou srážky častější, naopak na severovýchodě jen ojedinělé. Maxima mezi 24 a 28 stupni, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Brněnsku v Židlochovicích je zavřená silnice číslo 416. Je to hlavní průtah městem. U prodejny Penny havarovala 2 vozidla a je to vážná nehoda. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Přejeme příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku Aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v 2:30.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén goth. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsal Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění až do 30. místa. Už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda využije ke změně financování Českého rozhlasu a České televize současné zákony. Návrh ministra Klempíře už nebude řešit. Na českých silnicích letos zemřelo už více než 20 motorkářů. A počasí zítra zpočátku dne polojasnou, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Novým mediálním zákonem ministra kultury Oty Klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. A k tomu podle premiéra stačí změna existujícího zákona.
3: Na Klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Na českých silnicích letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomoci elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla v Jeseníkách. Upřesní vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
2: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpět v bazilice v Jablonném v Podještědí. Dnes byla vystavená na hlavním oltáři a dohlížela na ní policie. Církev ji ale dnes vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež. Po dnešku by tak lebka měla být uložená v hrobce.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Na jihozápadě a na severovýchodě republiky přechodně až oblačno. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky a bouřky, a hlavně v jihozápadní polovině České republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě republiky budou jen ojedinělé. Maxima zítra většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách a přehánkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, pozor na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce v omezení u Drysic. Na 9. kilometru stojí osobní vozidlo, projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuju nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlínku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám vořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten vořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobbyredaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý hokej vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého oken to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklivací. Lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili, ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na nějakou oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby. A když je potřeba těsnění, to je i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně nesedí. Jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba. Tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový. A když jsou skřížené, tak buď to těsním dorovnáme, anebo to přiobujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volí třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového oken.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobbyredaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: rybářský kalendář.
1: Podle pronostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním

fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů. No a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Čeští meteorologové opět varují před bouřkami. V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v prestižní lize mistrů. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později, a to hlavně na jihozápadě republiky, přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Velkou část Čech, dále také Vysočinu a Znojemsko, zítra zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od zítřejšího poledne až do půlnoci na pondělí. Problémy hrozí zejména tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
3: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm. Také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
2: V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, říká vedoucí lékař Antonín Chudárek.
4: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
2: Už třetí sezonu zahájil turistický autobus z Liberce směrem na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovou dráhu, která po pádu před 5 lety stále není v provozu. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK o ty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě více posílená.
5: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první dva roky provozu jsme připravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15-20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí.
0: Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v lize mistrů. Ve večerním finále v Budapešti proti Arsenalu vyhráli na penalty poté, co utkání skončilo po prodloužení 1-1. Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž o první ligu ovládli 8-0 a zůstávají tak v nejvyšší domácí soutěži. Ostravský záložník Jiří Boula po utkání vyzdvihl početnou podporu svých fanoušků.
6: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se dám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
2: O posledním týmu pro nový ročník nejvyšší domácí soutěže se rozhodne zítra odpoledne. Slovácko doma nastoupí proti brněnskému Artisu. První zápas celek z Uherského Hradiště vyhrál vysoko 4-1.
0: Počasí.
2: Zítra bude velmi podobně jako dnes, nejdříve ale předpověď pro noc. Má být jasno nebo polojasno na jihozápadě a severovýchodě republiky přechodně oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno. Během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti, postupně přehánky a bouřky. A hlavně v jihozápadní polovině republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě budou jen ojedinělé. Maxima většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v přehánkách a bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Je za sjezdem na Koberovice dálnice neprůjezdná. Na 80. kilometru havarovalo několik vozidel. Uzavřené místo mohou osobní vozidla objet z exitu 75 přes Senožaty a Miletín na exit 81. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
8: Dobrý den, to je pan Marván.
9: Co?
8: No, kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
9: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
8: Prosím tě, co ještě děláš doma?
9: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
8: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
9: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
8: Hele, bez vytáček, máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
9: Co?
8: Ale mě je to fuk.
9: Jo? Tak to je to fuk?
8: Zavolám jiným hvězdám. Otočit kolem telefonu.
9: Tak.
8: Ale ne, že já tebe budu schánět.
9: Ajmel, to je mi.
8: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
9: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
8: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
9: Počkej, ještě jdu dolů. Jo, jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pažoutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je pobatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě a zčista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svěrací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetmu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
5: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost, nebo vám zabavíme svačiny. Tak klid, no tak jsme to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás učero? Vtip, tak už dost, chlapci, na úkor kučer. No a
6: nic. Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Umí kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde též. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
6: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sami prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, bude mi motiku, budeme šroubovat, motiku, tlátku.
5: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
6: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
6: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
6: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Že tam se docela samočině, ta šňůra tak kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
6: Ozdobí,
5: to se urve!
6: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená, proto aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
6: Automat? Jako bife?
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
8: no.
7: Že bychom zaspívali spolu.
8: No. Jako, Jirko bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
7: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
8: Gota. Pánové,
7: na zdraví. Gota, není, počkej. Ne.
8: No, jistě, ne.
7: Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
9: 5, 4.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Ale počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
8: On nebude tutově doma. No, není.
7: Vem si ho. Ne, ty.
8: No, tak ahoj.
7: Počkej.
10: Haló,
7: to je Karel Gott?
8: Počkej.
7: Tady je Kajzer.
9: Jirka Korn.
7: Ahoj. Co chceme, prosím tě, Karle? Dobrý večer.
9: No.
7: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
8: No, vidíš.
7: Tak to jsou to pro noviny. Gott no, telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló. Co se stalo?
9: Co to by?
10: To nic, upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijeďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
10: Tak já jedu.
7: Fajn, prima.
8: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
8: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
7: dobře,
8: jo?
7: A pak tě zavoláme.
8: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Race v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze. A on ti mi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno, já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a celý rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Vesel, prosím vás, nezlobte se, ale já si mám...
8: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš, mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek, stylovej, veď. No kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
9: Vešlo, méně vejte se,
8: ale já... On dal na sporách spánek. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
9: Vešlo,
8: tak
9: prosím
8: mu říkám,
9: vás, nezlobte se.
8: Tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, vy. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, vy. Pojď sem, Veruno. On je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No neveru, no chápeš to?
9: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
8: Cvok,
9: ale ne, já... Co? Rozumíte, já jsem s tou Veronou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Ne, prosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to Meziměsto.
5: Proč píše? Haló? Haló, tady je Brčka. No, kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brťka.
6: Brťka. Pane Brťka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Brťka, vydrž.
5: Já vás, haló. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já povám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, povám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, povám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kupla je vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. A podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlo, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic společného.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Krychlová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolit. To položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou, za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschranou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinku: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to mají nějaký hovadu. Jo, sakra. No, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Imre, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
0: Dobrý večer. Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopa, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ale to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no. To si pak dáte k tý, tomu obličení svýmu.
3: Zvedně, ježišmarja. Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otluču ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping, ping, ping, ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
2: To je tak těžké.
3: No, už to vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán.
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku. No
2: a je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každej vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně, hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. O, žádná měkota, Černochu.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte, žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slyšno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spode kulovej?
0: K
2: Karle, styďte se. No. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme mladé, jsme hravé. Volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď. Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
5: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
6: Ano?
7: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
6: Já se jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
7: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
6: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
7: Tak to bychom si nedovolili. Je u vás, prosím vás, Karel Šík také?
6: Jo, je tady, mé mi okna.
7: No, a jak to?
6: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
7: Aha, tak Karel Šík, mé okna, co děláte vy?
6: No, tak já tak tady koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
7: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
6: No, tak
7: dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
6: Děkuji.
7: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
6: Já jsem jmenuji Šíp,
7: ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snaží.

0: To věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí? Hovraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
1: Je to nutný, aby...
0: Je to nutný, velice nutný je to.
1: On se vymluvá stejně, že na to špatně vidí. Já trošku poboženu, a to dodělá a my přijdeme, no.
0: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
1: Tak jo, tak nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
2: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
3: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: haló, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Říkám, ale prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to udělám. Zazvonil telefon, má na to sedla. Kluková, prosím. Haló, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla Ústí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi: mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala: no, vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já říkala: no, řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala: no, je asi 3:15. Asi. No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala: prosím tě, co jsi vlastně udělala? Ona říká: no co jsem udělala, co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, vozvala se nějaká paní, povídá: tady Bergerová, prosím. Já jsem říkala: prosím vás, nevíte, kolik je hodin?

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Noční linka.
1: Sobotní noční linka právě začíná. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Když láska překračuje hranice, to bude dnešní téma. Láska si nevybírá podle hranic jazyka ani země, odkud člověk pochází. Někdy nás život spojí s partnerem z jiného kraje, jiné kultury nebo úplně jiné části světa. Takové vztahy mohou přinášet krásné obohacení, nové pohledy i zajímavé tradice, ale někdy také nedorozumění nebo chvíle, kdy je potřeba hledat společnou cestu. Žili jste nebo žijete ve vztahu s člověkem z jiné země, kultury nebo prostředí? Co vás obohatilo, překvapilo nebo třeba zaskočilo? Jak reagovala rodina a okolí? A myslíte, že jsou si dnes lidé napříč světy blíž než dřív? Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, přeju krásnou noc a posílám zpěvačku Lucí Bílou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Jaké to je, když domov najednou znamená dvě země najednou? Dnes si budeme povídat o vztazích, které spojily lidi přes mapu světa. A je s námi David, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Davide, jak to, že ještě nespíš, kolik ti je let?
2: 13.
1: Máš mladší hlas. Tak na druhou stranu je víkend, tak proč ne? Řekni mi, co máš teda k tématu. Já teď nevím, jestli teda budeš mít o čem vyprávět, když je ti 13, všechny lásky tě teprve čekají. No. Ale možná, že pro nás budeš mít příběh někoho z tvé rodiny.
2: Já nemám z mý rodiny, ale mám jednu holku ze školy, jmenuje se Káťa, je to Ruska a miluju ji.
1: Aha, takže ty jsi teď zamilovaný do někoho, kde pochází z jiné země. Tak nevím teda v těch 13 letech, kolik má smysl, abych se tě doptávala, ale zase by si možná rádi poslechneme příběh první lásky. A už jsi to řekla, ona to ví?
2: Jo, to víte, že jo, mě se na ní líbí nejvíc ty copánky, jak má, že jo. Ona teda miluje jinýho, ale já jsem jí řekla, ať se do mě zamilá, dala mi už pusu, takže už je to taková ta první láska, no.
1: No počkej, tak chodí s tebou nebo chodí s tím druhým?
2: No, spíš se mnou.
1: Spíš, a to jde, když řekneš spíš, to bys měl vědět jistě, kamaráde.
2: Jo, spíš se mnou, je to, protože mě dala pusu, no, nechá se ode mě sahat na vlasy, takže je to dobrý.
1: Nechá se od tebe sahat na vlasy, no, tak na tím budu chvilku přemýšlet, jak to myslíš, že co to znamená.
2: Líbí hodně ty copánky, jo, co mají dobrý, ty holky. Fajn.
1: No a první rande, první pořádné rande, už bylo nebo bude?
2: Bude, ještě nebylo.
1: A jak si to představuješ vůbec, to první rande?
2: No, podle mě jako nějakých 18, 17, spíš 18, že bychom se přesedli někam do restaurace, nějaký kafičko, takový pusinkování, že jo, a tak.
1: Počkej, no. Pochopila jsem to dobře, že říkáš, že budeš čekat s tím prvním rande třeba do 18?
2: Jo, aby se to mohli pořádně oslavit, že už jsme dospěli a tak.
1: Tak za 5 let? Super! Davide,
2: dřív bylo, že já jsem ji moc neměla rád, ale najednou jen tak z ničeho nic jsem se zamiloval.
1: No, to bývá z ničeho nic.
2: No. Davide. Já jsem měl jinou, byla Češka, ale ta mě zradila, nebo mi ji přebyla už teď nekamarád, takže teď mám tu Káťu, že jo.
1: Dobře. Tak to je hezká zpráva, zamilovanost umí člověku vykouzlit úsměv na tváři. Ty jsi ho vykouzlil i nám teď, tady ostatním posluchačům, protože bylo milé potkat někoho, kdo to má ještě všechno před sebou. Tak ať se ti daří a ať máš odvahu ji na to první rande pozvat možná dřív než v těch 18. Krásnou noc ti přeju, Davide.
2: Mně se na nich líbí, jenom jak voně, jak má ty copánky, to se mi líbí opravdu nejvíc, abych vám řekl pravdu.
1: Fajn, tak je pozdravuji a můžeš říct, že jsi o ní mluvil v noční lince, uvidíš, co tě na to řekne.
2: Pozdravuji ti Jarka Barboříková, tak nebojte.
1: Ahoj. Některé příběhy začínají za rohem, jiné tisíce kilometrů daleko. Právě těm druhým patří dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pojďte mi zavolat, pojďte si se mnou povídat.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Každá kultura má své zvyky, ale city bývají všude podobné. Jaké zkušenosti máte se soužitím napříč hranicemi? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a je s námi pan Robert z Olomouce. Vítejte.
1: Dobrý večer. Za bolševiku, nebo za totality, můj tata utekl za hranice, takže mám tatu ve Vídni v Rakousku. Občas se vidíme, ale teď jsme se už dlouho neviděli teda. Telefonujem si. Ale z těch Vídně takové dotaz, možná to budete vědět, možná ne. Jestli může mít člověk dvě občanství, protože on byl vlastně tady ve státě, pak utekl. A tím pádem už je tam dlouho, tak budu mít i rakouské občanství. Že v některých státech ta možnost je, ta v některých není. Tak spíš se ptám, jak to je třeba v Rakousku, jak je to u nás.
0: No, člověk může mít dvě občanství, někdy i víc, pokud to právní předpisy těch dotyčných států umožňují.
1: Jo, takže to v každém státě jinak.
0: Mhm. V případě České republiky je dvojí občanství možné. To znamená, že ten český občan může mít občanství jiné země, aniž by přišel o to české. A stejně tak může někdo získat to české a ponechat si původní, ale jako svým způsobem to je k tématu, ale
1: no je, pojďme, to na to ptám, ano, to právě zajímá.
0: Ale pojďme teda k tomu, gro, o čem byste chtěl vyprávět. Je to právě ten vztah s tím tátou, anebo budete rozvíjet něco jiného?
1: No, spíš bych řekl ten vztah s tím tátou, protože on mě jako, že když je tam, tak jasně, že mě chybí, že bych byl radši, kdyby byl tady, no ale tak jako to jsou takové věci, které asi nezměním, je to jeho rozhodnutí a respektuju.
0: No a jak často se vídáte?
1: No teď jsme se neviděli už 3 roky, naposled jsem ho viděl na poušbu mé ženy, no ty tam za mnou přišel, protože to jsem byl totálně v háji, jako.
0: No a nebyla by teď příležitost za ním vycestovat? Když jste sám, můžete mít možná víc příležitostí?
1: No, je to složitý, protože já mám postiženýho syna, my se s mamkou o něho staráme, když nežije moje žena, jo, takže ono časově spíš bylo malo dobrý přijon za mnou, no, ale jako můžu mu to navrhnout, protože na něho mám telefon, tak třeba mu to napíšu ve SMS a lutit ho nechci, jako.
0: Mhm. Kdybyste se měl další den probudit v nějaké jiné zemi, kde by to bylo? Kde by se vám líbilo, Roberte?
1: No, mně se moc líbilo v Holandsku, v Amsterdamu, když jsme byli s dědou, tam se mě líbily ty lány těch tulipánů, to bylo strašně krásný. Tak takové ty větrné mlýny, ale já si myslel, že tam lelo obilí, oni vlastně, když jsem čtu teď o holandskou knížku, protože já čtu hodně knihy, tak oni tam vysvětlovali, že tam je to nějak pod úrovně moře, takže ty větrné mlýny vlastně sloužil k odčerpávání vody, to je zajímavé.
0: A Roberte, dokázal byste se odstěhovat za láskou do jiné země?
1: No, to je těžká otázka.
0: Ano, je zapeklitá.
1: Je takový hodně složitý. Ale pokud bych ji měl hodně rád, tak bych to asi zkusil, jako, ale zase je to těžký kvůli syna, jo, protože my potřebujeme ze sídem jeden druhý, jo. Takže je to takový složitý, jako, jo, to je taková otázka hodně na tělo, abych řekl pravdu.
0: Je. Dobře, Roberte, tak já děkuji za váš telefonát do dnešní noční linky. Chcete říct něco závěrem?
1: Jenom krátce, tak pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, no a všechny linkaře, ať se dovolají. A chci moc poděkovat, vyhrál jsem v Žebíkách krásnou knížku, tak v pondělí si pro ně půjdu. Moc hezkou knížku o přírodě, tak chci poděkovat, že jste tak prima rádi. Moc vám děkuju, nashledanou.
0: Naslyšenou. Večeře, svátky, rodinné tradice. Všechno může vypadat trochu jinak. Jak jste si zvykli na odlišné prostředí svého partnera? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonali vy, co se týká lásky, která nezná hranic? Volejte noční linku Českého rozhlasu. Teď je tady s námi paní Hanka z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já vás také zdravím a zdravím i všechny posluchače Českého rozhlasu Brno, ať věrné nebo náhodné.
0: Paní Hanko, pozdravte posluchače všech českých rozhlasů. Teď vysíláme do celého Česka. Já teda můžu předestřít, že jsme spolu mluvili mimo éter o tom, že nebudete mluvit o partnerském vztahu, ale o jiných rodinných vazbách. Ale je to k tématu. Jsou to vztahy, které překonávají hranice. Tak si to povězte sama.
1: A je to i láska, která překoná hranice, je to láska k dětem.
0: No vlastně, maminka, pravda, ano. Ne ta partnerská, ale mateřská.
1: Jsem maminka 3 dětí, ani jedno nežije v České republice. Před týdnem jsem se vrátila z Toronto, čili z Kanady. Druhou dceru mám v Rakousku a syna taky v Rakousku, ten je v Hinterglemu v lyžařském středisku.
0: A dcera, no tak nemohla byste nám říct, jak je to s tím občanstvím v Rakousku, jak se ptal kolega před vámi?
1: No, dívejte, v Rakousku děti, které se tam dceři narodili, tak můžou mít občanství, dcera si mohla vybrat, buď budou mít české, nebo budou mít rakouské občanství. Protože nevím, tam je to nějak uzákoněný a my jsme s tím měli teda jeden problém a to vám řeknu, kdy nám to nadělalo velkou neplechu za covidu. Manžel dcery byl nemocný rakovinou. K tomu tam měla 40 krav, penzion k tomu. A teď si představte, že ten její chlap byl teda nemocný a my jsme jeli s těma vnůčatama, protože jsem potřebovala něco vyřídit. Ty děti nechodili ještě do školy, tak jsme je vezli sebou a že se budeme hnedka zase vracet, jo, jen aby ona prostě měla klid na ten dobytek a mohla se o něj sát, protože on v tu dobu už pak ležel. A nám je nepustili přes hranice, protože nebyli občany České republiky. Takže my jsme se museli vracet zpátky. Já tady na tu dobu tak velmi nerada vzpomínám. To si nikdo nedokáže představit, jak toto bylo nedomyšlené všechno. Ale přeskočíme list, budem se bavit o něčem jiným. Tím, že vlastně oni jsou normální křesťani, tak tam se slaví Vánoce třeba normálně. My tím, že vlastně ten umřel ten partner, ty dcery, tak vlastně my jsme hodně v Salzburku, já teď jsem náhodou doma, děláme zahradu a kolem baráku. My jsme to dali dokupy a už máme první sena hotový, že jo, tam jak je dobytek, tam se dělá seno 5 až 6krát do roka, či to není sranda. Dobytek se pase, každý den se zhání na dojení. A co se týče jazykové bariéry třeba, tak my jsme německy trochu jakoby uměli. Člověk se domluví, manžel, který jazyk vůbec neuměl, tak už dneska s tím taky nemá problém, rozumíš? Takhle ty slova, které se používají a to on vždycky jakoby nastačí mě, že jo. Já umím německy trochu víc a jsem taková víc pod puhuby, jak se říká. A nemáme s tím problém. Letěla jsem z Toronto, cesta zpátky nebyla třeba vůbec příjemná anglicky. Neumím, ani se učit nechci. A bylo tam zpoždění letu až 5 hodin a já jsem letěla Toronto, Frankfurt, Salzburg a prostě musela jsem si tam potom zařídit vlastně odložený let. Poučení z toho všeho je, pokud budete mít problémy, tak vždycky se dívejte, kterou společností letíte. U té společnosti se musíte potom hlásit, aby vám zařídil další let. Ale toto není k tématu, toto je jenom rada pro ty, když by někdo někam letěl. Protože já jsem se po frankfurtském letišti díky špatným radám hodně nalítala. Ale jako jazykovou bariéru jsem neměla. Co se týče potom v Torontu, tak dcera žije s Italem, ale on už se tam narodil, rodina byla italská, měli 13 dětí. Ta maminka pochází ze 13 dětí a vlastně všichni žijí v Kanadě. a tam vlastně došlo k tomu, když oni se brali, tak vlastně měli jednu svatbu tady, aby všichni nemuseli lítat sem. Tady byla ta jakoby právoplatná, ale druhou potom měli jakoby hostinu a setkání s těma, tak měli vlastně v Kanadě na dvakrát, protože tam bylo to hodně, udělali to pro mladší vrství a pro starší vrství, protože i tak jich bylo hodně. No a jinak v Kanadě není problém se v tom Torontu domluvit. Tam prostě oni chtějí. Pokud nemáte bariéru vy, tak oni vám ji určitě nekladou. Já jsem šla do IKEA vracet dceři nějaký zboží a prostě úplně bez problému, jo. Tím, že tam ještě jsou velké výhody, což tady až tak není. Tam není problém jakýkoliv zboží prostě vrátit. Je to zajímavé. I blbý punčocháče. Prostě vrátíte, jo, tam mám na to, tady je to nemyslitelné, já bych to ani nedovolila jít něco takového vrátit, tam to prostě, jako by to, a jinak v bankách, tam přijdete a oni třeba tam mají napsáno, že tam mluví, ale 25 jazykama, mají je tam vypsaný a není problém, aby vám zavolali úředníka, který tím jazykem daným hovoří, ale je to daný tím, že vlastně Toronto je multikulturní město, tam je opravdu spoustu národností a byli tam vlastně dneska, už se to tak přísně nedodrží, tam je třeba polská čtvrť, slovenská čtvrt, dcera žije v italské čtvrti, ale už je to tam taky míchaný, už to není pravidlem, že prostě kdo je přistěhovalec třeba z té Itálie, že by šel do italské čtvrti, nebo ona třeba do té české čtvrti, už ta česká komunita je tam taky jakoby rozprostřená. Tam jsem se taky setkávala s českou komunitou, Slováci se tam vraceli teďkom dom, dost se lidé vrací dom z nějakých důvodů, buď to mají dom. Už na to stáří, kdo je tohle, tak radši jede dom. Tam byl pán z Michalovců, byl se tam loučit v té české komunitě, že odjíždí a že už se patrně nevrátí nebo maximálně dořešit potom nějaké věci kolem domu, když by byly potřeba. No,
0: no Hani, čas je neúprosný, budeme se muset rozloučit, což mě mrzí, protože si myslím, že o životě se třemi dětmi za hranicemi byste mohla vyprávět až do konce dnešní noční linky. Tak vám přeju všechno dobré, děkuju za zavolání a budu se těšit, že budeme v tom povídání někdy pokračovat.
1: Dobře, mějte se krásně. Zdravím všechny posluchače, ať mají radost Českého rozhlasu Brno a zítra mají, vlastně dneska ne, zítra mají pout setkání na Vranově.
0: Dobře.
1: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
0: Dvě srdce se často rozumějí lépe než dva slovníky. Máte podobnou zkušenost i vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špinarová dospívala Kouzlo bílejch čar. Láska často přináší i poznání nových chutí, zvyků a pohledů na svět. Co nejcennějšího dala vám ta vaše? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma totiž zní vztahy napříč hranicemi. Je s námi paní Řízkejová, zdravím vás.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům noční linky. Téma náročné. Za trochu lásky šel bych se tak kraji. Šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý. No ale to je jenom vzpomínka. Mm-hmm. Vzpomínka z básně. Příběh, který bych chtěl sdělit v rychlosti, nejtěžší je vracení se domů. To je tak nejtěžší okamžik vrátit se domů po létech cestování, po létech starostí a útrap. Kdy ten domov, skutečný domov, se úplně změní k nepoznání. Ne ta stavba, ten domeček, ale ti lidé. Proto by bylo strašně důležité, kdyby si lidi opravdu jeden druhýho vážili a na sebe se těšili. Na ten návrat, aby se měli rádi. To jsem chtěl tak v kostce říct, že tady
0: Ježiš, ale mluvíte tak trošku v hádankách, takže bychom to společně mohli trošku rozplést.
1: Těžko se to říká úplně na rovinu, protože je to dost osobní, ale takový takový návrat tam, kde člověk vyrůstal, tam, kde se narodil a chraň Bůh, nevrátil jsem se třeba z vězení, jo, nebo z nějakého zajetí, to ne, ne. Ale návrat skutečně z těžkého života a ten domov už, ten už nebyl můj. No. Mm-hmm. Takže myslím si, že je to dost takový to těžký, opravdu to těžký a je to hodně těžký aj říct. Tak bych přál všem, aby to překonali aspoň v takové síle a vůli, jak já, a nezanevřeli na to dobro lidé a posluchači. Všichni dobří lidé.
0: Tak to je hezké poselství. Jiří,
1: no, to je právě ze života.
0: Děkujeme i za tu báseň od Jaroslava Vrchlického i za vaši návštěvu. Mějte se co nejlépe.
1: Já vám moc krát děkuji též za vyslyšení.
0: A pojďme se podívat na web noční linky, kam píše pan Michal. Věřte, nevěřte. Každá, kterou jsem kdy měl, byla cizinka. Fakt. Nikdy jsem nechodil s Češkou. Zvláštní pocit. Byl jsem mluvčí mezinárodního pomocného jazyka a tak bylo pro mě snaží seznámit se s cizinkou než s Češkou. Vztahy probíhaly ve vší počestnosti. Jednou jsem už měl dokonce před svatbou, měl jsem nachystané papíry, ach ta byrokracie. Druhá strana nechtěla uznat mezinárodní úmluvu a neoprávněně žádala vyšší ověření dokumentů. Nakonec jsem rád, že to nevyšlo, což ale bylo z jiného důvodu. Ta dívka se vůbec nechtěla učit anglicky a pořád se mnou komunikovala ve své mateřštině. To je tak, když děláte tu chybu, že se druhému od začátku moc přizpůsobujete. A co se přitažlivosti týče, třeba Slovenkám nebo Španělkám se spíš nelíbím. Víc se líbím Italkám, ale ne moc. Větnamkám ne tolik, jak bych si myslel. Komu se ale líbím nejvíc, i oni mě, tak to bude vždycky Rusky. Etnické Rusky, takže ne ty z velkých měst, ale z menších. U nich jsem na rozdíl od jiné národnosti a navzdory obecným představám cítil, že mě mají opravdu rádi jako člověka. Ty, s nimiž jsem měl tu čest, byly inteligentní, samostatné, uměly se oblékat. Některé už mají své rodiny, ale jsme v kontaktu pořád, i když to v současné době není snadné. Michale, děkujeme za vzkaz i vám. Teď si dáme krásnou písničku od Jana Nedvěda, jmenuje se Podvod, a potom se vás opět budu ptát na vztahy napříč hranicemi. To je dnešní téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: To byl Jan Nedvěd a my pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu. Někdo si přiveze z cest suvenýr, někdo životní lásku. Pokud patříte do druhé skupiny, rádi uslyšíme příběh váš nebo vašeho blízkého. Je s námi paní Marie, odkud voláte?
1: Dobrý večer, já volám od Prahy Západ.
0: Těšíme se na vaše povídání, paní Marie, vítejte a máte slovo.
1: Všechny vás zdravím. Mám sestřenici na Slovensku, která ovdověla, zůstali po ní jako po tom manželovi dva malí kluci. A farář je teda vzal na ministranty. Takže opravdu byli hodně nábožensky založený. Kluci byli hodní, chytrý, šli studovat. A ten jeden se na studiích zamiloval do černošky. My jsme mysleli, jako, že se rozejdou časem. Dopadlo to tak, že se vzali a odešli do Norska. Držíme jim palce. Ale ještě chci říct tohle. Já, jako ta sestřenice moje, jak jsem o ní mluvila, byla podle mě o hodně mladší. A tenkrát, jako k její mamince, taky umřel manžel, praštil ho poleno, když řezal dřevo a ona zůstala s těma dětskama taky sama. Tenkrát jsem tam jela a ty nejmladší jsem vezla panenku a byla to panenka tmavý pleti, byla to taky černoška. Tak jestli to prostě bylo i tímhle, jestli jsou nějaký čáry máry, nevím, ale fakt je jako, že ten syn od té sestřenice si opravdu tu černošku vzal a odešli oba úplně do cizí země. Jak pro něho, tak pro ní.
0: No tak a máte to vyjde. O nich nějaké zprávy, jak se jim daří? A víte
1: já
0: něco blížšího
1: třeba,
0: co bylo nejtěžší překonat v tom jejich vztahu?
1: No to náboženství, ta víra.
0: Mm-hmm. A mohla byste být konkrétnější?
1: Protože jako odlišná víra, nejenom barva pleti, jo,
0: myslíte,
1: ale i prostě styl.
0: Myslíte, že ta rozdílná víra může být někdy s důvodem, kdyby se ten vztah potom nakonec rozpadl?
1: Ze začátku možná ne, ale potom většinou ano.
0: Mm-hmm.
1: Většinou ano. Jako, co znám tyhle ty páry, jako buď si vzal von cizinku, nebo naopak, tak časem se vždycky rozvedli.
0: Je teda pravda, že já taky mám takové podobné zkušenosti od svých známých, proto jsem vlastně zkusila uvést do éteru i toto téma, jestli se pak dočkáme nějakých šťastných příběhů, šťastných konců. Uvidíme. Tak budeme držet,
1: pokud
0: aby teda příběh
1: mě
0: těch vašich známých, aby to dopadlo ve vaší rodině dobře, třeba nám příště povíte víc, když se s nimi budete někdy povídat třeba přes internet, anebo se dozvíte od své sestřenice.
1: Já jedině Čecha teda bych si vzala. Nejsem rasistka, ale opravdu souseda, no, byla jsem s ním 25 let. Musel to být Čech jak poleno.
0: Bála byste se teda té cizí kultury a těch
1: bála
0: rozdílností?
1: Bála bych se, určitě.
0: No, je pravda, že ty zvyky mohou být ano, velmi rozdílné a v podstatě ty rozdíly se mohou objevit úplně ve všech sférách toho vztahu. Nemusí to být jenom ty tradice, nemusí to být jenom ta řeč. Ano, tak děkuju, že jste teď s námi chviličku vysílala, paní Marie. Mějte se co nejlépe, ať se vám daří a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Já vám taky děkuju, naslyšenou.
0: Jsou si dnes lidé blížší než před lety, nebo jsou rozdíly stále stejně výrazné? Přidejte svůj pohled do našeho nočního vysílání, pojďte nám zavolat, jestli ten internet, který boří bariéry a překračuje hranice, pomáhá, anebo spíše škodí v seznamování.

0: Někdy se člověk naučí nový jazyk kvůli lásce, jindy stačí úsměv. Vyprávějte nám o setkáních, která překonala vzdálenost i rozdíly. Je s námi paní Martina, která volá z Německa, tak to nás úplně předurčuje k tomu, že ten rozhovor bude přímo k tématu, protože překročíme hranice.
1: Já musím říct napřed takový jako poselství lidu, dobré vůle, lidu dobré vůle, aby nikoho neodsuzovali v životě. Vždycky se dívali na lidi takový jako z toho pohledu, jako by se to týkalo jeho. A kdyby se spojili pozitivní myšlenky na celé zemi, tak by nemuseli být války. Já jsem poznala člověka, kterého si nesmírně vážím. Je to Němec, s kterým jsem se vzala 1.6. jsme měli svatbu 91. Uhum. A teďka v pondělí u rodičů oslavíme 35. výročí svatby. Já jsem do Německa přišla hned jako týden po té svatbě 7., takže jsem to vážně jako 35 let.
0: Teda, co bylo nejtěžší? Vnímala jste tam ty rozdíly?
1: Ano, bylo mi to docela ze začátku velice i jako ukazováno, že jsem cizinka a ještě k tomu Češka. Ale já jsem ukázala, že se těch lidí nebojím a že jim můžu nabídnout, co umím, a ono to fungovalo. Já maluju a fotím teďka, jako co jsem v důchodu 2 měsíce. Ale předtím jsem taky fotila a malovala. Já jsem si vlastně promalovala tu covidový období.
0: Řekněte, Martinko, co překvapilo vašeho manžela na Češích?
1: Velice taková milý souznění těch lidí, víte? A on měl veliký štěstí, že pocházel z rodiny, kde oni byli tak vychovávaní jako my doma. Jo, tak jako milé. Dokonce prakticky. Manžel umí vyprat, umí se o sebe postarat, když bych byla doma, teda u rodičů. A máme k sobě velice hezký vztah.
0: A jaké tradice dodržujete? Tradice obou zemí nebo Německa, když žijete tam?
1: O všeho, všech zemí. Jako myslím kuchyni třeba, tak to je Itálie, Francie, Morava, Česko, Polsko, Blíny, Rusky, všechno. Čínský. A jinak jako v 21 letech, když měl 21 roku náš syn Sebastian, tak ten mě překvapil a říká, mami, já jsem taky Čech. A předložil mě pas, kde má český občanství a i německý.
0: A děti mluví tedy oběma jazyky?
1: No, máme syna jednoho, ale mluví oba dvěma jazyky, on už jako rozumí, ale ještě pořád s tím psaním mu to trochu hapruje.
0: A kde jste vy doma? Kde se cítíte jako doma? Martinko,
1: no,
0: je to...

0: před 64 lety chodit na louce. Mm-hmm. Na třech studních.
1: No, krásné, krásné je slyšet, že láska dokáže propojit dva lidi, i když pochází z úplně jiné země. Tak já přeju vám i vašemu manželovi mnoho spokojených let, pevné zdraví a krásné společné chvíle. Mějte se hezky a moc děkuji za milé povídání.
0: Já vás moc zdravím, prožívejte hezké léto, bude líp.

0: noc vám přeje Jarka Barboříková, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnes se povídáme o vztazích, přátelstvích i rodinných poutech, která překračují hranice států, jazyků i kulturu. Během první hodiny jsme slyšeli řadu zajímavých příběhů o lásce, která spojila dva světy, o blízkých žijících v zahraničí i o tom, že vzdálenost nemusí být překážkou pro silný vztah. No a pokud máte podobnou zkušenost, rádi se poslechneme i další příběhy. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, což je náš mail. Ještě jednou krásný večer. Posílám Valdemara Matušku.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po půlnoci a pokračujeme v tématu vztahy napříč hranicemi. Až do 1 hodiny si můžeme povídat o tom, jaké to je, když si někdo najde partnera, který bydlí za hranicemi, nebo se vám třeba do zahraničí odstěhují vaše vlastní děti. Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonávala vy? Je s náma paní Olga, která volá z Hamburku, takže zdravíme do Německa.
1: No, tak já zdravím ještě jednou všechny, kteří poslouchají a i vás jako. A můj příběh je takový, já tady žiju už 56 let v Hamburku. My jsme se brali s manželem, manžel je Němec, narozený v Hamburku, a brali jsme se v roce 70. Já jsem se potom celkem rychle mohla po té svatbě odstěhovat do Hamburku. To bylo ještě za komunistů, ale byla jsem tady legálně, já nejsem jako, nebyla jsem uprchlík. No ale musím říct, že ty začátky byly teda velice těžké, protože já jsem měla co dočinění hodně ze starší generací, že, která zažila válku a někteří byli ještě pořád nacisti, jo, i když to nedávali jako, i když to jako nepřiznali, ale poznala jste to podle jejich chování. No a oni měli vůči České republice katastrofální předsudky, jo, my jsme byli líní, chudí, neumíme nic a tak dál, jo, a opak je pravdou. Akorát, že mě manžel vždycky jako utěšoval, měl vynikajícího učitele, Němce, a ten vždycky těm žákům střebával do hlavy, Češi jsou úžasně inteligentní národ a neposlouchejte, že ty fašistické průpovídky, no. No já jsem potom začala tady pracovat a měla jsem na to, v tom prvním zaměstnání teda velký úspěch, tam byla ta atmosféra jiná. Tam mě měli velice rádi, žádné předsudky a tak dál, jo, ty předsudky jsem zažívala hlavně jako v tom soukromí, no. Naučila jsem se ale taky jako dost, že velice brzy jsem perfektně mluvila německy. A potom po revoluci jsem se osamostatnila tady a založila jsem, no, cestovní kancelář to vlastně nebyla, já nevím, jak bych to nazvala. My jsme pronajímali prostřednictvím katalogu chaty a chalupy v celém Československu. To bylo ještě jako jedna země tenkrát, že v roce 90. No a měli jsme velký úspěch a byli jsme první na trhu s těmi českými objekty, že? No, takže to byla jako krásná práce, ale taky jsme zažili i dost jako těžké chvíle, když byly povodně v 97. například ta Odra a tak dál, jo. No a celkem se mi strašně jako stýskalo ty první roky, že? A my jsme potom se i vrátili na 4 roky do Československa, ale ne jako soukromně. Já jsem pracovala potom pro jednu německou firmu, která taky začala pronajímat ty chaty a chalupy. My jsme tu naši firmu museli zavřít ze zdravotních důvodů manžela, jo? Takže proto jsme odjeli do Česka a já jsem tam vedla ty české spolupracovníky pro tu německou firmu, kteří akvírovali ty objekty zase úplně podle stejného způsobu jako my, no. Ale pak jsme to tam skončili, tak jsme se zase vrátili zpátky, ale musím říct, že ten návrat za tou prací pro tu německou firmu tenkrát, jo, kdy jsme tam odjížděli, Ježíši, 2000 nějak tak, do 2004 tak nějak, jo, tak ten byl ale velice těžký, to jsem si nikdy nemyslela, že...
0: V čem nejvíc?
1: Prosím?
0: V čem nejvíc?
1: No, právě to říkám, a přitom jsme byli v mém rodném městě, já pocházím z Ostravy, ve čtvrti, kde jsem měla spoustu přátel, rodiny a tak dál. Já jsem vám měla ty první měsíce hrozný strach vůbec vyjít z toho domu. Jo, že jsem si říkala, tady mě někdo zabije, nebo já nevím. To byla úplná psychoza u mě, jo, takže nějaký návrat domů úplně, pochopitelně, že jsme se těšili a tak dál. A manžel měl republiku naši strašně ráda a vykládal v zásadně superlativy vždycky tady v Hamburku, v jeho zaměstnání například a tak dál, jo. No já jsem vám měla úplnou psychózu z toho, že mě tady někdo prostě praští něčím na ulici. Já jsem, to bylo hrozné, jo, takže nějaký návrat jako domů, jak jsem si to představovala původně, se vůbec jako neuskutečnil, až možná potom později. No a celá ta léta jsem měla jednu nohu v Hamburku a tu druhou nohu v Ostravě. To je typické, že skutečně to znám některé lidi, kteří to zažívají zrovna tak, jo. A dneska můžu říct, že už jsem snad více doma tady. Já jsem byla já jezdívám do té Ostravy, my se pořád scházíme ze studia, já jsem tam studovala v Ostravě, takže každých 5 let se scházíváme a i mimořádná setkání jsou, že když nám třeba bylo 50 a tak dál, jo. Takže já jsem tam byla teď 2024, jsme měli setkání. Ta setkání jsou vždycky úžasná, jo, ale jinak já vůbec nevycházím z hotelu, jo, já prostě, mě to nějak jako už vůbec nic možná neříká, že, protože rodiče už nežijí, takže asi tak, no. Ale ke konci můžu snad říct, že kdyby ještě se to mělo opakovat, tak bych to asi už neudělala, protože celých těch 56 let bylo a je pořád ještě dost svízelných, víte, že tam prostě doma to bylo všechno takové lehké, že Češi jsou družný národ, jo, tam vám řeknu příklad, my jsme byli na dovolené jednou na přehrada Bítov, se to myslím jmenovalo, jo.
0: Jenom se omlouvám, trošku nás tlačí čas k závěru, tak kdybychom přišli k té pointě.
1: To mám říct teda teď, co?
0: Nechám to na vás, čím to chcete zakončit. Klidně to dopovídejte, to, co jste řekla.
1: No, že bych to už neopakovala. Že už bych se nestěhovala do ciziny. Do žádné ciziny, protože domov je domov a byl u mě i, byl ten domov i u mě, že? To je samozřejmě, ale a taky to záleží na povaze člověka. Znám tu lidi Čechy, kterým Česko přestalo vůbec co říkat za měsíc pobytu v Německu, jo? Ale já jsem jiná, no. Takže u mě to bylo dost jako takové těžší. No.
0: Olgo, vy byste to dovyprávěla až do konce té noční linky, nás by to moc zajímalo, ale musíme být spravedliví a nechat prostor i jiným posluchačům, ale moc děkuju, že jste se s námi podělila o kus svého života, protože to bylo přímo k tématu a to my máme moc rádi.
1: Ano, no, takže mějte se všichni, vy taky všichni a mějte se. A děkuju Českému rozhlasu za ta nádherná vysílání. Tak.
0: Děkujeme, to nás těší, že nás posloucháte i za hranicemi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma.

0: Eliška Zvyšková volá noční linku Českého rozhlasu. Odlišné kořeny nemusí být překážkou, ale inspirací. Jaké nové obzory vám otevřel člověk z jiného koutu světa? Na to nám můžete odpovídat. Paní Eliško, vítejte.
1: Já jsem to, když šla to téma před chvílečkou, jsem došla na náš pořad, protože říkám, to je můj pořad, to musím sedět u něho nebo ležet. Mm-hmm. Já se jenom vzpomínám, že tatínek žil kousíček od Kroměříže a měl starší sestru. A v Kroměříži byly kasárna, protože teta si namluvila tam vojáka. A když se vzali, tak se odstěhovali na Slovensko, do Sliače přímo. A žili tam. Teta tam mluvila celý život československy. Mm-hmm. Ani ne slovensky, ale československy. Ale dělala ředitelku jesliček a strejda ten dělal ředitela základní škole. Trávila jsem tam veškeré prázdniny. No a jejich syn šel na vysokou školu do Vyškova. Tady se seznámil ve Vyškově s holkou, kolem tančili. Tam měla maminku v Praze a odstěhovali se do Prahy. Takže opravdu my jsme československá rodina.
0: Aha, tak na druhou stranu tady v Slovensku máme kousek, takže tam asi ani těch rozdílů tolik není. Nebo vnímala jste?
1: Ne, já jako děcko jsem to absolutně nevnímala a doteďka nevnímám, že by byly dva státy. Já to prostě pořád beru tak, protože říkám, rodinu tam mám tam bratránky, bratránka, sestřenku, vlastníci, navštěvujeme se, takže já absolutně žádný rozdíl nedělám. Když udělali hranice, říkám, to byl teda s prominutím hloupý nápad.
0: Mm-hmm. Máte spoustu kamarádů v zahraničí?
1: No, dá se říct, že pár jich mám, jo. Kamarádka se mě taky odstěhovala, nebo tak v práci jsem se seznámila se Slovenkou a chvílku bydlela tady a odstěhovala se teda zase naspátek do Bratislavy za synem. Takže, ale jo, kam na tým Slovensku jako víc.
0: Měli jsme to dnes dotaz, kolik může mít člověk občanství. V rámci této otázky se zeptám, může mít člověk podle vás více domovů?
1: Domov je jenom jeden. Podle mýho je domov jenom jeden.
0: A kde se podle vás člověk cítí doma? Je to tam, podle toho, kde se narodí, anebo ne?
1: Kde se narodil a když už se pak o tom ožení nebo vdá, tak to už je vlastně domov i pro jeho děti. Ale domovem zůstává tam, kde se člověk narodí.
0: A to je pro vás jaké město, paní Eliško? Teď jste ve Vyškově, ale pocházíte odkud?
1: Já jsem se narodila v Nemochovicích. To je dědina, je to se mnou do porodnice.
0: A u jakého města to je? Omlouvám se, neznám.
1: U Vyškova.
0: Aha, takže jste stále ve svém rodném kraji. Tak děkujeme za návštěvu, paní Eliško, přejeme vám všechno dobré.
1: Vám taky, děkuji.
0: Naslyšenou. Paní Jana píše na web. Sice nemám zkušenost se vztahy s cizinci, mám však přátelé z Moravy. Jednoho, se kterým se díky moderním technologiím mohu stýkat vždycky online. Můžeme se vidět, je to úžasné, i když nás dělí celkem velká dálka a nemůžeme se často vidět osobně, jsme stále v kontaktu. Už jsem se díky němu naučila brněnský hantec a on zase pochytil mou severočištinu. Oba jsme bohatší o nové koníčky a je to super. Dobrou noc. Můžu přečíst ještě třeba pana Františka jeho vzkaz. Dobrý večer. S manželkou jsme oba Češi a v jedné mojí obci nebo mý rodiče ti to měli jinak. Mámka byla Polka, otec Čech, trochu jinak to měla matka našeho taťky, jeho mamka byla Češka a jeho otec byl ruský voják z první světové války, který tady byl v zajetí. Ten si babičku nevzal, když dostal amnestii, tak ji opustil a utekl do Ruska. Náš bratr Rostě emigroval do Austrálie, tam si vzal Slovenku a jsou stále spolu, ale už taky v důchodu. Tak si myslím, že všechny naše vztahy jsou v pořádku, až na toho otce našeho tatínka v rodném listě. Taťka má, otec neznámý. František. Františku, moc děkuju za vzkaz. Pojďme si poslechnout Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka, který zpíval v Slepých uličkách. Za 2 minuty je tady 12:30 a já u nás ve vysílání Českého rozhlasu moc ráda vítám paní Boženku.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všichni posluchače a chci vám říct, že my jsme československá rodina. Můj muž byl ze Slovenska, byl ze 7 dětí, přiměli čeští bratři, 2 měli Slovenky, jedna sestra měla Slováka a druhýho měla Bulhara. Mám několik synovců, 2 si vzali Maďarky a jeden synovec se odešel 68. do Chicaga, kde jako byl ten, ještě s jedním kamarádem a ten tam měl tetu a tak prostě byli ze začátku u té tety. A ta měla u sebe vnučku a ta byla ze Žiliny. A tak mám příbuzný ještě ve Španělsku, v Katalánsku. Takže my jsme po celém světě. No, slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano.
1: No. A chtěla jsem jen říct, že na Slovensku se mě jako hodně líbilo. Můj muž byl ze Strážovských vrchů, ze středního Slovenska, ale sestru měl u Bratislavy. A byla tam volna, no naši nám tam prostě sehnali parcelu, kterou my jsme koupili a rozhodovali se, že tam budeme stavět. A tak už prostě jsme si udělali plány a takový ty věci, ale my jsme vám jeli domů z té Bratislavy a já jsem říkala, no já odsud nemůžu odejít z Čech, protože jsem byla sama a mám tady rodiče. Uh-huh. Mamka ta by s námi šla, ale táta určitě ne. Jsem říkala, to nemůžu udělat, nemůžu prostě odejít. Takže to dopadlo tak, že prostě jsme tu parcelu prodali a zůstali jsme tady v Čechách. Ale jinak já nevím, jestli to bylo při svatbě, nebo museli jsme vyžádat výpis z trestního rejstříku z toho Slovenska a byla tam příslušná domovská obec, kde jako ty lidi, prostě kde se muž narodil, národnost měl slovenskou napsanou, ale příslušnost měl tady, no československá byla, že jo, českou. A to bylo potřeba nějak taky pak do budoucna pro důchod.
0: To je zajímavé. Boženko, a řekněte mi, váš manžel, jak respektoval to rozhodnutí, že na to Slovensko nepůjdete?
1: No, manžel prostě zůstal tady, už se právě on tady vojákoval a ještě než šel z vojny domů, tak mu nabídli místo na vojenské správě a on už se nechtěl jako vrátit na Slovensko, protože on se staral o sestru, když byl švagr na vojně a ten byl tady v Čechách, v Praze a většinou to bylo tak, že hoši ze Slovenska chodili do Čech, rukovali a prostě odsud chlapci zase rukovali na Slovensko. Protože pak později i můj syn rukoval do Brezna nad Hronom. No, ale tam tu tak šel do Vyškova. A tak, takže takhle jsem jenom chtěla říct, že máme teda známý snad, no, po celém světě.
0: Boženko, a vidíte, to jste začala, že jste československá rodina, nakonec jsme se takto rozvětvili i se známými. Tak děkuju, děkuju, že jste s náma vysílala.
1: Děkuju vám taky, já přeju dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už váš příběh začal v sousední zemi nebo na jiném kontinentu, patří sem. Noční linka dnes otevírá téma vztahů bez hranic. Pan Jiří bude odpovídat. Jiří z Olomouce. Vítejte.
1: Hezký večer do Zlínského rádia. Zdravím paní moderátorku Jarušku Barbožikovou. Přeju hodně zdravíčka zároveň. No a teďka k tomu tématu. Abych se ze srdce přiznal, tak mě to nikdy nelákalo do ciziny. Akorát, když jsem měl 16 let, tak jsme byli ve Vsetíně na táboře dětském, kde s náma byli Poláci. No a prostě byli tam a jak kluci, tak holky, že? No a prostě mě tam do té Poznaně, to je město, polské město, tam mě to moc taky nelákalo, ta holka byla z Poznaně. Tak postupem času jsem se seznámil tady v Olomouci s jednou holkou přes inzerát, kde s ní žijí do dnešního dne, je to Anička, jmenuje se Anička, pochází z Koječina.
0: Pane Jiří, takže to je vztah s Češkou, tak kdybychom se mohli držet toho tématu, tak mluvil jste o tom, že teda vás to nelákalo do zahraničí, žádné vztahy teda neproběhly nějaké mezinárodní, které by pro vás měly nějakou velkou důležitost.
1: Já jsem byl na těch dětských táborech, tam jsme byli s těma Polákama, potom jsme tam byli s Němcama z východního, to jsem zase byl v Domašově nad Bystřicí tady v Olomouc, no to je blízko Olomouce, je to blíž městu Štenberg, no.
0: Jirko, a co si myslíte, že může být největším problémem, když se potkají dva a pro mě má jejich láska překračovat hranice?
1: Pro mě největší by byl problém se naučit třeba německy, že?
0: Takže jazyková bariéra, ano.
1: No, jazyková bariéra. Ale polsky, jako když tam byli ty Poláci s náma, tak jsem jim rozuměl, no. To bych do toho Polska bych ještě jel, no.
0: Pane Jiří, a chybí vám někdo, kdo žije daleko od vás, za hranicemi? Máte někoho?
1: No, tu holku z toho Polska, z toho tábora, no.
0: A někdo z rodiny tam neodešel nikdy?
1: Ne.
0: Tak jste věrní domovině.
1: Akorát bratranec Jaroslav Bezděk, ten se potom vrátil a potom tam přijel zase můj bratranec tady z Novosad. No to je byl mýho tatínka nejmladší bratr. A ten se tam prostě odstěhoval tehda a prostě mě jako starý, to byl můj strajda, který mě prostě vidět nedal prostě. Jestli tam bydlí do dnešního dne, nevím. No, a akorát vím, že on měl manželku tady ze Slavonina, ten kousíček tady na Nové ulici v Olomouci. Oni se potom rozvedli, on šel potom do toho, on si našel ženskou v Německu, no a ta Vlasta, co si ta manželka jeho si potom sice vdala, já nevím. Já tu se taky neslykám. No já žiju s manželkou tady v Olomouci, s Aničkou, kterou jsem si vzal na inzerát z profitu.
0: Dobře, dobře. Tak Jirko, děkujeme, že jste teď s námi trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme vám krásnou noc, krásné brzké ráno a budeme se těšit někde příště naslyšenou, ano?
1: Děkuji. Škoda, že se nemůžu držet tomu tématu, no.
0: Mapa světa může být pestrá, ale lidské osudy ještě pestřejší. Dnes večer nasloucháme těm, které spojila náhoda i cit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vztahy napříč hranicemi, dnešní téma Českého rozhlasu. Noční linka přivítá teď pana Miloše. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: A povídejte.
1: Po nocničku, tady Miloš. No, já bych chtěl říct k tomuto tématu, no, se zahraničím. Já mám dvě dcery a starší dcera, ta žije ve Vídni a mladší dcera žije v Bergenu v Norsku.
0: Aha, jak se tam dostali? Odešli za studiem nebo za láskou?
1: No, ta starší dcera, ta tam odešla, dělala tam operku, no a poznala se tam s jedním showmanem a už tam s ním zůstala.
0: A druhá?
1: No, ta druhá, ta si ho našla někde po internetu, no, tady měla nějaký vztahy, no, mě se z toho nevyklubalo, tak si našla po internetu a žije dneska v Bergenu v Norsku, no.
0: Jak často se vídáte?
1: No, ty vídeňský, ty sem jezdí tak jednou za 5, za 6 neděl a tyhle, ty norský, ty tak, no, ty tak jednou za rok, no.
0: Jednou
1: maximálně,
0: za rok.
1: No. Ale zase přijedou a jsou tady přes měsíc, no.
0: Tak to je fajn, to zní dobře. No a vy, jak často jezdíte do Norska?
1: No, tam jsem ještě nebyl.
0: Ještě jste tam nebyl. A co je největším důvodem?
1: Nevím. Oni žijou, mají dvě holčiny, tej starší, tej bylo v lednu 4 roky a tej mladší bylo teďkon 24. května se narodila, tej byl rok.
0: No. No Miloši, mě by to úplně lákalo tam vyrazit. Hlavně, když tam máte rodinu, která se
1: krajina,
0: vás
1: no.
0: postará, no tak do toho běžte.
1: No, budu muset nějak na to zapracovat, no. Ale zase jsem slyšel z druhé strany, říkali to v nějakém pořadu loni, nebo to, že Bergen to je snad jediné město na světě, kde prší až 300krát v roce.
0: Aha, no vidíte, to by třeba mě vůbec nevadilo, protože já miluju i Skotsko, tak to vlastně bych se tam cítila velmi dobře. A já musím říct, že když někdo řekne o tom, že teda má takhle za hranicema rodinu, tak mě to vždycky poprvé jakoby píchne u toho srdce, že si řeknu, že vlastně nemáte u sebe, ale hned potom tam vidím
1: tak, přesně, no.
0: tu vlastně možnost se kdykoliv spojit po internetu, slyšet, vidět se. Dokonce teda jsme se teď bavili s dvouma kamarádkama, jedna má dceru za hranicemi, druhá tady a zhodli se, že tak, která má dceru za hranicemi, je s tou dcerou více v kontaktu, než ta, která má dceru tady. Takže...
1: Věřím tomu.
0: Myslíte, že to tak může být?
1: Jo, klidně. No, ta moje jedna dcera, ta má kamarádku a ta no tady změnil to od nás, no a žije v Praze a povídala, že Jitka jezdí do Milevska jako častěji, než ona z Prahy, no.
0: Mm-hmm.
1: No takže
0: fajn.
1: Každý to má jináč, no. Je to zajímavý, no.
0: Miloši, tak jestli chcete říct něco závěrem, máte prostor, pomalu bude noční linka končit.
1: No, akorát vám řeknu, že ta mám ve Vídni mám vnučku a vnuka a v Bergenu mám dvě vnučky. Ale ta vnučka, co je ve Vídni, ta se narodila 5.5.2015.
0: Teda samé pětky.
1: No. No.
0: A jaké jazyky ovládají ty dětičky, které už umí mluvit?
1: No, ty v té Vídni, ty mezi sebou a s mámou mluví česky, což je perfektní, a s tátou mluví německy, no a v tom Norsku se ta malá, ta starší, ta čtyřletá, ta rozumí česky, ale moc česky nemluví, no. A to právě říkám dceři, že by jí měla učit česky, že by to mělo být automaticky, aby uměla česky po mámě, že jo, no. A nějak se jí do toho nechce, no.
0: No, rozumím. Tak Miloši, říká se, že Bergen je město mezi horami a mořem. Já tak, vám budu držet pěstí, abyste se odhodlal a někdy se tam vydal. Stálo by to
1: jo,
0: za to.
1: Určitě, no, plánuju to.
0: Třeba příště děkuju, řeknete, děkuju. Jestli jste pokročil v plánech. Mějte se co nejlépe. Zloučíme
1: děkuju,
0: se.
1: Taky. Mějte se hezky. Na skle.
0: Jarka Barboříková se s vámi loučí. Noční linka se chýlí ke konci. Děkuji za společnost, za vaše telefonáty, příběhy, vzpomínky i zamýšlení nad tím, jak vztahy, přátelství a rodinná pouta dokážou překonávat hranice i vzdálenosti. Příjemnou noc a příjemné probouzení do nového dne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
2: Mami, můžu?
1: Komentář vám obstará Bolek Polívka.

0: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
1: No. Jsem šel ze školy.
0: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Koloběžka, to poznáme, ty.
1: Ano.
0: Motorka?
1: Pionýr.
0: Pionýr.
1: Ano. Vojna, ano.
0: Odezdáváš samopal?
1: Ne, vojna není kojná.
0: Jo, tak.
1: Ano, tak.
0: A? Gorilý samec?
1: Ano. Ano. Ano. Ano.
0: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
1: Já jsem se ženil čtyřikrát.
0: To je zkrátka, člověk.
2: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
3: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
2: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
3: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
2: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
3: Rodiče, chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo, on to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit, jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
2: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
4: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
5: To je pro mě?
4: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
5: Jak to?
4: No, ty přece budeš učit naší ratolestce dávat na noční váze.
5: Máš něco k jídlu?
4: Co se stalo, Vašku?
5: Co by se stalo, mamela?
4: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
5: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
4: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
5: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
4: Co jsi mě sám poradil?
5: No, nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
4: Na co?
5: Že to prostě není možný, aby...
4: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
5: tvoje,
4: jo? A u mě to možný není, jo?
5: Já ti věřím.
4: No, ty. Ono to není možný.
5: Ne, ne.
4: Ono to není možný. Co?
5: Martičko. Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
4: Nestalo se ti nic.
5: Akorát mám furt hlad.
2: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
3: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
2: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
6: Umí zpívat z lístku?
4: Jak z lístku?
6: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
6: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
6: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
4: Zkus to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
6: Pojďme.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak zaprvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se říkal, se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no abych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. Jo. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Je to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad, zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu, že napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Jo. Teď začala, vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zloboty. Zadek řvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Podlili se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí, stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Teď jsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, dej sem dítě. Navíc vy tady rušíte veřejnou produkci.
4: A já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratýma požadavkama vystřelit v bytě.
5: Tak to ne. Já přeci mě jsem zavol a teď vyšla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co sliboval, jo? Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že si, že jste si na to vymáhání vyprala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, kdyby nezuštěla
5: počít. Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
4: Dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hrači tady začal plnit nějaký blbý sliby nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Jméno.
5: Polednice.
3: Příště i křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, já, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říká, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říká, no jo, počkej, co by to mohlo... Co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco, já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme, chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roha říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlepší to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Hmm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
8: Celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jo, jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co no vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo? Teď už je pozdě, to, co umím. To.
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No hodilo by se, že jo?
8: No.
9: No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s tím.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřený.
8: Ale když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no. Ha?
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. No teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej, já nejde.
2: Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
3: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl za mnou službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče, to bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu dobře rozumím. Kus? Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: No, tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě, jo. Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMSku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
5: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
6: Teda, pánové, vidíte to?
2: Co víme?
6: No tak, ne, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
6: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak, pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali? Teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každej. Co ta toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, ji říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
7: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. Kamaráde, Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hmm. 14 dní jsi byl mimo. Hmm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
6: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halby, nelhal.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho se zelenal.
6: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
8: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil se na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, říkal, a ještě pepř, jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, takhle to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
9: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
9: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
9: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
9: Kam jdeš? Aha. No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
9: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu pamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
9: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
9: Benco!
10: Kašli se na něho, teď je to grázl.
9: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jedeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodneme se jí.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit paňácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
2: Boj.
3: Ale neboj!
2: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.
3: Poroučej, no.
2: No. Poru.
4: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě nebo ještě víc holčičce? Takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, a říkám, je, to je ze Sobotky, tahle holka, a už to šlo.
6: Fíku! Co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
8: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
9: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
8: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Když jsem přišel do studia, pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer, Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský, to je...
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxi psu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zas vyvet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.